tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech, a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na Folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: pane Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les. A když se zvedám s písničkou známou a přes křestí

po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová. Noc je krásná.

Liška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Kalnice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících. Když

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už já ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: v Česku,
1: jsem,
0: no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To mě, tak no. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Akvabely.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Akvabel. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Akvabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Akvabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble, za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Akvabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se akvabely jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900, a mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou, a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíká. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho, v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Nashledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přádu si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Hurvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom chtěl něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: Děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, mm-hmm. stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý týden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl.

0: Skupina No Name s písničkou Ně alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom Rave. Mm. No,
0: takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, dítě, to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že jo, tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel z Ivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou se přijde jako detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad. Ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano,
1: nebo si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhaný. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pa jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku takovou odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenoval se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl Zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem jí, no.
1: Dostal jí Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějící. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul, samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jiřího Lábuse. Já chápu. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. No. Ano, z mého rozumina. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání. Kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: Dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice představují významné stavby a tvůrce v nové online databázi. Ministr spravedlnosti Tejc se setká s končící žalobkyní Lastoveckou, která po 25 letech ve funkci rezignovala. Basketbalisté Pardubic opět prohráli v Nymburce a ve finále se doma pokusí vybojovat rozhodující sedmý zápas. V regionu dnes čekejte oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Pardubice spustili architektonický manuál. Online databáze s průvodcem městem na webu představuje zatím 36 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou také 3 naučné stezky v centru. Doplňuje historik Východočeského muzea Pardubice Matěj Bekera.
2: Vychází právě z toho, co jsme aktuálně uveřejnili. To znamená, že jsme postihovali architekturu Josefa Gočára v Pardubicích, takže tam ten má svou stezku. Postihovali jsme samozřejmě velmi zásadního architekta pro veřejné stavby ve městě Ladislava Machoně. A poslední se věnuje Masarykovu náměstí, což bylo, řekněme, leto budoucí centrum nových Pardubic.
1: Radnice v Litomyšli pokračuje ve vytváření nových vycházkových cílů ve městě a jeho nejbližším okolí. V rámci koncepce cíle cest už vznikly 3 drobné architektonické útvary a v příštích dnech by měly začít práce na nové kapli v areálu Lesoparku Černá hora. Město zároveň plánuje 5. cíl cest a už oslovilo architekty, říká starosta Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
3: Architekti Tomáš Plaga, Milan Joja a Karel Kubza zde již byli v Litomyšli. Celý projekt těch cílů se jim velmi líbí. Procházeli se Litomyšl. Zatím se bavíme o tom, že by 5. cíl cest mohl vzniknout někde v Oseckém údolí podél Desinky, ale uvidíme, ještě to není jasné.
1: Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se mimo jiné podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy, její nadřízení ale koncem ledna z případu odvolali kvůli údajné podjatosti. Lastovecká nechtěla dnešní schůzi blíže komentovat, řekla ale, že si pozvání ministra Tejce váží. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že odchod Lastovecké ze státního zastupitelství svědčí o tom, že nálada v soustavě není dobrá.
0: Sport.
1: Pardubičtí basketbalisté jsou jednu porážku od konce sezóny. V ligovém finále prohráli v Nymburce 71-92 a stav série je z jejich pohledu 2-3 na zápasy. Východočeši smazali ve druhé čtvrtině 14-bodové manko, v poločasové přestávce o bod vedli. Co se dělo po změně stran, popisuje Adam Lukeš.
4: Jsme ho nechali se rozjet. Nějaké zbytečné chyby v útoku, z toho pramenili také body pro ně. To potom samozřejmě zvedne sebevědomí, hráči jsou schopní potom trefit těžké střely. Basket se samozřejmě hraje ve vlnách, ale my jsme Limbáč nechali rozjet na hodně velké vlně a to nastalo ten zápas. Po 3 zápasy a to je náš cíl.
1: 6. finále Pardubice Nymburk se bude hrát v sobotu, případné 7. v pondělí v Praze na Královce.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost lokálně s ranními mlhami. Dopoledne bude přibývat oblačnosti a vyskytne se slabý déšť. Páteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povene mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čeští fotbalisté vstoupili po 20 letech do mistrovství světa, je za nimi první poločas utkání s Jižní Koreou, teď začíná druhá půle, zatím je stav nerozhodný 0-0, budeme to pochopitelně i dál sledovat. A vám všem přejeme pěkný pátek s datem 12. června. Členové mysliveckého spolku Zvičina letos ulovili už víc než 60 divokých prasat. Do konce roku jich může být až 200. To by znamenalo vyrovnání místního rekordu z minulého roku. U jednoho z odlovů byl i náš reportér a jak dlouho s myslivcem v noci na divočáka čekal, uslyšíte za chvíli. A nabídneme vám taky muziku Valdemara Matušku, Sagvana Tofiho, skupinu Roxette, Petra Reska a nebo teď Hanu Zagorovou. Vám všem taky pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. 3 minuty zbývají do 16:15. Je pátek 12. června. Jihokorejský soud dnes uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem s cílem zvýšit napětí s KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení staného práva v prosinci 2024. Informuje o tom agentura Yonhap. Shodou okolností právě s Jižní Koreou hrají čeští fotbalisté na mistrovství světa úvodní zápas skupiny A. Zatím trvá nerozhodný stav na začátku druhého poločasu, stejný jako na začátku, tedy bez gólů 0-0. Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat, na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají třeba členové mysliveckého spolku Zvičina a u jednoho odlovu byl i reportér Václav Plecháček.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni

0: Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
1: Ještě nemá dorostlý zuby. Mm-hmm. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy. Lehce se to prořízne, zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
0: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
1: Rozřízené plánevní kost.
0: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
1: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
0: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Skvělá zpráva z fotbalu. Z mistrovství světa naši se úporně bránili proti Jižní Koreji v úvodním duelu ve skupině A, ale nakonec se dokázali prosadit oni. V 59. minutě skóruje Ladislav Krejčí a Česko vede nad Jižní Koreou.

0: 1-0. Dál to sledujeme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes nás budou zajímat i čísla, protože Český statistický úřad zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první čtvrtletí a taky odborníci spojí síly při řešení situace nezletilých dětí. Ve 12 hodin se koná pracovní setkání zástupců orgánů sociálně právní ochrany dětí OSPOD Chrudim, primáře dětského oddělení doktora Kasala z nemocnice Chrudim a taky starosty Chrudimi za hnutí ANO Františka Pilného. Budou tam navíc zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, Okresního soudu v Chrudimi a pracovníků úseku Matrik, taky z Městského úřadu Chrudim. Cílem jednání je posílit mezioborovou spolupráci a hledat co nejefektivnější a nejcitlivější postupy při řešení složitých situací týkajících se nezletilých dětí.
1: Počasí.
0: Zatím je venku spíš zmenšená oblačnost, lokálně se objevují ranní mlhy, dopoledne bude od západu přibývat oblačnosti a odpoledne se vyskytne občasný slabý déšť. Teplotní maxima 14 až 17, na horách mezi 9 a 12 stupni Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak my vám taky dáme další informace ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 12. června, v českém kalendáři slaví svátek Antonie a Táni a svět si připomíná taky jednu velmi důležitou věc, a sice Den boje proti dětské práci. Naštěstí si povíme o té dospělácké práci. Ve školce znovu natáčela redaktorka Tereza Brázdová.
1: Od kdy se chodí do práce?
2: Já vím, když všichni třeba spí, tak málo lidí třeba jdou chvilku do práce.
1: A od kolika let se chodí do práce?
2: Od 8 let.
1: Ne, to je brzo, to se chodí do školy, ne?
2: Tak asi do 5, ne, do 80.
3: Ne, do 36.
1: Kolik vám bude, až půjdete do práce?
2: Já vím, 19.
1: Kam byste jednou chtěli chodit do práce?
2: Já třeba budu 8-19 chodit na fotbal.
4: Nevím, do normální práce, kam chodí můj taťka. Třeba pracovat, kde třeba dělají třeba něco s dřevem nebo něco.
5: Já bych šla do práce s mamkou.
1: Yeah. Co dělá mamka?
5: Je zubařka.
1: A do kolika let lidi tak pracují?
5: No asi tak do konce jejího života.
1: To ne, to už by nemohli přece.
5: Ale do léta, myslím.
4: Do 30.
5: Do 60.
1: A pak dostávají nějaké penízky, když už nemůžou pracovat?
5: Ano.
1: A jak se tomu říká?

Na fotbale vyrovnáno 1-1, čeští fotbalisté vedli nad Jižní Koreou 1-0 na mistrovství světa v základní skupině A, kdy se v 59. minutě trefil Krejčí, ale v 67. minutě vyrovnal Wang In-pom, takže zatím Česko, Jižní Korea 1-1, duel dál sledujeme a zprávy o půl šesté tady jsou za 3 minuty.

0: falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
1: Je pátek 12. června, další zprávy jsou tady s Michaelou Spáčilovou.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Slatiňany pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunčím. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice číslo 37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. Stezka mezi Chrastí a Horkou by měla být hotová příští měsíc. Obě sousední obce spolupracují na obnově cesty, která povede kolem Horeckého rybníka. Stavba bude stát zhruba 4 miliony korun. Příznivci vojenské historie si zítra připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Z končin u Červeného kostelce se vydají v 8 hodin ráno na dálkový pochod do Pardubic, který měří přibližně 80 kilometrů. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu Národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté hrají v úvodním duelu na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-1. Aktuálně se hraje 70. minuta. První branku zápasu dal v 59. minutě Ladislav Krejčí. Jižní Korea vyrovnala v 67. minutě. A počasí dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost lokálně s mlhami. Dopoledne bude přibývat oblačnosti a vyskytne se slabý déšť. Páteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kvůli stavebním pracím je neprůjezdná silnice nižší třídy mezi Býtovany a Zaječicemi na Chrudimsku. Uzavírka je plánovaná do konce července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 2,5 minuty po půl šesté se vracíme k muzice. Tady je Helena Mondráčková.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 7 minut bude 6:15, je pátek 12. června. První poločas na mistrovství světa ve fotbale mezi Českem a Jižní Koreou byl nerozhodný 0-0. Ve druhém poločase začaly padat góly, stav byl 1-1. Před chvilkou dali naši gól, ale ten to vypadá, že nakonec neplatí, protože byl z těsného offsideu, takže stav trvá 1-1 mezi Českem a Jižní Koreou. Teď se podíváme do dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: A u sportu zůstáváme. Město Hlinsko dostalo od Národní sportovní agentury dotaci na rekonstrukci areálu v Olšinkách. Je to dotace ve výši skoro 15 milionů korun a pokryje modernizaci sportoviště v celkové hodnotě 50 milionů korun. Novou podobu získá fotbalové hřiště, rozšíří se tenisové kurty, hrací plochy na volejbal i klubové zázemí na zimním stadionu. Novinkou bude navíc kurt pro sport na pomezí tenisu a skvoše. Další informace o tom, co se děje v Hlinsku, najdete v Mladé frontě dnes.
3: Skupina studentů z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc se vydala na 15-denní pochod napříč českými regiony. Jejich cílem je upozornit na situaci v oblasti kultury mimo velká města a vyjádřit nesouhlas se snižováním veřejných výdajů. Dorazili také do Pardubic. Iniciativa během pochodu navštěvuje menší města a setkává se s místními organizátory kultury i obyvateli. V Pardubickém kraji zavítali třeba také do Zámrsku a reportáž přináší regionální deník.
0: Polonské odmlce se do Jičína vrací tradiční motocyklová jízda pravidelnosti Cena města Jičína. Pojede se už tento víkend na Holínském předměstí. Trať bude vytyčená jako v minulých ročnících v ulicích Koněva, Markova a na části obchvatu silnice první třídy 35. Trať má tvar přibližně trojúhelníku, závod je velmi populární, ale přinese dopravní omezení a s ním spojené určité nepohodlí pro rezidenty, upozornil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Další informace najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo. A znovu fotbal, teď pro změnu se raduje Jižní Korea, která se ujímá vedení nad Českem 2-1.

0: V dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice pro vás sledujeme i divoký fotbalový zápas na mistrovství světa našich reprezentantů proti Jižní Koreji. Teď vedou Korejci 2-1, už se pomalu blíží závěr tohoto duelu. Ale nezapomínáme ani na hokej. Hráči Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Další zprávy nabídneme v 6 hodin. Začíná 68. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl, potrvá do 5. července. Zahajovací koncert obstará Česká filharmonie, skladba, která změnila hudební dějiny stravinského svěcení jara, právě ta zahájí festival s tématem Natura. Bude to dnes ve 20 hodin na druhém zámeckém nádvoří. Dnes od 16 hodin už můžete zajít do festivalových zahrad na neformální zahájení letošní smetanky. Pořadatelé představí různé žánry, barvy a chutě letošního ročníku. Od 17 hodin je na programu hudebně divadelní performance sboru Veselé chvíle, tentokrát ve spojení s česko-ukrajinským sborem Sonja Šnik z Litomyšle. Od 20 hodin můžete v zahradách sledovat přímý přenos z toho zahajovacího koncertu. A my budeme vysílat živě přímo z Litomyšle v neděli 28. června, kdy bude Den s Českým rozhlasem. Ale ještě zpátky k tomuto víkendu, kdy začíná hned několik výstav, které jsou součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle. Patří mezi ně expozice dílo Václava Boštíka, Gerhard Flekač v zámeckém pivovaru, open air výstava Jaroslava Róny a nebo děl Jana Švankmajera v galerii Miroslava Kubíka. A divadelní soubor Geisler's Hof Komedianten uvede v neděli a v pondělí už jako součást hudebního festivalu Smetanova Litomyšl premiéru operně světelné inscenace Divadlo světla. Prostě když budete v Litomyšli, tak kultury si tam užijete do sytosti.
1: Počasí.
0: Věříme, že se bude postupně i vylepšovat počasí, budeme směřovat přece jenom k létu, ale dnešek ještě bude chladnější, 14 až 17 stupňů Celsia denní maxima na horách od 9 do 12. Teď zatím zmenšená oblačnost, lokálně se vytvořily i mlhy, dopoledne od západu oblačnosti přibude a odpoledne pozor na občasný slabý déšť, tak radši, abyste měli deštník při ruce, i když teď to tedy opravdu na žádné srážky nevypadá.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

si zdali, lekko bliž. Jo, jo, karton na burek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Frágil. Sí.
1: Český rozhlas Pardubice po 13. hodině nabídne poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. O čem to dnes bude?
2: Pěkný den vám všem za oba dva.
3: Budeme mluvit o popraskané kůži.
2: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
3: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
2: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
3: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
2: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
3: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
2: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
3: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
3: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Deště a ochlazení zbrzdily sezónu letních městských koupališť v Pardubickém kraji. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V regionu dnes čekejte oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Deště a ochlazení zbrzdily sezónu letních městských koupališť v Pardubickém kraji. Některá sice už otevřela kvůli počasí, ale svůj provoz dočasně přerušila. Například Chrudimská letní plovárna fungovala už od konce května. Další koupaliště zatím se zahájením vyčkávají. Třeba Pardubické koupaliště Cihelna se otevře poslední červnový týden a ve Svitavách mají v plánu zahájit sezónu na tamním koupališti 15. června. Vstupné se letos až na výjimky nemění a zůstává na úrovni loňského roku. Krajská knihovna v Pardubicích přestěhovala regionální studovnu do knihovního centra u Vokolků na Příhrádku. Zájemci o historii i současnost Pardubického kraje tam najdou regionální publikace, staré tisky i povinné výtisky knih vydávaných v kraji. Součástí fondu jsou také noviny, zpravodaje a časopisy z celého regionu.
4: Knihovna zároveň zpřístupňuje část regionálních dokumentů také v digitální podobě prostřednictvím knihovny Kramérius. Ve spolupráci s dalšími institucemi tak nabízí přístup k historickým tiskům a dalším materiálům vztahujícím se k Pardubickému kraji. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i více než 150 hradeckých seniorů. V parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
5: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale kritizují experti a také opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě v Guadalajaře po gólu kapitána Ladislava Krejčího, který se trefil hlavou po dlouhém autu Coufala. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2.
6: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, lokálně s mlhami, dopoledne bude přibývat oblačnosti a vyskytne se slabý déšť. Páteční teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala u obce Vraclav na Orlicko-Ústecku. Na místě zasahují záchranáři a dopravní komplikace čekejte také v Žamberku. Tam bourala také dvě osobní auta, to na silnici číslo 312 v místní části Dluhoňovice v ulici Klostermanova. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pátek 12. června. Banky v květnu poskytly podle Hypomonitoru hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54% víc než loni. Průměrná úroková sazba vzrostla na 4,67%. Tak to byly informace ze servisu agentury ČTK. Moravské Třebové začal festival Rozmarné léto, co nabídne, řekneme za chvíli. A z muziky, písničky, které nestárnou, Dara Rollins tady bude, taky třeba Petr Spálený, anebo teď skupina Jojo Band.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pátek 12. června roku 2026. Za 4 minuty bude čtvrt na 7 a my pro vás pochopitelně i dál sledujeme dění na východě Čech a občas se díváme i k sousedům, tak abychom si trochu rozšířili obzory a pochopitelně se k sousedům budeme dívat i v tuto chvíli, protože to jsme se rozhodli zaměřit se na obec Božanov, která oslaví 770 let. Bude to konkrétně zítra, tedy v sobotu 13. června od 11. hodiny na hřišti T. je Sokol. Bude tam vydávání božanovských peněz, velká nafukovací skluzavka, řetízkový kolotoč, soutěže mezi spolky, taky mažoretky spolku suchodolských žen, šermíři, malování na obličeji, vystoupení božženek, hasičská pěna, mnoho dalšího, navíc bohaté občerstvení po celý den. Tak jestli chcete mít výlet do Královéhradeckého kraje, zítra by se mohla hodit tahle obec Božanov poblíž Broumova, kde tady oslaví 770 let. A kdybyste chtěli zůstat na území Pardubického kraje, tak můžeme doporučit třeba Moravskou Třebovou, která se včera proměnila v jeviště pod širým nebem. Festival pouličních a cirkusových divadel Rozmarné léto nabídne až do neděle vystoupení herců, žonglérů i akrobatů. Jak zjistila reportérka Věra Pavlasová, pestrý program oživí centrum města, nádvoří zámku i knížecí louku.
1: Festival pořádají kulturní služby už po šesté. Účinkující promění každý rok na začátku června město v prostor plný fantazie, pohybu a radosti, popisuje ředitelka Marie Blašková.
2: Letos jsme si dali záležet na tom, aby program byl vhodný pro co nejširší veřejnost. Bude program na knížecí louce, na náměstí, zároveň i na zámeckém nádvoří.
1: Pořadatelka Zdenka Selingerová doplňuje.
3: Máme i bohatou nabídku pro školy, jde o workshopy akrobacie nebo taky závěsné akrobacie, kdy budou děti zavěšeny na šálách, na arkádách zámku, a také máme divadelní představení Om a Oma pro školní a školkové děti. Páteční představení bude na náměstí pro všechny za vstupné dobrovolné a ohromí nás vosa na obřím 6-metrovém kole. Soubor Vosa se skládá z vrcholných akrobatů, kteří vystupovali po celém světě.
1: Hlavní program, předpokládám, pro dospělejší diváky bude v sobotu.
3: Ten bude opět na nádvoří zámku, ale bude ozvláštněn speciálními velkými obřími nafukovacími a svítícími planetami. Proto ten program je až ve večerních hodinách. Bude to představení Vosy a jmenuje se První krok.
1: Co bude na knížecí louce?
3: Nedělní program, který je určený pro rodiny s dětmi. Bude tady herna, která se jmenuje Cirkus Barbar. Dřevění vyřezávání, sloni, a děti si budou

0: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice. 7:03 je pátek 12. června. V Těchonině na Orlicko-Ústecku dnes bude slavnostní zahájení turistické sezóny na dělostřelecké tvrzi Bouda spojené s prezentací česko-polského projektu týkajícího se mimo jiné stavebních úprav interiéru vstupního objektu tvrze. Tak to je jedna akce, která se dnes odehraje, a další se týká koňské sekačky, která se objeví v pardubickém podzámeckém biotopu dokonce už po čtvrté. Hřebci plamene Český Norik se po roce znovu vrací do Pardubic. Pod vedením kočího Josefa Hradce se předvedou při práci. Kolem 9. hodiny začnou koně sekat louky lištovou sekačkou. Podzámecký biotop je součástí Tyršových sadů. Tak jako za časů našich babiček a prababiček to bude vypadat. Posekaná tráva by se měla taky pomocí starých postupů usušit na seno. Tahle technologie napomáhá k zachování druhové pestrosti. Květnatých luk, kopita koní půdu rozrývají a díky tomu semena lépe klíčí. Další zprávy vám nabídneme přesně o 6:30.
1: Počasí.
0: Páteční počasí bude jasné až polojasné, hlavně po ránu, ale během dopoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Postupně počítejte místy s deštěm. Teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Předpokládané množství srážek je od 0 do 3 mm. Rozptylové podmínky by dnes měly být dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat

problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut a bude 6:30, čekají vás další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 12. června a ve spotřebitelském servisu se často opakuje dotaz na reklamaci zboží, které se skládá z více částí. Další podobný e-mail dostal spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Aleš koupil sestavu akumulátor plus nabíječka. Na faktuře byly položky rozepsány samostatně s cenami a vše bylo v jednom kufru. Nyní reklamoval poruchu pily. Bylo mu divné, že chtěli jenom tuto položku, takže by rád věděl, jak se má správně reklamovat sestava několika položek, když se vada projevila jenom u jedné. Pane posluchači, podle vašeho popisu se nejedná o sadu, ale o 3 samostatné výrobky, kde kufr slouží pouze jako společný obal. Prodejce vychází zřejmě z toho, že dnes můžete koupit samostatnou pilku bez baterie, stejně jako koupíte samostatně baterii nebo nabíječku. Ta potom může být společná jak pro akupilku, vatačku nebo sekačku a tak dále, pokud budete kupovat stále stejnou firmu. Prodejce tedy postupoval správně.

0: příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Jsou tady zprávy s Michaelou Spáčilovou.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů korun. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na dnešním zahajovacím koncertu zazní například symfonická báseň Bedřicha Smetany Valštýnu v Tábor. Do 5. července festival nabídne více než 50 pořadů. K víkendu otevřených zahrad se připojí také skoro 20 míst v Pardubickém kraji. Komentované prohlídky krajiny UNESCO chystají v Kladrubském Hřebčíně. Navštívit bude možné zámecké parky v Chroustovicích, ve Slatiňanech, v Brandýse nad Orlicí nebo ve Starých Ždánicích. Kompletní seznam s termíny prohlídek je uvedený na webu akce. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíší dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala u Vraclavy na Orlicko-Ústecku, na místě zasahují záchranáři a srážku dvou osobních aut máme hlášenou také ze Žamberka. Stala se v Klostermanově ulici a kolize je bez zranění, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už známe vítěze ankety Vesnice roku pro Pardubický kraj, která obec uspěla, uslyšíte v přehledu tisku za malou chvíli.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pardubičtí basketbalisté ani na třetí pokus nedokázali v Nymburku zvítězit, ale pokud se jim povede vyhrát v sobotu i po třetí doma, vynutí si rozhodující sedmé ligové finále hrané v Praze. Co pro to bude potřeba udělat, tak to řekne v rozhovoru už za chvíli rozehrávač Jakub Tůma. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice. Je pátek 12. června za 7 minut 6:45 a pojďme taky na noviny s Michailou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Z více než 20 obcí letos přihlášených do krajského kola soutěže Vesnice roku vyhrála nejvýznamnější ocenění, tedy zlatou stuhu, Vraclav u Vysokého Mýta. V krajském kole 30. ročníku soutěže bylo v Pardubickém kraji oceněných hned několik obcí, které vynikají aktivním komunitním životem, péčí o krajinu, podporou rodin, spoluprací se zemědělci i moderním přístupem k rozvoji venkova. A to nejvyšší ocenění, právě tedy zlatou stuhu a titul krajského vítěze, získala obec Vraclav z okresu Ústí nad Orlicí a teď tedy postupuje do republikového finále. Tyto informace jsme našli na webu Orlického deníku.
1: Řidiči se musí přes léto připravit na dopravní omezení na hlavním silničním průtahu mezi Svitavami a Brnem. Na silnici první třídy číslo 43 v Březové nad Svitavou začaly práce na zajištění její stability. Jde o zhruba 200-metrový úsek na konci obce. Sesunutá krajnice společně s trhlinami a vykloněnými svodidly je rizikem zejména pro kamiony. Práce jsou v plánu do konce srpna a budou stát 13 milionů korun, napsala o tom Mladá fronta Dnes.
0: Jsou jich tisíce a už se nikdy nevyužijí. Řeč je o nevyužitých páskách festivalu Rock for People, který v těchto dnech vítá tisíce návštěvníků v Hradci Králové. A ti všichni vidí neotřelý nápad vědců z Liberecké technické univerzity, kteří staré festivalové pásky přeměnili v designové stolky. S nápadem se obrátili na katedru organizátoři. Nevyužitých náramkových pásek na ruku z předchozích ročníků byly bedny, zaznamenali existenci desek z textilního recyklátu, které před 3 lety představila katedra hodnocení textilí fakulty textilní z Diakonie Broumov. Využít odpad jako zdroj pro další produkt skvěle zapadá do linie udržitelnosti, kterou na našem hradeckém festivalu razíme už řadu let, to tedy říkají organizátoři. Nakonec se pásky proměnily v barové stolky a fotorámečky pro návštěvníky. Jak přesně to vypadá, tak to popisuje Deník Právo.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: To byla Madonna, 2 minuty před 6:45 v pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 12. června. Jestli znáte nějaké odvážné dítě, které chodí do 1. až 5. třídy základní školy, tak ho můžete vyslat do Chrasti na noc v muzeu, tam totiž budou mít právě pro tyhle odvážlivce nachystanou dnešní akci. Organizátoři napsali, že začíná už ve 14 hodin. Choceň Orlické muzeum v 16:30 přednáška Sluneční králové a Sluneční kult. Bude tam Pavel Felgr ze spolku Přátel starověkého Egypta a představí vývoj staroegyptských pyramidových komplexů od 3. do 5. dynastie. Tak to byly tipy, které se týkaly trochu vzdálenějších míst od Pardubic, ale kdybyste chtěli něco přímo z krajského města, tak můžete objevit vína, která běžně nenajdete na pultech obchodů nebo v nabídce velkých vinařských značek, konkrétně na 8. ročníku pardubického vínokoštování. Zahradní vinařský festival bude zítra od 11 do 20 hodin v Natura Parku ekocentra Paleta za bazénem na Olšinkách. A obyvatelé Pardubici taky budou moct v neděli připomenout významné výročí městské dopravy. Historický trolejbus Škoda 14. R vyjede na trasu linky 11 ulicemi Bělehradská a Kosmonautů a připomene zahájení provozu trolejbusů v Polabinách, které bylo na podzim v roce 1986. Zájemci se tak budou moci svést vozem, který připomíná dobu, kdy se v téhle části Pardubic trolejbusová doprava teprve zabydlovala. Detaily o provozu historické linky najdete na webu dopravního podniku. Počasí. Začínáme poměrně optimisticky dnešní den, pokud je o počasí jasno až polojasno. Během dopoledne ale přijdou mraky od západu a postupně místy zaprší. Teploty jenom mezi 14 a 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. To jsou dnešní maxima.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: minuty po 6:45 zpívala Ilona Čáková ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 12. června. Za chvíli Život je pes, to bude píseň v podání Pokáče a dalších, známá z filmu Gump. A ještě předtím sport. Fanoušci sportovních karet, podpisů a memorabilí se můžou těšit na největší sběratelskou událost roku Czech Sports Cards Expo 2026. Ta bude zítra od 9:30 dopoledne v pardubické Enteria aréně. Na programu je autogramiáda legend jako Václav Nedomanský a Vladimír Růžička a taky besedy s hosty. Další lákadlo máme na 4. ročník dobročinného běhu a pochodu po stopách Silver A, letos navíc s novou trasou. Čeká vás komentovaná procházka okolím Červeňáku a jako vždy je akce vhodná pro sportovce i nesportovce, pro děti i dospělé. Běhat a pochodovat pro dobrou věc se bude zítra. Místem konání akce je památník zámeček Pardubice a registrace začíná ve 14 hodin. U běhu je na výběr ze dvou tras, 5-kilometrové a 10-kilometrové. Vrací se taky závod pro děti přibližně v délce 1 kilometru. A už jsme říkali, že příznivci vojenské historie si zítra připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Tentokrát se vydají z Končin u Červeného kostelce v 8 hodin na dálkový pochod do Pardubic, který měří přibližně 80 kilometrů. A ještě můžeme přidat motoristické tipy, protože v Červené vodě u obecního úřadu bude o víkendu sraz historických vozidel. Bude to zítra, kdy se Červená voda znovu promění v ráj historických automobilů a motocyklů. Ožijí legendy silnic, vůně benzínu i atmosféra starých časů. Kultovní malá vozidla zase ovládnou o víkendu autokemp Konopáč u Heřmanova městce, kam se sjedou stovky majitelů a obdivovatelů na 23. ročník mezinárodního srazu Fiatu 126P. Třídenní událost s volným vstupem se koná ode dneška do neděle a nabídne svůj hlavní program během zítřejšího dne. Společná spanilá jízda odstartuje ve 12:30. Prostě těch akcí, kam byste se mohli vydat v Pardubickém kraji, je nepřeberné množství. A to ještě se hraje basketbal. Hráči Pardubic si už v ligovém finále nesmí dovolit prohrát, jinak skončí druzí. Sice v poločase včera vedli v Nymburku, ale po porážce 71-92 prohrávají v sérii na 4 vítězná utkání 2-3. Ve sportovním centru natáčel krátce po skončení reportér Jakub Kanta.
1: Než rozehrávač Pardubic Jakub Tuma dopije hořký kalíšek až do dna, protože máte tady slanou vodu, což určitě není příliš příjemné, ale vydal jste se natolik, že to bylo potřeba po tomhle zápase trochu doplnit soli?
2: Určitě, myslím si, že každý z nás už toho má plný kecky. Je to už dlouhá série, dlouhá sezóna, do každého zápasu dáváme všechno a není to jednoduchý. No.
1: Čím to, že vám ten pátý zápas v finále, řekl bych, trochu proklouzl mezi prsty, protože vy jste se v první půli dokázali vrátit ze 14-bodového manka. Přestávce jste byli o bod vepředu, ale ve druhé půli se stalo co, že nakonec toho porážka o 20 bodů.
2: Taková kombinace všeho. Myslím si, že Nymburk předvádí stabilní výkony a my tam máme takový výkyvy, takže i když prohráváme o 14, tak hrajeme pak dobře a dokážeme to stáhnout. Pak zase naopak prostě dokážeme dělat takový fatální chyby na doskoku v obraně. V útoku si nevyhovíme a Nymburk to hnedka potrestá nějakou trojkou nebo faulem nějakým, takže tam se musíme zlepšit do příště. Musíme se trošku naučit ty naše výkony, jak v útoku, tak v obraně, mít stabilnější, než co máme.
1: Ono rozjetý Nymburk už se pak těžko zastavuje.
2: Určitě tak. Nejhorší, co se může stát, tak je prostě ta trojka z protiútoku, který nám dali několik. Pak si to když tak doskočili, ještě to je další věc, že na doskoku taky trošku hoříme. Takže tady ty všechny věci si myslím, že jsou tím, že to bylo tolik.
1: Finálová série se teď stěhuje zpátky do vaší haly. Z vašeho pohledu za stavu 2-3 na zápasy. Máte tak trochu nůž na krku, ale doma si asi věříte, ne?
2: Určitě, já jsem strašně rád za tu atmosféru, která tam byla teďka na těch domácích zápasech u nás. Myslím si, že to bude ve stejném duchu i teďka. Diváci nás ženou dopředu a jsme strašně rádi, že to prožívají s náma celou tu finálovou sérii. My prostě dáme všechno, co nám zbylo a doufám, že to urveme.
1: Ale bude to chtít asi jako nadstandardní výkon, řeknu, protože Nymburk to bude chtít určitě ukončit, nebude chtít v žádném případě zápas číslo 7 v Praze.
2: Souhlasím, ale myslím si, že s Nymburkem každý zápas musíme předvíst na standardní výkon, aby jsme ho porazili, takže zatím se nám to dvakrát povedlo a uvidíme, co teďka 6. zápas.
1: Jakub Tuma v Nymburce i dlouhá léta působil sám, zná se tedy tady s místními basketbalisty velice dobře a je tak velmi dobře i obeznámen s tím, že Nymburk se slučuje se Sláví. Majitelé už to potvrdili na středeční tiskové konferenci, tak myslíte, že třeba i ten nymburský výkon to trochu ovlivňuje?
2: Já si myslím, že hráče to neovlivňuje, že prostě jsou natolik profesionální, že se soustředí na tu finálovou sérii. Může to být poslední zápas nebo poslední dva, takže si myslím, že se soustředí na tohle a neřeší moc podle mě, co bude, to budou řešit možná až pak.
1: Říká po porážce 71-92 v Nymburce Jakub Tůma, rozehrávač basketbalových Pardubic ze sportovního centra Jakub Kanta, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozhářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chovatelce na Chrudimsku úřady odebrali 20 koček. Po neděli začnou plánované opravy silnice z Břehů do Rohovládovy Bělé. Řidiče čeká objížďka. Pardubičtí basketbalisté v Nymburce znovu neuspěli a ve finále prohrávají 2-3 na zápasy. V kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Je pátek 12. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Úřady odebrali chovatelce na Chrudimsku 20 koček. Zvířata žila v jedné místnosti v nevyhovujících podmínkách. Zatím zůstanou v náhradní péči.
4: Podle státní veterinární správy byly kočky držené v pokoji o rozměrech 4x4 metry. Nebyl v ní dostatečný počet toalet ani zásoby krmiva. Odebraná zvířata dočasně převezmou útulky. Na zajištění nutné péče Chrudim zatím uvolnila částku 500 000 korun. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Od pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů korun. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny, ve druhé počínaje zářím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být v říjnu. Doprava povede po náhradní trase.
5: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti.
6: Sport.
3: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Basketbalisté Pardubic prohráli v Nymburce 71-92 a ve finále Národní ligy se série na 4 vítězné stěhuje do jejich haly za stavu 2-3 na zápasy. Přitom v poločasové přestávce o bod vedli a předtím smazali už 14-bodové manko. Pokračuje rozehrávač Jakub Tůma.
7: My tam máme takový výkyvy, dokážeme to stáhnout, pak zase naopak prostě dokážeme dělat takový fatální chyby na doskoku v obraně. V útoku si nevyhovíme a Nymburk to hnedka potrestá nějakou trojkou nebo faulem nějakým. Musíme se trošku naučit ty naše výkony jak v útoku, tak v obraně mít stabilnější.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 v okolí 69. kilometru ve směru na Hradec Králové. Máme odtamtud hlášený velký kus pneumatiky z kamionu na vozovce. Dvě osobní auta bourala u Vraclavy na Orlicko-Ústecku, na místě zasahují záchranáři a srážku dvou osobních aut máme hlášenou také ze Žamberka. Stala se v Klostermanově ulici a tato kolize je bez zranění, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je tady poslední pracovní den v tomto týdnu, pátek 12. června na hodinách 4,5 minuty po sedmé. Fara, kulturní dům nebo sportovní hala, to jsou teď na konci školního roku v Holicích dočasná útočiště dětí z mateřské školy Holubova. Proč, to se dozvíte v reportáži za malou chvíli. A čeká nás i Petr Kotwald, Milujem sem čím dál víc, taky skupina Miraj, Sandra, Václav Neckář a nebo teď tým.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: a my vás pozveme do Holic za dalšími informacemi, které pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 12. června 3 minuty před 7:45. Konec školního roku se blíží a s nimi plánované opravy škol a školek, které většinou nejde dělat za běžného provozu, a právě v Holicích se přesto do mateřské školy Holubova nastěhovali stavbaři už teď v červnu, aby stihli celý vnitřek opravit do září. Asi stovka dětí se tak musela rozdělit a nastěhovat se i s hračkami a postýlkami do náhradních prostor na třech různých místech města, třeba i na faru. Reportér Ondřej Wolf natáčel taky tam.
1: Zatímco v mateřské škole Holubova dělají rámu ze zbíječky, na faře je slyšet dětský smích. Právě tady má jedna část předškoláků náhradní prostory.
2: Já si myslím, že je to úplně všechno v pohodě, děti ty to zvládly úplně bez problému. Ba naopak je to pro ně takové zase jasně něco novýho.
1: Popisuje ředitelka mateřské školy Lenka Chotěnovská.
2: Máme tady i svoje zvířecí kamarády, dvě želvičky, tady vedle se pak můžeme podívat do místnosti.
1: Takže ten nábytek, který tady vidíme, tak ten je přímo ze školky.
2: Ten je přímo ze školky, to, co jsem uznali za hodný, jsme si sem přenesli, aby děti měli tu takový servis, jako byl ve školce.
1: Jak se vám tady na faře líbí?
3: Dobře.
1: Jo.
2: Vlastně i jako sociálky tady máme k dispozici, tak všechny ty hygienické normy naplňujeme, takže je to úplně v pohodě.
1: Další dvě skupiny dětí přesunulo město do sportovní haly a do kulturního domu. Ředitelka Chotěnovská doufá, že se do opravené školky všichni vrátí po letních prázdninách. Podle nezávislého starosty Holic Ondřeje Výborného zatím stavební práce ve školce postupují podle plánu.
4: Držíme se harmonogramu, ať už v rozsahu nebo i v čase, takže když všechno dobře půjde, tak budeme rádi, aby děti v nové opravené mateřské škole začaly školní rok.
1: Co všechno se v té školce předělává?
4: Předěláváme vlastně úplně všechno, co je vevnitř. Zůstává pouze obálka budovy, která již byla zateplená s novými okny, ale jinak vnitřky se předělávají komplet. Takže nebylo možné ani tuto rekonstrukci dělat za provozu, ani za částečného provozu.
1: Město za rekonstrukci mateřské školy utratí asi 30 milionů korun. Dalších 6 milionů korun dá i do prázdninových oprav sociálních zařízení na základní škole Holubova. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, takový aktuální ranní čas v pátek 12. června, kdy je s vámi Český rozhlas Pardubice. Divadlo Exil čeká další premiéra, konkrétně komorní inscenace Kdybys umřel francouzského dramatika Floriana Zellera v režii Kateřiny Fikejzové Prouzové. Ta premiéra je v plánu na 19. hodinu a to už je na zítřek. A taky zítra budeme mít hosta, který pozve na tentokrát hru pro děti na premiéru představení Birlibán Týbrďo divadla o veselém příběhu plném fantazie a neuvěřitelných příhod trochu neposlušného kluka se zvláštním jménem si popovídáme s Janou Kautskou. Poslouchejte zítra ráno krátce po 8:30.
1: Počasí.
0: Venku je zatím jasno až polojasno. Během dopoledne bude od západu přibývat oblačnosti a postupně se objeví místy dešťové kapky. Teploty dnes maximálně 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré a vítr mírný jihozápadní až západní.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Za 7 minut bude 7:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pátek 12. června, jdeme soutěžit. Bleskovka. Nabízíme CDčko Michaela Crichtona Velká bankovní loupež. Je to audiokniha románové zpracování jednoho z největších zločinů v dějinách vlakové loupeže. Ta se odehrála v roce 1855 ve viktoriánské Anglii. Autorem je tedy Michael Crichton. Čtou Martin Price a Lukáš Příkazký. A my se vás budeme ptát na jedno filmové dílo. Přesně před 45 lety, 12. června 1981, měl v amerických kinech premiéru první příběh neohroženého dobrodruha a univerzitního profesora v podání Harrisona Forda.

0: úvodním díle ságy režiséra Stevena Spielberga a producenta George Lucase bojoval archeolog z pověření vlády Spojených států s nacisty, přetahoval se s nimi o biblickou archu úmluvy, obdařenou zvláštní silou, která by mohla sloužit jako mocná zbraň. Film se stal komerčně nejúspěšnějším snímkem zmíněného roku 1981. A my se ptáme, jak se jmenoval? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak už na telefonu máme prvního volajícího. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré, krásné ráno, tady Marie. Tak. A byl to Indiana Jones.
0: Indiana Jones, a vzpomenete si i na ten další název toho prvního filmu?
1: Je, a to těžko.
0: A to nevadí. To byli dobyvatelé ztracené archy, ale nám stačil Indiana Jones. Tak moc gratulujeme, výhra je vaše, přejeme pěkný pátek i celý víkend, naslyšenou. Tak jsme si připomněli prvního Indiana Jonese, no a pak následovali další, v roce 1984 Chrám zkázy, v roce 1989 Poslední křížová výprava, pak už jsme v roce 2008 u Království křišťálové lebky a konečně 2023 Indiana Jones a nástroj osudu.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Michaela Spáčilová znovu ve studiu, před námi další zprávy.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Slatiňany pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunčím. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice číslo 37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. To stezka mezi Chrastí a Horkou by měla být hotová příští měsíc. Obě sousední obce spolupracují na obnově cesty, která povede kolem Horeckého rybníka. Stavba bude stát zhruba 4 miliony korun. Příznivci vojenské historie si zítra připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Z Končin u Červeného kostelce se vydají v 8 hodin na dálkový pochod do Pardubic, který měří přibližně 80 kilometrů. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. Ve druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale stav otočili. A počasí. Dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 v okolí 69. kilometru ve směru na Hradec Králové. Máme odtamtud hlášený velký kus pneumatiky z kamionu na vozovce. Dvě osobní auta bourala u Vraclavy na Orlicko-Ústecku, na místě zasahují záchranáři. Srážku dvou osobních aut máme hlášenou také ze Žamberka, stala se v Klostermanově ulici a hasiči zasahují u dopravní nehody v Chrudimi v části Vestec. Také tato nehoda je se zraněním. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal Hartovu trofej pro nejúžitečnějšího hráče hokejové NHL. Cenu dostal podruhé v kariéře po 7 letech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 12. června. 6 minut zbývá do 7:45 a teď jsou tady noviny. Čteme s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Chrudim v roce 2022 podpořila místní firmu Citizen a prodala jí pozemky v průmyslové zóně pro stavbu nové výrobní haly. Ta nevznikla a teď se ukázalo, že město do smlouvy nedalo pojistku, která by kupci zabránila pozemek prodat dál. Za skoro hektarový pozemek v chrudimské průmyslové zóně zaplatila firma městu přes 11 milionů korun z DPH. Měla tam podle dohody s městem vybudovat výrobní halu. Ta tam tedy zatím nestojí a letos v květnu se objevil inzerát nabízející stejný pozemek k prodeji za 21 milionů 392 tisíc. Na začátku června zase zmizel. Vedení Chrudimi pokus o prodej původně městských pozemků velmi znepokojil. Chce je získat zpátky a mít kontrolu nad tím, kdo bude v průmyslové zóně podnikat. Aktuality s Chrudimi nabízí Mladá fronta Dnes.
1: Více než milion korun rozdělili donátoři mezi 20 neziskových organizací z Pardubicka během letošní burzy filantropie, která se uskutečnila v prostorách Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích. Unikátní projekt organizovaný koalicí nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem letos zaznamenal historicky nejvyšší podporu. Mezi 20 organizací zamířilo celkem 1 milion 5500 korun. Do letošního ročníku se zapojilo 22 podporovatelů z řad firem, institucí i veřejného sektoru. A podrobnosti k tématu se dočtete v Pardubickém deníku.
0: Co myslíte, můžete nahrávat lékaře? Nová pravidla mají chránit pacienty i zdravotníky, píše o tom web peníze.cz. Nahrávání zdravotníků pacienty se stává běžnější praxí, ale naráží na právní i etické otázky. Nová metodika Ministerstva zdravotnictví, která je teď v připomínkovém řízení, má vyjasnit, kdy jsou takové záznamy přípustné, jak s nimi zacházet a jestli můžou sloužit jako důkaz při stížnostech anebo sporech. Podle připravované metodiky může být pořizování nahrávek v určitých situacích legitimním prostředkem ochrany práv pacienta. Pacient je ve vztahu k lékaři totiž obvykle tou slabší stranou.

0: Belfast a Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu před 7:45 v pátek 12. června. Spojené státy americké podle The New York Times chtějí omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15E, anebo stáhnout tankovací letadla. Další zprávy vám nabídneme v 8 hodin.
1: Počasí.
0: V noci na dnešek postupně ubývaly srážky i oblačnost, teploty ale byly díky tomu celkem nízké, nejčastěji mezi 8 a 5 stupni Celsia. Ráno se tváří taky docela optimisticky, na spoustě míst obloha jasná až polojasná, ale meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nás asi vyvede z omylu, že by dnešek měl být nějaký extra hezký den. Je to tak? Pěkné ráno.
2: Je tak, dobré ráno. Ano, trošku ty vášně budu krotit. Po ránu ano, jak jste říkal, jasno, polojasno, ale už teď se od západu nasouvá postupně oblačnost s tím, že potom před polednem od západu se objeví místy déšť, takže i ten dnešek, hlavně to odpoledne a večer, bude deštivo. Maximální teploty dneska jenom 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 10 až 13 a vítr bude foukat od jeho západu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Prostole podmínky po celý den dobré, aby o to je na jedničce mírná zátěž.
0: A co ten víkend? Už bude lepší než předchozí dny?
2: No, víkend, já bych to rozdělil. Ta sobota horší, neděle lepší. V sobotu v noci zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. V noci ty srážky budou přechodně i ubývat, ale zde i ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, no a vítr mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den zase hodně oblačnosti, oblačno je zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Až večer ty srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnost. Co se týká maximálních teplot, budou se pohybovat v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia, tak aspoň trošku tepleji bude. Na horách 14 až 17 a vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a v neděli tam očekáváme po ránu malou oblačnost, takže nějaké polojasno, skoro jasno, s tím, že v průběhu dne může být až oblačno a objeví se místy přeháňky. Už jich nebude tolik, jak tu sobotu, a i co se úhrnu týká, nebudou tak silné. No a teploty, ty se budou pohybovat v rozmezí od 15 do 20 stupňů Celsia a vítr ten bude foukat od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A ten příští týden, ten by měl být úplně jiný než tento.
2: Zatím vypadá příští týden, že bude opravdu jiný, začneme startovat na nízkých teplotách tím pondělkem, ale už se bude objevovat postupně slunce. V druhé půlce týdne tam už by měl být razantní nástup teplot a zároveň to slunce by mělo svítit v podstatě po celý den, oblačnosti bude málo a o víkendu to vypadá aspoň zatím podle dnešních prognóz, že ty teploty by dosahovaly 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Dokonce, no vidíte, tak zase budeme nadávat, že je vedro. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček. Pěkný víkend, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
3: Čauky.
2: Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmoklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadu, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
4: Archa je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
5: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
6: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
7: Třeba jste s ní špatně zacházel.
6: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
8: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dukelská ulice v Moravské Třebové je průjezdná, práce na její opravě skončily. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za více než 38 miliard, je to méně než v dubnu. Basketbalisté Pardubic opět prohráli v Nymburce a ve finále se doma pokusí vybojovat rozhodující sedmý zápas. V kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Frekventovaná ulice Dukelská v Moravské Třebové je od tohoto týdne opět průjezdná. Práce na její rekonstrukci skončily. Město za ně zaplatilo skoro 4 miliony korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: V loňském roce město provedlo budování parkovacích stání na ulici Dukelské. Jedná se o rozšíření možnosti parkování a letos na tuto akci navázala oprava kompletního povrchu na ulici Dukelská a komunikace je plně zprovozněná.
0: Experimentální archeologové ze Všestar se dnes vydávají na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjela směrem k Alexandropoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Odtud pak vyrazí po Egejském moři směrem na řecký přístav Volos. Během 14-denní plavby urazí posádka přes 400 kilometrů. Hlavním cílem páté experimentální expedice je vyzkoušet ručně tkanou plachtu z líka, vysvětluje vedoucí expedice Radomír Tichý.
3: Tomu tématu vítr a směr větru a použití plachty je volená i úplně celá ta trasa, protože s velkou pravděpodobností by tam měl být zadní nebo zadoboční vítr. Není to ale vždycky, takže tam pořád to štěstí nebo riziko, nebo jak bychom to chtěli nazvat, hraje roli. Ale hlavním tématem je plachta.
0: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% méně než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Sport. Pardubičtí basketbalisté jsou jednu porážku od konce sezóny. V ligovém finále prohráli v Nymburce 71-92 a stav série je z jejich pohledu 2-3 na zápasy. Východočeši smazali ve druhé čtvrtině 14-bodové manko a v poločasové přestávce o bod vedli. Co se dělo po změně stran, popisuje Adam Lukeš.
4: Jsme ho nechali se rozjet. Nějaké zbytečné chyby v útoku, z toho pramenili také body pro ně. To potom samozřejmě zvedne sebevědomí, hráči jsou schopní potom trefit těžké střely. Basket se samozřejmě hraje ve vlnách, ale my jsme Limbáč nechali rozjet na hodně velké vlně a to nastalo ten zápas. Potřeba dva zápasy a to je náš cíl.
0: Šesté finále Pardubice Nymburk se bude hrát v sobotu, případné sedmé v pondělí v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dodávka s osobním autem bourala za 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové pravý a levý jízdní pruh je tam neprůjezdný, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nejlepší chleby v Česku se pečou ve Svitavách nebo na Kladně. 32. ročník soutěže Chleba roku, který se konal v Pardubicích, ocenil pekaře z různých koutů republiky. Mezi desítkami čerstvě upečených bochníků natáčela naše reportérka a vy to uslyšíte za chvíli. Je krátce po 8. hodině, pátek 12. června. Před námi jsou písničky, které nestárnou. Bitva o Karlův most v podání Michala Prokopa, k tomu Elvis Presley, Karel Gott a na začátku této hodiny Kristýna. Přichází tady pozdrav ze Slovenska a vám všem přejeme pohodový poslech, ať už jste kdekoliv.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: pátek 12. června, tady je Český rozhlas Pardubice, za 3,5 minuty bude 8:45. Pro nejlepší chleba v Česku nemusíte jezdit daleko. Svitavská pekárna Nopek zvítězila v jedné z kategorií celorepublikové soutěže Chléb roku 2026. Ocenění letos putují taky do Choustníkova Hradiště na Kladno. Porota vybírala z více než 140 vzorků a hodnotila jejich vzhled, vůni i chuť. Výsledky organizátoři vyhlásili ve čtvrtek večer, tedy včera večer na Dnech chleba v Pardubicích, kde si návštěvníci mohli soutěžní výrobky prohlédnout a ochutnat. Jak poznat dobrý chleba, jim poradil třeba chlebový someliér a na místě byla naše reportérka Anna Svobodová.
1: Ten chleba je nařezaný a má krásný takovýhle vzor. Myslím si, že na oko vypadá velice, velice hezky. Pak ten chleba rozkrojíme, přivoníme.
2: Se mnou je tady Stanislav Janíček, chlebový someliér. My jsme právě tady u pecí, tady asi zrovna něco dopeklo.
1: Ano, přesně tak, pečeme tu nejrůznější dobroty v podobě chlebu, ale i pečiva.
2: A co takový chlebový someliér vlastně dělá?
1: Tak samozřejmě už název napovídá tomu, že ochutnáváme nejrůznější druhy chlebu, takže hodnotíme ten chleba od A do Z, nejenom jak ten chleba vypadá, ale jak samozřejmě voní, jak chutná.
3: A proto v této soutěži je 25 různých komisařů a každý z nás má jiné chuťové vnímání.
4: My máme semínkový žitný chleb s medem.
2: Pekárna Baker Street, za ní je tady Miroslav Mikovec.
4: Ta naše řada je taková typická v tom, že nepoužíváme žádný droždí, žádný zlepšující přípravky, žádný Ečka a vlastně vrátili jsme se zpátky tý tradici, jak se dřív dělali chleby po staru.
2: Koukám, že tam máte teda semínka, ano, dýňová.
4: Tom, ano, dýně, slunečnice a máme v tom přidaný i klasický med.
2: Mm-hmm. Je trošku takový sladší.
4: No, ale není to...
2: Je moc dobrý.
4: Určitě to není tak, že by byl úplně nasládlý, ale v dálce, v té chuti je cítit prostě mírná sladkost a chuť toho medu.
2: Zvládne si takový chleba upéct někdo i doma?
4: Ale určitě každý, kdo si veme doma třeba žitnou mouku, přidá si k tomu vodu a dá si s tím práci a vytvoří si kvásek, tak potom už zamíchá těsto na tady ten žitný chleba a stačí mu jenom žitný kvas, žitná mouka, voda, sůl. Přidá si do toho semínka, dá to na 24 hodin příklad kynout do ledničky, si vyndá to těsto, natvaruje si ho, položí si ho do formy, protože to je celožitný, dá do trouby a ten chleba si klidně může upíct i doma.
5: Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice. Umožňuje to nejenom si poměřit síly, ale vlastně ukázat tu pestrost české pekařiny. Je to spousta inspirací pro ty pekárny, novými trendy v pečení, novými recepty, novými tvary chlebů. To znamená, je to skutečně jakoby inspirující záležitost vlastně pro každého pekaře.
2: Porota letos rozdělila ocenění v 5 kategoriích. Vítězné pekárny si z Pardubic kromě titulu odvezly taky ochrannou známku Chléb roku 2026. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Česká národní banka by mohla už tento měsíc zvýšit úroky, aby tak omezila inflační tlaky. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil její guvernér Aleš Michl. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Zprávy uslyšíte o 9:30, to bude za 12 minut, je pátek 12. června. Taky nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a dnes to bude na téma skládání pucle. Jestli ho máte taky rádi, tak si určitě nenechte ujít to dnešní vydání věnované těmto oblíbeným skládačkám. Počasí. A jak složíme předpověď počasí, tak dnes docela pestře, protože ráno bylo na některých místech jasné až polojasné, ale postupně oblačnosti přibývá a má začít taky pršet, bude to někdy kolem poledne. Teploty mezi 14 a 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, vítr mírný jihozápadní až západní a rozptylové podmínky by měly být dobré. Jitka Slezáková bude za mikrofonem po 9. hodině, tak co dnes uslyšíme v dopolední? Hezké ráno.
1: Krásné ráno, no tak mluvil si i o hrách o pucle, tak my pro vás máme v soutěži Věřte nevěřte knihu 365 her, hra na každý den po celý rok. Tak to si myslím, že se bude posluchačům líbit. A proč jsme vybrali tuhle cenu? Protože našimi hosty po 11. hodině bude 6 lidí celkem. Tady budou 3 učitelé, 3 děti ze základní školy Bilan. Je to taková speciální základní škola soukromá. Řekneme si, jak to tam dělají, protože děti to tam obrovsky baví. Jak
0: tak to bychom tady ještě vybourali část vedlejšího studia.
1: No, uvidíme, jak se sem vejdou, ale věřím, že to nějak zvládneme, že se poskládáme. No a můžu nabídnout taky Radhošť, to je taková malá vesnička, Stradoun je blíž, to je taková středisková, abych vám to trošku specifikovala, u Vysokého Mýta zkrátka. A tahle Radhošť slaví 800. výročí, takže budeme tam, popřejeme místním, no a podíváme se taky třeba do Portmonea. Já to ještě musím říct celé, aby posluchači pochopili. Po 10. hodině uslyšíte, že začíná Smetanova výtvarná Litomyšl a jako doprovodný kulturní program. A lidé se můžou těšit na 20 různých výstav a první z nich je věnovaná polozapomenutému umělci z Litomyšle Antonínu Píčovi.
0: Tak to zmusela, to chápu.
1: To se musela.
0: No a jestli nás posloucháte na frekvenci 88,9 FM přes vysílač Vysoké Mýto Vodárna, tak pozor, bude krátká výluka po 9. hodině, asi tak na 15 minut přerušení vysílání, tak v tomto čase zkuste 104,7 FM, případně internetové anebo digitální vysílání. My zdravíme do Vysokého Mýta, neděste se po 9. chvíli vypadneme.
1: Nedá se nic dělat. Řík.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Před námi je víkend otevřených zahrad, taky začíná Smetanka, neboli festival Smetanova Litomyšl a ve Svratouchu dokončili stavbu kompostárny. O tom všem uslyšíte ve zprávách, které připravila Michaela Spáčilová. Je pátek 12. června.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů korun. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na dnešním zahajovacím koncertu zazní například symfonická báseň Bedřicha Smetany Valčtýnu v Tábor. Do 5. července festival nabídne více než 50 pořadů. K víkendu otevřených zahrad se připojí také skoro 20 míst v Pardubickém kraji. Komentované prohlídky krajiny UNESCO chystají v Kladrubském Hřebčíně. Navštívit budou možné zámecké parky v Chroustovicích, ve Slatiňanech, v Brandýse nad Orlicí nebo ve Starých Ždánicích. Kompletní seznam s termíny prohlídek je uvedený na webu akce. Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a také opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu kamionu, osobního auta a dodávky máme hlášenou z dálnice D11. Stala se za 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové a tvoří se tam kolony, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Smetanovu Litomyšl jsme už v hostech měli, tak dnes přijde řada na jinou hudební akci, která taky začíná o víkendu. Na mysli máme hudební léto v Heřmanově Městci. Více o této akci řekne organizátor Marek Výborný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice za malou chvíli. Je krátce po 8:30, pátek 12. června.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 12. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 8:45 a před námi je už 22. ročník hudebního léta v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci a naším hostem je k tomuto tématu organizátor pan Marek Výborný. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: Tady se ohledneme, napadlo vás před těmi více než 20 lety, že vznikne takovýto výrazný kulturní festival?
1: Ne, to určitě nenapadlo, ani jsme takové vize na začátku úplně neměli, prostě jsme tehdy chtěli s hroznatou Pavlem Adamcem, to byl premonstrát, který k nám přišel ze Želiva a měl takovou zkušenost, že i v Želivě otevřel klášter, kostel koncertům, posluchačům, tak něco podobného zkusit v Heřmanově Městci. No, zkusili jsme to a trvá to 22 let a je to krásné.
0: Je to pevně spojený festival s tím kostelem právě svatého Bartoloměje. Co podle vás ten prostor dělá s hudbou a s posluchači? Je to něco, co ten běžný koncertní sál nedokáže nabídnout?
1: Nesporně je to duchovní prostor, je to taky mimo jiné úžasná pozdně barokní architektura se skvělou akustikou, což je zase chválí ti umělci, kteří tam vystupují. A člověk tam určitě může zažít ten bonus, který my dáváme, který je víc než to, když jdete na koncert tady třeba do i tak krásné sukový síně domu hudby. Ale tady na vás může promluvit i ta a dotknout se vás ta vertikála, která v té hudbě skutečně je. A my nakonec ten letošní ročník máme daný nebo spojený s motem, že ta hudba je vlastně svým způsobem modlitbou.
0: Když skládáte dohromady program, podle čeho vybíráte účinkující? Hledáte známější jména nebo tam jde i o nějaké zážitky, které opravdu jinde lidé až tak neuslyší?
1: Snažíme se hledat nějakou jednotící myšlenku. Dnes a o posledních několik ročníků už to má na starosti umělecký šéf festivalu Jiří Kabát, skvělý violista, také ředitel tady základní umělecké školy v Pardubicích na Lonkově ulici. A jednak tu linku a jednak samozřejmě také přelákat posluchače na jména známa. Letos například za 14 dní 28. června nás čeká v rámci open air koncertu v zámeckém parku Raduza. To je také nabídka, řekněme třeba pro rodiny s dětmi, vezmou deku, můžou přijít opravdu do krásného přírodního amfiteátru na krásný koncert. Ale současně samozřejmě se snažíme držet to, co jsme měli na začátku, a to je prostor dávat mladým umělcům, začínajícím, třeba studentům, ať už Pardubické konzervatoře nebo Akademii muzických umění. Myslíme si, že právě ta mladá generace by měla dostat ten prostor, jak to, čemu se naučili a co třeba mají díky svému talentu, tak mohli předávat posluchačům.
0: A čím to začne teď v neděli 14. června?
1: Čeká nás schola Gregoriana Pragensis. Začneme opravdu v období renesance, baroka a ještě dřív předtím, protože gregoriánský chorál má své středověké logické kořeny a s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem patří schola Gregoriana Pragensis asi k tomu nejlepšímu a ke špičce právě v interpretaci gregoriánského chorálu. Koncert je nazvaný Posvátná znamení a možná to je i ta nabídka, která se svým způsobem úžasně kloubí s tím duchovním prostorem kostela svatého Bartoloměje. V 17 hodin teď v neděli 14. června v Heřmanově Městci, těšíme se.
0: Pro posluchače je ten program docela přehledný, těch 17 hodin, to je pevný začátek všech koncertů.
1: Ano, držíme to už od začátku festivalu. Vlastně i ten rytmus máme daný stále stejný, to znamená jeden koncert po 14 dnech. Začínáme v polovině června a končíme týden před Bartolomějskou poutí. Letos to vychází na 23. srpna. Čeká nás 6 skvělých uměleckých, kulturních i duchovních zážitků.
0: A už jste zmínil Raduzu, ta bude 28. června v přírodním amfiteátru. Tam záleží na počasí, ale na to máte docela kliku, docela štěstí.
1: Musím to trochu zaklepat. Opravdu zatím jsme všechny open air koncerty za tu éru festivalu nemuseli nikam stěhovat. My samozřejmě vstupenky na tento koncert prodáváme na tu mokrou variantu do Sokolovny a jsou ještě k dispozici, už jich tam není mnoho, ale určitě doporučuji na www.ticketportal.cz zakupte si vstupenky. Byť to bude na tu mokrou variantu, tak věříme, že 28. června se potkáme v zámeckém parku.
0: Dnes si povídáme s Markem Výborným o festivalu, o velké kulturní akci Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje ve Heřmanově Městci. 22. ročník začíná už teď v neděli 14. června. Po písničce pokračujeme dál.

0: Pátek 12. června posloucháte Český rozhlas Pardubice. My jsme si už minulých dnech povídali s organizátory festivalu Smetanova Litomyšl, který začíná právě dnes, ale dnes tady ve studiu máme organizátora jiné akce, a to je hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci, pana Marka Výborného. Smetanka nějaká konkurence pro vás, nebo ani ne?
1: To určitě ne. Jednak i já se těším na Smetanovu Litomyšl a to si myslím, že je, když to řeknu lidově, trochu jiná liga. My se soustředíme tady na region Pardubicka-Chrudimska, Pardubického kraje. Velmi si vážíme toho, že jsme součástí, řekněme, toho exkluzivního seznamu Tvář Pardubického kraje jako tradiční kulturní akce 22. ročník, ale samozřejmě naším zázemím i, řekněme, ekonomickými finančními možnostmi, tak určitě nejsme konkurentem Smetanovy Litomyšle, to určitě ne.
0: A pojďme se podívat dál v programu, dostáváme se k neděli 12. července, kdy tam budou Špaček a Jamník, tak nám můžete představit oba pány.
1: Tak to je možná to, co nás trochu s tou Smetanovou Litomyšlí pojí, protože byť samozřejmě rozsahem a tou nákladností projektu se soupeřit nemůžeme. Tak ale co se týče umělecké kvality, tak tam si myslím, že ten krok alespoň částečně určitě dokážeme držet, byť třeba ty naše koncerty jsou komorní. A což je právě tento příklad, kdy přijede Josef Špaček, houslista mimochodem, také byl řadu let prvním houslistou České filharmonie. Těžko bychom u nás hledali prestižnější a kvalitnější orchestr. Stejně tak Tomáš Jamník na violončelo a to jsou dva nástroje, které v mnohem dokáží přiblížit právě tu hudbu, která u nás zazní, ať už je to Bohuslav Martinů, Georg Friedrich Händel nebo Leo Janáček.
0: Haydn sedm slov, to je neděle 26. července a Janečkovo smyčcové kvarteto, co k tomu můžeme říci?
1: Je to kantáta, která vlastně potom bude mít takový obraz, nebo je to takový předobraz potom závěrečného koncertu, ale Josef Haydn napsal těch posledních sedm slov právě pro smyčcové kvarteto. Je to série vlastně sonát, které zazní právě v průběhu celého koncertu. A poslední závěrečný koncert, letos to vychází na 23. srpna, bude ve znamení taky sedmi slov. Ale to už bude kantáta pro sóla, sbor, orchestra, recitaci, kterou napsal náš umělecký ředitel festivalu Jiří Kabát, který krom jiného se věnuje právě také kompozici. A v Heřmanově Městci zazní světová premiéra. Bude to sice druhé provedení, protože v sobotu předtím zazní i v klášteře v Želivě, ale v neděli potom u nás a festival se tím uzavře a bude to v provedení profesionálního špičkového orchestru, který posluchači Českého rozhlasu Pardubice dobře znají, protože to je komorní filharmonie Pardubice, a vystoupí také sbor Vox Aura, který zatím možná není tolik znám, protože vznikl před několika málo lety, vede ho Natálie Štorková, ale jak jsem se dozvěděl v těchto dnech, tak minulý týden na prestižním mezinárodním sborovém festivalu Svátky písní v Olomouci se dostali mezi 6 nejlepších sborů, a to z celého světa, a získali zlaté pásmo, takže nás opravdu čeká i skvělý umělecký zážitek.
0: A ještě před tou světovou premiérou Chvalte ho zpěvem za doprovodu harfy, to je ještě jeden koncert, který bychom měli zmínit.
1: Je to určitě něco, co posluchači tak běžně neuslyší, harfu a mezzosoprán, zpěv, určitě zvu, protože je to příležitost, jak si připomenout i poměrně známé a populární skladby, jako jsou třeba biblické písně Antonína Dvořáka a některé další, Ave Maria, Petra Maskáčiho a dalších.
0: Tak tady začíná hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci, a ještě přímo k vám, pane Výborný, protože vás většina posluchačů zná hlavně jako politika, bývalého ministra zemědělství za KDU-ČSL. Festival organizujete už řadu let vedle těch veřejných funkcí. Je to pro vás takový určitý únik z té politiky, určitý relax?
1: Dá se to tak říct, ale myslím, že to je spíš snaha také se věnovat něčemu jinému, co ale na druhou stranu patří do toho veřejného života, do té občanské společnosti. Já jsem od malička se snažil být aktivní u nás v Heřmanově Městci. Ta akce, respektive ten festival, nepořádám já, pořádá ho římskokatolická farnost v Heřmanově Městci, jejíž jsem já součástí, a samozřejmě na to zdaleka nejsme s Jirkou Kabátem sami. je kolem nás další tým organizátorů a je to vlastně nabídka farnosti jak obyvatelům Heřmanova městce okolí, tak třeba i turistům, kteří přijedou a často jsou právě oni účastníky těch koncertů, které každoročně nabízíme. Prostě možnost v těch horkých parných dnech spočinout v chladnějším prostoru kostela svatého Bartoloměje, nechat na sebe působit krásnou hudbu a i ten duchovní prostor. Prostě patří to k sobě a ano, pro mě to je trošku relax, trošku práce, povinnost, ale děláme ji rádi, protože ty koncerty neděláme pro sebe, děláme je právě pro lidi.
0: Marek Výborný nás nalákal do Heřmanova městce. Moc děkujeme za tu pozvánku, ať se festival povede. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a všechny srdečně zvu k nám do Heřmanova městce. Těším se na viděnou.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Já teď nemám.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky pobíjí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavská pekárna uspěla se svým chlebem v celorepublikové soutěži chleba roku 2026. Slatiňany pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. V kraji dnes čekejte zpočátku jasno, postupně až oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pekárna Nopek ve Svitavách získala ocenění v soutěži chléb roku 2026. Její výrobek zvítězil v kategorii chléb bez hranic, ve které odborná porota hodnotila netradiční druhy chlebů. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 143 vzorků z celé republiky. Ocenění v 5 kategoriích si vítězové převzali na dnech chleba v Pardubicích. Akce se konala už po 32. říká Bohumil Hlavatý, ředitel Svazu pekařů a cukrářů.
2: Umožňuje to nejenom si poměřit síly, ale vlastně ukázat tu pestrost české pekařiny. Je to spousta inspirací pro ty pekárny, novými trendy v pečení, novými recepty, novými tvary chlebů. To znamená, je to skutečně jakoby inspirující záležitost vlastně pro každého pekaře.
0: Slatiňany pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunčím. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice číslo 37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i více než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
3: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
4: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v Mexiku. Národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Poroukané auto překáží na dálnici D11, stojí na 112. kilometru ve směru na Polsko a z dálnice D11 máme hlášenou také dopravní nehodu. Stala se za 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Při pátku vám přejeme dobré dopoledne. Právě startujeme a zdravíme všechny Toničky. Antonie mají svátek, je to krásné jméno. Jak jste slyšeli ve zprávách, čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa zůstali bez bodů a my za chvíli v našem vysílání nabídneme reakce reprezentačních fanoušků. A taky se podíváme do Radhoště, což je malá obec u Vysokého Mýta a slaví 8. narozeniny. Budeme tam mít našeho stopaře, příjemný den přejeme a doufáme, že jste i v tento poslední pracovní den vykročili tou správnou nohou. Ať se vám dneska všechno daří.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: regionální stopař.
1: Z dalekého Mexika teď zpátky k nám domů, konkrétně do Radhoště. To je obec se 168 stálými obyvateli a připomínají si tam významné jubileum. 800 let od první písemné zmínky. Zítřejší oslavy připomenou rok 1226, kdy se jméno Radhošť objevuje v listině krále Přemysla Otakara I. Právě od této první doložené zmínky se letošní 800. výročí odvíjí. Co všechno je na zítřek připravené, to už by měl vědět náš regionální stopař Milena Vápenková. Hezký den.
2: Dobré dopoledne. Tak připravené je už na zítřek v zásadě všechno. Ten program začne zítra ve 14 hodin mší svatou v kostele svatého Jiří. Následovat bude setkání u obecního úřadu spojené s prohlídkou výstavy, která připomene historii i proměny života v obci. A odpoledne pak bude pokračovat posezením u místní sokolovny a večer zakončí taneční zábava. To všechno, pokud počasí dovolí, nebude pršet. Organizátoři samozřejmě mají připravenou i mokrou, takovou úspornější variantu, to mi potvrdil starosta Dušan Tesař, ale program by měl tedy běhnout za všech okolností.
1: 800 let je opravdu úctyhodných. Co víme o nejstarší historii obce?
2: Tak historici spojují počátky Radhoště s dávným osídlením v blízkosti významné obchodní cesty, která je známá jako Trstenická stezka. Ta první písemná zmínka, jak už se říkala, pochází z roku 1226 a zmiňuje zdejší tvrz. Jejímž držitelem byl Otaslav z Radhoště se svým synem Arklebem. No a další písemný doklad pochází potom z roku 1349, kdy se arcibiskup Arnošt z Pardubic zmínil o Radhošti ve své jedné listině. Jinak zajímavostí je také původ názvu obce, který je podle některých výkladů odvozován od pohanského boha Radegasta a právě na místě dnešního kostela svatého Jiří se podle historiků mohlo nacházet dávné kultovní místo. A je zajímavá i vlastně poloha Radhoště a to, jak se o ní samosprávní celky v průběhu té historie v uvozovkách přetahovaly, protože není to daleko do Holic, není to daleko do Pardubic, do Chrudimi, do Vysokého Mýta, takže od roku 1850 byla Radhošť součástí okresu Vysoké Mýto. Potom o zhruba 100 let později, od roku 1960, byla řazena zase do okresu Pardubice a od roku 2007 do současnosti patří obec do okresu Ústí nad Orlicí. A jinak ještě poslední věc, v roce 1964 se k Radhošti přidala do té doby samostatná obec Sedlíščka.
1: Tak my moc přejeme všechno dobré k těm 800. narozeninám. Mimochodem v Sedlišce je železniční zastávka, takže když by někdo chtěl jet vlakem, tak musí tam a teprve potom si doběhnout do Radhoště. No a Mileno, ty se pak posuneš za hodinu jenom o kousek dál, že?
2: Přesně tak, do Pěšic, protože to je další obec, kde si o týden později budou také připomínat 800 let.
1: Už teď se těšíme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Když jsme u těch aktivních obcí, které se skví v našem pardubickém kraji, tak tady mám pro vás informaci, která vás možná bude zajímat. V krajském kole 30. ročníku soutěže Vesnice roku bylo v pardubickém kraji oceněno několik obcí, které vynikají aktivním komunitním životem, péčí o krajinu, podporou rodin, spoluprací se zemědělci i moderním přístupem k rozvoji venkova. A teď pozor, nejvyšší ocenění, zlatou stuhu a titul krajského vítěze získala obec Vraclav z okresu Ústí nad Orlicí, také velmi starobylá obec. Bílou stuhu mají v Jeníkově, dostali ocenění za práci s mládeží a podporu rodiny, získala obec Jeníkov na Chrudimsku. Modrá stuha je pro městečko Trnávka, ocenění za společenský život a inovace. Pak tady máme oranžovou stuhu pro Bohuňov za příkladnou spolupráci obce a zemědělského subjektu. Potom tady je zelená stuha pro Biskupice, ocenění za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a novinkou je potom cena hejtmana Pardubického kraje. Tak to jsou tedy novinky z obcí našeho kraje. No a teď už si řekneme, jak vzniklo slovo štorc a vysvětlí nám to jako vždy jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Napříč, nastojato, obráceně, překlopeně nebo taky uší stranou dopředu, místo tohohle všeho se dřív říkalo prostě na štorc. A sem tam se říká pořád, hlavně ve středních a severovýchodních Čechách. Ještě předtím se říkalo na pouk nebo na strmo. Pak se zřejmě díky řemeslnickému žargonu prosadil onen germanismus související se slovesem štyrcn, neboli překlopit, převrátit, převrhnout, povalit. Samotný výraz štorc se už docela dlouho v běžné mluvě nevyskytuje a můžeme na něj narazit možná v publicistice. Tak vlastně radši připomeňme, že to byl ohrnutý okraj, tedy obruba na šatech nebo třeba na čepici.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už je 9 hodin, 38 minut, posloucháte pohodové vlny Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny práce, roky sbírání zkušeností a vášeň, která často vydrží celý život. V posledním díle seriálu poznáme železniční modelářství očima člověka, který mu věnuje volný čas drtivou většinu svého života. O tom už za pár minut. Teď jsou tady ale ještě Babské rady a to vy, kteří posloucháte Český rozhlas Pardubice pravidelně velmi dobře víte. A tentokrát se naučíme používat ty bylinky, které podporují správné trávení. Tak jdeme na to.
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 10. hodina, po 10. hodině se nám opět ozve náš regionální stopař, tentokrát z Pěšic, což je dnes součást obce Řepníky nedaleko Vysokého Mýta. Představte si, i tam budou slavit 800 let od první písemné zmínky. Tento týden už jsme taky byli v Morašicích u Litomyšle. Víme, že 800 let slaví i druhé Morašice u Chrudimi. Říkali jsme si tady s kolegy, že před 800 lety prostě žil nějaký strašně poctivý kronikář, který to všechno zaznamenal a díky němuž máme ty první zmínky dnes jako na dlani. Teď jsme ale slíbili koníček, který je nádherný, je to železniční modelářství. Za každým kolejištěm je příběh člověka, který mu věnoval stovky hodin práce. V závěrečném díle našeho seriálu se proto podíváme na železniční modelářství trochu osobněji. Jak se člověk k tomuto koníčku dostane? Co ho na něm drží desítky let a kolik času i peněz je potřeba investovat, aby pod rukama vznikl propracovaný modelový svět? Na to odpovídal chrudimský modelář Aleš Rotrekl, redaktorce Mileně Vápeníkové.
1: Tak jak spolu mluvíme, tak o železničních modelech víte asi úplně všechno. Jaký je ten váš příběh, jak vy jste se k tomu dostal?
2: Já jsem to vlastně, dá se říct, podědil, protože můj otec se tomu věnoval od mládí a já, když jsem se narodil, tak už jsme vlastně měli doma kolejiště, takže jsem k tomu byl veden od mládí, od malička.
1: Kolik času tomu věnujete ve svém volnu?
2: Tak já konkrétně se tomu věnuju hodně přes to zimní období, když je brzo tma, škaredé počasí, tak člověk opravdu přes to zimní období se tomu má čas věnovat a s kolegy takhle modeláři se snažíme setkávat pravidelně jednou týdně a pracovat na těch společných věcech, na těch společných projektech.
1: Máte i něco doma vyloženě svého?
2: No mám, já konkrétně tady mám to nejmenší měřítko, to je 1:160 kolejiště velikosti N.
1: A skutečně to si necháváte potom jenom na ty výstavy, nebo i pro radost si doma pustíte vláček?
2: No já na to mám vyhrazenou jednu místnost, kde ta modelová železnice má svoje místo, ale většinou modelář je takovej, že vlastně to předvádění, tu samostatnou jízdu na kolejišti většinou provozuju akorát, když přijde návštěva a většinou tam mám svůj kutilský stolek a většinou něco se snažím vytvářet, než jezdit hrát a jezdit na kolejišti.
1: Takže ta radost spočívá v té výrobě, nikoli v potom už v samotném provozu.
2: Určitě má modelář radost, když ten model vypadá tak, jak si představoval a třešničkou na dortu je potom ta samotná jízda třeba na tom kolejišti a největší vlastně naší odměnou je, když to můžeme předvíst návštěvníkům na těch výstavách.
1: Říkal jste, že jste tuhle zálibu a ten koníček podědil od svého tatínka. Předal jste to dál také další generaci?
2: Snažím se to předávat dál. Každé malé dítě vlastně ty mašinky, ty vláčky určitě má rádo a pak je na každém, že jo, jestli se tomu v dospělosti vrátí nebo ne.
1: Máte pocit, že v dnešní době se to ještě daří, aspoň v rámci nějakých jednotek zájemců mladých, že se k vám přidávají?
2: Máme pár mladších zájemců, ale určitě to není jako dřív. Dneska je prostě daleko víc možností, takže i tenhle koníček prostě je časově i finančně náročný.
1: To mě vlastně nenapadlo, finanční otázka, že to asi taky spolkne dost peněz.
2: To je samozřejmě, ale je to koníček jakýkoliv jiný, takže někdo se věnuje rybaření, někdo modelaření. To je neocenitelný koníček, že jo, samozřejmě, že ty ručně dělané modely si vlastně ani nedokážeme ocenit, protože na tom je takové spousta práce a času. Je to koníček, takže to člověk takhle nepočítá.
0: Tak moc zdravíme pana Aleše Rotrekla a děkujeme za to, že nám takhle hezky zpestřil naše dopolední vysílání.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chovatelce na Chrudimsku úřady odebrali 20 koček. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. Pardubičtí basketbalisté v Nymburce znovu neuspěli a ve finále prohrávají 2-3 na zápasy. Zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Úřady odebrali chovatelce na Chrudimsku 20 koček. Zvířata žila v jedné místnosti v nevyhovujících podmínkách. Zatím zůstanou v náhradní péči.
4: Podle státní veterinární správy byly kočky držené v pokoji o rozměrech 4x4 metry. Nebyl v ní dostatečný počet toalet ani zásoby krmiva. Odebraná zvířata dočasně převezmou útulky. Na zajištění nutné péče Chrudim zatím uvolnila částku 500 000 korun. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů korun. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. K víkendu otevřených zahrad se připojí i skoro 20 míst v Pardubickém kraji. Komentované prohlídky krajiny UNESCO chystají v Kladrubském Hřebčíně. Navštívit bude možné zámecké parky v Chroustovicích, ve Slatiňanech, v Brandýse nad Orlicí nebo ve Starých Ždánicích. Kompletní seznam s termíny prohlídek je uvedený na webu akce. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos. A po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Sport. Basketbalisté Pardubic prohráli v Nymburce 71-92 a ve finále Národní ligy se série na 4 vítězné stěhuje do jejich haly za stavu 2-3 na zápasy. Přitom v poločasové přestávce o bod vedli a předtím smazali už 14-bodové manko. A pokračuje rozehrávač Jakub Tůma.
5: My tam máme takový výkyvy, dokážeme to stáhnout, pak zase naopak prostě dokážeme dělat takový fatální chyby na doskoku v obraně. V útoku si nevyhovíme a Nymburk to hnedka potrestá nějakou trojkou nebo faulem nějak. Musíme se trošku naučit ty naše výkony, jak v útoku, tak v obraně, mít stabilnější.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Stala se za 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný. A porouchané nákladní auto překáží ve Svitavách na silnici číslo 35, a to na kruhové křižovatce. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už máme 4 minuty po 10. Ještě jednou upřesníme datum. Pro jistotu je pátek 12. června a máme pro vás spoustu pěkných písniček, třeba v podání Václava Neckáře Kdo vchází do tvých snů, má lásko, nebo Jana Kratochvílová Už za pár minut, za pár sekund Mám ráda tvůj smích. A hlavně máme pro vás spoustu zajímavých informací, třeba o tom víkendu otevřených zahrad. Podíváme se například do Zámeckého parku ve Slatiňanech. Také do Litomyšle vyrazíme na výtvarnou Smetanovu Litomyšl a už za chvíli se objevíme v Pěšicích. Máme tam našeho stopaře. Tak pohodový den.
6: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař.
1: Vy, kdo jste poslouchali před hodinou, víte, kde se teď objevíme, a vy, kdo jste neposlouchali, tak vám to řekneme. Také v Pěšicích, což je dnes součást obce Řepníky nedaleko Vysokého Mýta, budou slavit 800 let od první písemné zmínky. Oslavy tam jsou naplánované sice až na příští sobotu, ale když už jsme jmenovali před hodinou právě Radhošť, řekneme si o tomto 800letém oslavenci také. Přestože dnes mají Pěšice jen několik desítek obyvatel, v minulosti byli živou zemědělskou obcí a říká se jim někdy malé jižní Čechy. Proč, to už ví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den ještě jednou.
2: Dobré dopoledne. Tak malé jižní Čechy, to jsou z naprosto zjištného důvodu, protože to tady tak trochu vypadá jako v jižních Čechách. Hlavně je tady taková typicky jihočeská náves. Co se týká těch oslav 800 let od první písemné zmínky, tak ty budou příští sobotu 20. června u chaty Bumbálka. Je připravená výstava fotek, povídání o historii, cymbálová muzika. Nebude to podle informací od starostky setkání s nějakými velkými oficialitami, spíš takové přátelské sousedské posezení.
1: Mm-hmm. A když se ještě vrátíme do roku 1226, ze kdy je ta první písemná zmínka? Co víme o téhle době?
2: První zmínka o vsi Pěšice, která se tenkrát jmenovala Pušice, tak je právě z roku 1226, kdy se připomíná Slušek z Pušic jako svědek. Pěšice tedy patří mezi starší české osady a dostaly jméno podle tvrze, která stávala na místě, kde se dodnes říká Na Hradisku. Na počátku 15. století měl tvrz pušickou v držení Ješík z Popovce, tomu také náležel hrad Vilčtejn u Seče. No a později, i když tvrz zanikla, tak osada kolem se rozrůstala a v 19. století měla 47 obytných stavení, ve kterých žilo přes 200 obyvatel, kteří se většinou věnovali zemědělství. Dnes je zase o něco menší, má obyvatel 43 a jak už jsem vlastně říkala v úvodu, tak Pěšice dnes spadají pod větší obec Řepníky.
1: Je to nádherná malebná oblast, takže věřím, že chalupáři se tam rozhodně přijdou na své. No a pokud nechalupaříte, tak se tam rozhodně zajďte podívat, stojí to za to třeba na kole. A Mileno, tobě moc děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nutella.
1: Pan Jaroslav přišel s manželkou, dcerou Antonína Píče Ivanou a pro výstavu dodali řadu exponátů.
0: Bylo to kolik let na půdě, až já jsem začal shromažďovat.
1: A i paní Ivana na otce vzpomíná.
2: On celkem byl takovej, on se spíš věnoval teda tomu malování a takovýhle, ale vzpomínáme na něj, protože byl takový, jak bych to řekla, příjemný na to, aby nás někde usazoval, to hodnej.
1: A já už jsem tu s kurátorkou výstavy Hanou Klimešovou a obrazů od Antonína Píče je tady dohromady asi 20.
3: Ano, těch obrazů je tady asi 20, ale celkem se mi jich podařilo sezbírat více než 100. Loni jsem udělala takovou vlastně veřejnou výzvu, protože jsem těch obrazů znala jenom několik a nevěděla jsem, jestli se mi vůbec výstava podaří udělat.
1: Proč Antonín Píč a proč právě teď?
3: Je to proto, že má 130 let od narození a byl to přítel vlastně Josefa Portmana, takže s Portmanem už se souvisí, oni spolu i pracovali na úřadě, celý život se přátelili.
1: A ještě zpátky k obrazům, na většině z nich jsou krajinky anebo výjevy z města.
3: Tak on to byl amatérský výtvarník, nebyl to školený malíř. Krajina je samozřejmě nejjednodušší na zobrazení, takže krajina z Litomyšlska, Budislavska, potom to jsou zákoutí z Litomyšle, různá vesnická stavení, ale maloval i portréty, ty mu tady bohužel moc nešly a zátiší.
1: A kromě obrazů můžou návštěvníci vidět jeho sbírku Ex Libris, tedy knižních značek.
3: Je to tak, ale my známe jenom torzovitě díky duplicitním kouskům, protože ta jeho vlastní sbírka byla prodána po jeho smrti a bohužel nevíme komu, takže se nám ztratila.
1: A nejsou to knižní značky jenom z Čech, ale i ze zahraničí?
3: Díky esperantu, které se začal učit, korespondoval Chile s celým světem. Máme tady Ex Librisy i z Jižní Ameriky anebo z Austrálie.
1: A je tady ještě sbírka jeho osobních předmětů?
3: Tady právě jeho sešitek se slovníčkem esperanta, ale i upoutávky na výtvarné salony, kde vystavoval, anebo také vzpomínkový koncert, kde se účastnil se svými skladbami. Totiž byl také hudebníkem, komponoval, hrál na varhany, vlastně hrál také s Ochotnickým divadelním souborem, kde bychom ho ale na prknech hledali marně, on byl totiž dirigent.
1: A jak už zaznělo, tak většinu předmětů vy jste získali od jeho rodiny tady v okolí?
3: Ona je poměrně rozvětvená, protože Antonín Píč měl celkem 8 dětí, násobí se nám to potom z vnoučaty a dnes už i pravnoučaty a od nich jsem právě získala i řadu obrazů a osobních předmětů a díky tomu vlastně teprve 60 let po jeho úmrtí můžeme udělat první výstavu poluzapomenutého amatérského malíře z Litomyšle Antonína Píče.
1: Výstava potrvá do 4. října. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme s Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Věříme, že vás potěšil i hlas Eltona Johna, který doznívá teď v 10 hodin 32 minut. A před námi je víkend, tak věřme, že mraky dají šanci slunci a že si užijeme třeba víkend otevřených zahrad, který milovníci květin chystají po celé republice. V našem kraji jste zváni do mnoha zahrad, i těch soukromých, ale i do zámeckých parků, třeba do Starých Ždánic, Brandýsa nad Orlicí, Letohradu, Chroustovic, nebude chybět ani zámecký park ve Slatiňanech. Tam jsme se před krátkým časem procházeli společně s Mirkem Hrubanem a taky kastelánem Jaroslavem Buštou. Dozvěděli jsme se, že zdejší zámecký park začal vznikat v roce 1796.
1: Kníže Auersperg se rozhodl, že ta zahrádka u zámku bude mít 10 hektarů a bude osazena mnoha různými dřevinami. Následující kníže Auersperg řekl, že 10 hektarů je málo, a tak začal skupovat okolní pozemky až na rozlohu 26 hektarů, aby se to hezky propojilo s navazující oborou o rozloze 1250 hektarů. A to celé bylo doplněné sítí různých cestiček a výletních a odpočinkových míst. A je to vlastně areál, který má nějakou svou kompozici, protože to není o tom, že bychom přišli jen tak nějak samovolně rozhodili stromy, ale zahradník, který to dával dohromady, tak nad tím evidentně hodně přemýšlel, aby nakombinoval jednotlivé dřeviny tak, aby vždycky něco kvetlo, aby hezky odpovídala barevnost a abychom při té procházce měli pocit takového uvolnění a relaxace. Takže i ten spon těch stromů, ten jejich vzdálenost mezi nimi má nějaký pravidelný rytmus.
2: Keře, květiny, dřeviny, kolik druhů těch věcí tady je v tom zámeckém parku a zahradách?
1: No, jsou to desítky druhů, možná vyšší desítky, jenom třeba buků je tady asi 8 typů, a máme tady různé jehličnaté stromy, a tady stojím zrovna teď pod cipřiškem tupolistým, což je taková zajímavost a zvláštnost, která pamatuje poslední zahradní úpravy areálu ze 40. let 20. století podle projektu chrudimského architekta Josefa Vaníka. To si nechala naprojektovat poslední zámecká paní Blanka Traut Mansdorfová a bylo to součástí její takzvané Steingarten, kamenné zahrady. My stojíme vlastně v takové části, kde je spousta břečťanů a pod tím břečťanem jsou schované poslední zbytky kamenů, které bohužel ale po druhé světové válce si tak lidé z okolí rozebrali a odvezli, takže se Steingarten zbyl jenom ten cipříšek tupolistý a potom ještě ten zeraf, který je tamhle vedle.
0: Vy máte za chvíli prohlídku, takže už vás nesmíme moc dlouho zdržovat, jenom ještě k těm zahradám otevřeným. Tam budete opět, vy předpokládám, lidem nabízet ty znalosti o těch jednotlivých rostlinách, keřích a stromech.
1: No, bude to spíše takový vhled do historie zahrady a o tom, jak ta zahrada vznikala. A co zajímavého v té zahradě najdeme za stavby, které tam byly, které bychom třeba do budoucna rádi obnovili. A také to bude o tom, jak se o tu zahradu staráme, protože to není jen tak, že samo všechno bude a všechno to samozřejmě mě něco stojí a hlavně to stojí spoustu práce.
0: Je to pravda, ale nádhera ve Slatiňanech i jinde. Podívejte se na stránky www.víkendotevřenýchzahrad, je to všechno dohromady, víkendotevřenýchzahrad.cz, a tam si můžete vybrat zahradu, kterou byste chtěli navštívit.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dívám se na hodiny a myslím, že opravdu teď už je úplně nejvyšší čas si zasoutěžit. Při pátku máme moc pěknou cenu pro vás.
1: Věřte, nevěřte.
0: A to soubor 365 her různé obtížnosti. Děti naleznou doplňovačky, osmisměrky, hádanky, bludiště a další hlavolamy. Kniha je koncipovaná hlavně pro děti na prvním stupni základní školy. Na své si přijdou ale i ty starší, které mohou řešit náročnější úkoly. I ty předškolní, takže velká kniha se spoustou krásných obrázků a omalovánek a nejrůznějších her. Jak jsem řekla, je jich tam 365. Tak to je cena pro vás. A teď otázka. Dneska to bude opravdu otázka. Při pátku uděláme výjimku. Vrátíme se k mistrovství světa ve fotbale. Teď tím žije celý svět. A hraje tam 48 týmů, tedy ze 48 zemí. Je to takhle poprvé v rozšířeném formátu. Když si to představíte, je to strašně moc států. A v té souvislosti mě napadá, kolik je vlastně na světě států. A teď si tipněte a prosím, opravdu to nikde nehledejte, zkuste si tipnout. Je jasné, že většina z vás to vědět přesně nebude a tak potom dáme cenu tomu, kdo bude úplně nejblíž, nebo budeme losovat z vás, kdo budete úplně nejblíž. 726 46 48 48, tahle hra je založená na důvěře, tak doufám, že si budeme důvěřovat. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, tady Jana.
0: Dobrý den, Jano.
2: Od zemí.
0: Ano, a typnete si, kolik zemí je na světě?
2: No, já bych si typla 350.
0: 350 si myslíte, no, dobře, tak vy jste to takhle vykopla, uvidíme. Mám napsáno, Jano, jinak baví vás fotbal, koukáte na to, nebo to jde mimo vás?
2: No, koukal manžel. A
0: koukal v noci takhle, nebo ráno?
2: No, koukal, no tak my jsme v důchodu, takže...
0: Jasně, takže dospává teď.
2: Že to jde.
0: Aha. No. A co na to říkal? No, zklamání trošku, že?
2: Zklamaný, byl zklamaný, nadával.
0: Budeme i tak držet pěsti dál a děkuju za ten tip. 350 tak zemí jo. Máme na světě, říká paní Jana. Díky, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Další už je v tuto chvíli na telefonu z vás. Dobrý den.
3: Dobrý den. Posluchačka Iveta.
0: Ano.
3: A myslím si, že jich je tak 200.
0: Iveta typuje 200. Tak o 150 míň než Jana před chvílí. Dobře, bude to zábavné dneska, těším se na to i na další tipy. Iveto, díky moc, naslyšenou.
3: Taky děkuju, nashledanou.
0: A ještě tady máme třetího volajícího. Dobré dopoledne i vám.
4: Dobré dopoledne, tady je František Hanušovice, vás zdravím.
0: No, jsem vás dlouho neslyšela, zdravím do Hanušovic,
4: no,
0: pane Františku.
4: No, ne, že bych neposlouchal, když jak to pošlu to.
0: No tak to ale, jsme rádi, to jsme rádi.
4: Jo, tak to a tam samozřejmě musím někde být, že jo, to, ale to nevadí. Já bych teda typovala, ano. Protože říkáte zemí, neboli státu.
0: Ano, státu.
4: A já bych dal 999.
0: 999 států máme na světě, ano. Podle Františka, no krása. Tak díky i vám za tip.
4: Uvidíme, tak bude co, je všechno možný na světě.
0: No, děkuju Františku, pohodový den.
4: Jo, prosím, taky.
0: Mějte se fajn. Tak a teď doufám, že na mailu budete vy, kdo skutečně tipujete, aby tam zase nedošlo k nějakým rozbrojům mezi vámi, kdo píšete a kdo voláte, tak můžete zkusit svůj tip studio.pardubice@rozhlas.cz, kolik států máme na světě.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice.

Tak dneska to byla opravdu taková typovačka a je vidět, že vás bavila, protože stále ještě telefonujete, stále píšete a typujete, kolik států uznaných je celkem na světě. A píše nám třeba Pavla, typuji něco kolem 196, je to moje číslo popisné a už mi jednou přineslo štěstí. No, tak uvidíme. Potom tady máme další vzkaz třeba od paní Evy, která nám napsala, že tuhle otázku jí včera položila shodou okolností vnučka, která chodí do první třídy. A Eva píše, máme doma mapu světa i s vlajkami, tak jsem se je snažila napočítat a myslím, že jsem jich napočítala 196. Hodně se pohybujete okolo té dvoustovky. Měli jsme tady ovšem i 999, číslovku 750. No, těch typů je opravdu hodně. A já jsem si tady dala na kupičku vás všechny, kteří jste byli kolem té dvoustovky, protože na světě je celkem 195 nezávislých a mezinárodně uznaných států. Tohle číslo se nejčastěji odvíjí od evidence Organizace spojených národů, do které patří 193 členských států a dva pozorovatelské, a to je Vatikán a Palestina. No a kromě těchto plně uznaných zemí existuje ještě několik států s omezeným mezinárodním uznáním, jako je Tajvan nebo Kosovo. Takže záleží, jak to berete. Ale kolem těch 195 se určitě pohybujeme, takže teď už jsme v obraze a víme, kolik států je na světě. A já jsem ráda, že jste se takhle ve velkém zapojili a že teď můžu losovat z velkého počtu jmen. A kdo získá knihu 365 her, hra na každý den po celý rok, je to posluchačka Iveta, která nám telefonovala, nevím, jestli by jako první nebo druhá, ale byl to v každém případě telefonát a říkala kolem 200 států. Tak paní Iveto, je to vaše. A prosím, zavolejte ještě jedno, abychom si napsali adresu. No a s dětmi budeme dále možná i soutěžit, něco se zajímavého dozvíme, protože tady budeme mít zástupce ze základní školy Talent Bilany. Těším se jak na děti, tak na učitele. Po 11. v Radioporadně.

0: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Dukelská ulice v Moravské Třebové je průjezdná, práce na její opravě skončily. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíce firem od roku 2017. Dnes čekejte v regionu zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, srážky a teploty do 17 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Zcela zaplněné jsou nádrže v Hamrech a v Pařížově. Seč je na 85% kapacity. Podobný stav platí také pro Pastvinskou přehradu. Frekventovaná ulice Dukelská v Moravské Třebové je od tohoto týdne opět průjezdná. Práce na její rekonstrukci skončily. Město za ně zaplatilo skoro 4 miliony korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: V loňském roce město provedlo budování parkovacích stání na ulici Dukelské. Jedná se o rozšíření možnosti parkování a letos na tuto akci navázala oprava kompletního povrchu na ulici Dukelská a komunikace je plně zprovozněná.
4: Příznivci vojenské historie si zítra připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Z končin u Červeného kostelce se vydají v 8 hodin ráno na dálkový pochod do Pardubic, který měří přibližně 80 kilometrů. Účastníci musí projít kontrolními stanovišti v Jaroměři a ve Vysoké nad Labem. Účastníci mohou na místo startu využít zdarma autobusovou přepravu. Autobus odjede v 6 hodin z autobusového terminálu B v Pardubicích. Další účastníky přibere na nádraží v Hradci Králové a v Jaroměři.
6: Pochod připomíná jednu z osobností odbojové skupiny Silver A. Trasa vede z Bohdašína u Červeného kostelce až do lesoparku Jiřího Potůčka v Pardubicích. Účastníci si cestu mezi kontrolními body volí sami. Na stanovištích je pak pro ně připravené občerstvení i zdravotní dohled. Konec pochodu plánují organizátoři v neděli dopoledne zakončit pietním aktem v pardubickém lesoparku nesoucím Potůčkovo jméno. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem, to je nejvíce od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu více než loni. Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidu v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě a západoslovenském Novém Městě nad Váhom. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté nezvládli na mistrovství světa úvodní skupinový zápas. Výběrem trenéra Miroslava Koupka nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte v České Třebové na silnici nižší třídy poblíž kruhového objezdu. Bouralo nákladní a osobní auto, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Co myslíte, opravdu může být škola hrou? V základní škole Talent Bilany se o to snaží. Jak na to jdou? Poslechněte si jak učitele, tak žáky této školy, která čerpá z principů Montessori pedagogiky a dalších moderních směrů. Bude nás tady hodně a hodně veselo při pátku, už teď se na to těšíme.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna bude taková velmi specifická, protože se sem nastěhovala část základní školy Talent Vilany a já z toho mám velkou radost. Děti jsou opravdu takové odvážné, všechny se nacpali k mikrofonu a nevím, jestli bude mít možnost mluvit pan Zdeněk Kratochvíl, zakladatel téhle školy, nebo paní učitelka. No uvidíme. V každém případě vás tady všechny zdravím. Ahoj, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A nejprve dáme prostor Zdeňkovi Kratochvílovi, který je zakladatelem Talentu. A tuším, že to není jenom základní škola, ale i mateřská.
2: No,
1: jak to je?
2: Ano, ale mateřskou školu spíš jako začínáme teprve, takže je v takových plenkách, by se dalo říct. My hodně děláme i domácí vzdělávání, takže ta mateřská škola funguje v tuhle chvíli hlavně pro žáky v domácím vzdělávání pro povinný předškolní rok.
1: Ano. Jste z Bilan, sídlí v Bilanech, ano. Tahle škola, což je od Chrudimi kousek?
2: Kousek, no je to hnedka vedle Markovic, vlastně asi kilometr od Chrudimi.
1: A jak dlouho už tu školu máte? Když jste zakladatelem, takže rychle počítejte.
2: 7. rokem teďka provozujeme školu vlastně.
1: Jak vznikl ten nápad?
2: Oh. To je asi dlouhý příběh.
1: Zkuste
2: ale
1: v rychlosti.
2: Já jsem dělal ředitele, původně jsem dělal učitele na střední škole. A když jsem nějakým způsobem řešil jako další nějaké fungování, tak jsem dostal nabídku dělat ředitele jiné alternativní základní školy. A zároveň jako učitel na té střední škole jsem viděl, co vlastně, jak fungují čtvrťáci, maturitní ročníky a jak jsou schopní fungovat děti vedený úplně jiným stylem vlastně na té základce, která je jako alternativní. Takže ta myšlenka mě úplně nadchla, protože jsem
1: Viděl ten rozdíl.
2: Ano, přesně tak. A díky tomu jsem vlastně začal mít strašný plány a prostě jsem takový jako hodně akční, takže jsem hnedka začal vymýšlet, jak bychom tu školu tenkrát mohli rozvinout. Myslím, že se trošku jakože lekli zřizovatelé ty školy, že jsem jako hodně šílený, takže jsme se nakonec nedomluvili. Já jsem říkal, ne, to musím prostě zrealizovat. A šel jsem na tu školu, jsem si založil svůj vlastní.
1: Takže než abyste se s někým dohadoval, tak jste si založil svoji vlastní Bilanek. A zeptáme se tady paní učitelky Marcely Švecové-Kubové, jak ta škola vypadá dneska, kolik máte v Bilanech dětí?
3: No tak dneska na denním studiu máme zhruba nějakých 55 dětí. Fungujeme v trojročích, takže máme vždycky první až třetí třída spolu, pak čtvrtá až šestá, potom sedmá až devátá.
1: Že v jedné třídě jsou třeba dvě třídy, dva ročníky, různě staré děti.
3: Vždycky tři ročníky v jedné třídě a jsme tam vždycky ve dvou učitelích, nebo průvodce si spíš říkáme, protože vnímáme to učitelství více jako průvodcování procesem toho vzdělávání.
1: Takže i to se zeptám tady dětí. Máme tady kluky Dominika, Viktora, Jakuba a Michala. Tak jak říkáte, paní učitelce, neříkáte ve třídě paní učitelko?
4: Ne, říkáme, oslovujeme jménem.
1: Oslovujete jménem, čili Marcelo. To je běžné, že takhle to máte, dobře. Tak a teď zase na Marcelu, už nebudu říkat paní učitelko, dobře. Tak to je jedna z věcí, která je jiná.
3: Je určitě a zároveň si s dětmi tykáme, jakože děti tykají nám, takže my tam vůbec nemáme rozlišeno to, že by se průvodci vykalo. Pokud samozřejmě někdo chce nebo má tu potřebu, tak ho necháváme, ale jinak si s dětmi tam všichni jako tykáme, což je další určitě zvláštnost a jinakost.
1: Tak si tady probereme ty zvláštnosti. To je první věc. Pak druhá věc je ta společná výuka různě starých dětí. V čem je tady to dobré? Proč je to tak dobré?
3: No, je to určitě super v tom, že se děti navzájem doplňují. Vidí to, že já nevím, se potká prvňáček se třeťákem, to neznamená, že ten prvňáček neví nic, ale můžou se od sebe vzájemně učit jak třeťák od prvňáčka, tak prvňáček od třeťáčka, protože těch nejmladších to možná může vypadat jako největší rozdíl, že prvňáčci neumí třeba číst, že jo, neumí počítat, učí se to, ale to neznamená, že nemají ty jiné znalosti, které jsou jako vlastně prostoupeny napříč věkem a různě, takže tohle to vlastně vzájemné vrstevnické učení a vzájemné posouvání je určitě jako veliká výhoda.
1: No a co je další obrovská výhoda, už to tady vidíme na tom chování kluků, kteří sem vtrhli jako bouře, je i vzájemná pospolitost, ale když když je potřeba, tak jste ticho, což jsem teda ráda, takže i vzájemně si dáváte slovo a jak vám to půjde, to si za chvíli poslechneme všichni, protože dostanou slovo děti ze základní školy Talent Bilany.

0: Pokračuj, Viktor.
1: Občas si tam i něco uděláme a potom se teda rozdají i práce. Občas většina lidí dostává občas něco jiného.
0: Mm-hmm, různé úkoly.
1: Ano.
0: Jo, se rozdají. Tak a pokračuje Jakub.
2: Každé trojročí tak má svůj koberec.
0: A promiň, trojročí to jsou jako ty tři třídy.
2: Trojročí je jedna místnost, ve které jsou smíchané jakoby
0: tak,
2: tři třídy.
0: Už to chápu, výborně.
2: Na koberci si každý den řekneme průběh dne, po případě, když bude zajímavá událost nebo důležitá v týdnu, tak si řekneme průběh týdne. Každý den máme určeno, kolik bude bloků, jakoby hodin, kdy se učíme. A to jsou dva nebo tři, podle toho, jaký je den, jestli krátký nebo dlouhý.
0: Dobře, a ještě Michal doplní konkrétně, třeba máte vyloženě, že si řeknete, tak teď máme hodinu českého jazyka a budeme se učit o tom a o tom, nebo jak to je?
3: No my to
0: a pojď, Michale, blíž k mikrofonu.
3: My to tak máme jakože tak, že my prostě si ten den vždycky přijde paní učitelka a každá vyučuje něco jiného. A my pak, že jo, podle toho, když vidíme, že učitelka jde tato, tak si řekneme, jo, jde Lenka, takže se dneska budeme učit asi matiku.
0: Dobře. Je to oblíbený předmět, matika?
3: Jako jo, hodně dětí to má rádo, hodně. Ale jsou tady takový, který to nemají moc rádi.
0: Dobře, dobře. Tak a teď ještě paní učitelku poprosím k mikrofonu, aby to ještě doplnila. Přece jenom ten den musíte splňovat nějaké osnovy, nějaké učební plány, aby se děti naučili to, co mají, že?
4: Přesně tak, a to je ta naše další zvláštnost, protože naše škola má jeden jediný předmět, což může být pro spoustu lidí zvláštní, a všechny ty oblasti rozprostíráme, které máme jako vzdělávat, rozprostíráme do toho jednoho předmětu, jak už tady řekli děti, oni když nás vidí, tak nějak tuší, co kdo máme na starosti, a my si to jako vyučující rozdělujeme ty oblasti, aby jsme otučili všechno. Zároveň ta zvláštnost je ta, že učíme v tříletém cyklu, to znamená letošní rok je zaměřený na historii a příští rok se bude zaměřovat víc na nějaké technologie, průmysl, a vlastně ty všechny oblasti do toho jako zahrnujeme, ale zároveň z těch různých úhlů pohledu, takže ten letošní rok je opravdu jako silně zaměřený na historii. Příští rok ta historie bude spíš tak jako naťukávaná z těch jiných úhlů.
0: Takže jak jste mluvili, kluci, o té události, že si řeknete, jaká je v tom týdnu událost, tak jaká konkrétní byla teď, co jste si zapamatovali?
2: Tento týden dnes jsme jeli do rozhlasu, akorát to nebylo v prvním trojročí, to nebylo vlastně moc zaznamenáno. Já nevím, jak to bylo, ale myslím, že co nebyli třetíáci, tak nedostali o tom asi ani informaci. Takže to bylo takové překvapení.
0: Tak a zase necháme mluvit Dominika. Třeba.
5: A ještě bych mohl dodat, já jsem se o tom popravdě dozvěděla až dneska, že někam jedem.
0: No tak ale to je v pořádku.
4: Já k tomu jenom dodám, protože dneska zrovna ten dnešek první trojročí mělo být na Třešních, ale kvůli počasí se to zrušilo, respektive v sadě, a tam měla probíhat výuka, zároveň nějaký sběr. A třetí trojročí má dneska matematiku a ty odjeli na překvapení, na závěrečnou matematiku, proto to bylo nabídnuto jenom pouze tomu druhému trojročí.
0: Je mi jasné, že vy máte ty hodiny různě, že nejste pořád ve třídě, ale snažíte se to dětem ukázat i v jiných prostorách. A tak si teď vzpomeneme po písničce, kde jste všude byli, a hlavně mě zajímá nejoblíbenější předmět váš. I když vy máte jenom jeden, jste říkali, že jo, ale přece jenom co děláte ve škole talent nejraději, to si povíme.
6: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Erika Filipová, Norský dřevo, novinka v našem vysílání. No a teď už tady máme zase děti a učitelé ze soukromé školy Talent, která se zaměřuje hlavně na tu Montessori pedagogiku, ale dávají si do té pedagogické činnosti učitelé stále něco nového. A já to vidím na očích tady paní učitelky, nebo spíše Marcely, průvodkyně, těmi informacemi, že jí ta práce baví. A nevím, jestli byste ještě, kdybyste dostala nějakou nabídku, šla do základní školy jako do takové té klasické, musela byste to hodně měnit, ten svůj pohled?
1: Musela bych to asi hodně měnit, no. Hlavně mně se líbí to, že můžeme to rozmělnit jako a vlastně zrušit ty hranice těch předmětů, protože člověk může jako předat úplně jinou šíři informací s jinými souvislostmi. Mm-hmm. Takže je to na jednu stranu těžké, na druhou stranu mnohem snazší a zábavnější.
0: Že se to vlastně propojí, ty jednotlivé předměty, to je jako v medicíně třeba, že nejsou jednotlivé obory v medicíně osamocené, neřeší si to svoje a koukají takhle rovně, ale taky se propojují, což je důležité, ale teď děti. I když ten předmět máte jenom jeden a je vzájemně propojený, tak stejně, co vás baví úplně nejvíc? Od Dominika začneme.
2: Tak mě asi baví Richard, to je vlastně tělocvik, by se dalo říct, ale s takovým hraním a zároveň i učením. A pak mě ještě baví čeština a ani matika není špatná.
0: Paráda. Pak tady máme Viktora.
3: No tak mě nejvíc baví matika a tělocvik s Richardem.
0: Mm-hmm, Richarda tady máme, tak se opak zeptáme taky. Jakube.
4: Mě také baví nejvíc matika a tělocvik. Popravdě matika mě baví, protože už odmala vlastně rád furt něco takového.
0: Počítáš.
4: Přemýšlím nad něčím. A tělocvik je dobrý v tom, že vlastně ono to je ze začátku takové volné a z toho, že se tam něco stane vlastně v úvozovkách spor nebo něco takového, tak prostě se taky naučíme.
0: Aha, no tak to pak Richard vysvětlí určitě. A Michale, ještě abychom na tebe nezapomněli.
5: Takže můj asi nejoblíbenější jakože předmět tak je tělocvik a asi jako ta matika.
0: Mm-hmm. Tak to tady hodně slyšíme. Ještě ty jsi chtěl doplnit?
3: Tak, že občas máme i výtvarku a ta mě taky baví.
0: Tak, abychom na někoho nezapomněli. Richard Alexa zatím tady mlčel, ale já musím říct, že díky tobě, Richarde, tady dneska jste, protože my hodně spolu mluvíme o výchově dětí právě k tomu pohybu, ke sportu. A ty, ač nejsi vyloženě pedagog, nepletu se.
6: Ano, přesně.
0: V Chrudimi se věnuješ hlavně...
6: Škola bojových umění, nebo provozuji a cvičím tam.
0: A k tomu jsi přibral ještě Bělany.
6: K tomu Bělany, tak. A líbí se mě teda, potěšilo mě to, jak tady kluci hezky mluvili. A snažím se, aby ten pohyb byl i s nějakým přesahem, nejenom splnit nějakou normu a dostat za to například nějakou známku, to nevidím jako hlavní, ale baví mě, že ten sport, nebo když to takto nazvu, ten pohyb řídí sami děti, necháme vybrat skupiny, pak se na tom učíme, že když je jedna skupina zcela zjevně silná, tak jim říkáme si, že to pak teda vzájemně bude třeba bavit, když si vybrali takhle silnou skupinu a chtějí vyhrát za každou cenu. Nebo i běžně ty spory se snažím využít k tomu, že je to nějakým způsobem posune.
0: Mm-hmm. Aby že to je opravdu ten spor, jak tady někdo říkal,
6: ano,
0: jsem nevěděla,
6: že tam třeba je i nějaký spor v té hře. Mám někdy hry, že se tomu pousmějem, kdy řeknu, že zhruba při šestém kole se pohádáte, pak se tomu zasmějeme a vyřešíme tu situaci.
0: Mm-hmm. Je to taková i psychologie do toho trošku.
6: Dá se to tak říci. A považuji sport třeba i vylézt na strom a natrhat ty třešně. Tak ta dovednost vylézt na strom mně přijde, že vlastně je to taky výstup z tělocviku, nebo může být.

0: Studio Českého rozhlasu Pardubice se tak trochu přeměnilo na školu tady a na takovou veselou. Jsou tady hlavně kluci, školáci, třeťáci, čtvrtáci, jeden páťák, myslím. Tak vy jste je slyšeli už, jsou to Dominik, Viktor, Jakub, Michal a všechny jsou ze základní školy Talent Bilany. A protože dneska máme 12. června, tak to znamená, že už se asi moc neučíte, že? Vyloženě, že už ty výsledky asi jsou dané, ale že se chystáte na školu v přírodě, Dominiku.
1: Ano, správně. Já si to sice ještě nebyl, ale moc se tam těším, protože jak jsem slyšel, tak je to tam vážně dobrý a mělo by to je vlastně něco jako, prej jako hodně tělocviku a vlastně si užijeme s kamarádama to poslední týden vlastně. Mm-hmm. A pak bude ještě jeden, ale to už bude vlastně už jenom ukončování a tohle jo, ty věci.
0: No a jaké dostáváte vysvědčení? Dostáváte určitě, no, povězte.
2: Dostáváme slovní vysvědčení, kde je napsané, jakože co nám jde dobře, co na a tak, jakože...
0: Kde byste se třeba mohli zlepšit. A rodiče si to pak přečtou a diskutujete doma o tom, co bylo ve škole. Povídáte si
2: občas
0: o tom?
2: Jo. Většinou jo.
0: Paní učitelko, to slovní hodnocení, ono je to trošku víc práce, než tam dát jenom samé jedničky třeba, ne?
3: Určitě práce je to veliká, to vždycky jsme na konci toho pololetí zavalení tím, aby jsme to všechno stihli, protože ten proces je docela velký, není to jenom o tom něco napsat, pár řádků, ale je to opravdu o tom se zamyslet nad každým dítětem a dát mu ideálně opravdu pro něj tu zpětnou vazbu, pak to musí vidět ještě minimálně jedny další oči, aby jsme eliminovali chyby samozřejmě, protože známe to, když se píšou texty, tak člověk pak pro oči nevidí svoje vlastní chyby, takže je to docela proces, než to celé vznikne.
0: Během písničky jsme tady i vyjmenovávali další školy, které teď vznikají, soukromé školy, kde se věnují trošku jinak té pedagogice. A to bych poprosila ještě Zdeňka, zakladatele základní školy Talent, Zdeňka Kratochvíla, aby mi řekl, jak to je s tou konkurencí a se zájmem rodičů o to, aby jejich děti byly na takovéto škole.
4: Jo, tak ono těch škol tady v okolí, vlastně na Pardubicku a Chrudimsku je podobného typu, jako jsme my, dejme tomu nějakých 5-6. Zpravidla to máme hodně podle mě podobně koncipovaný, že tam chodí kolem 60 dětí vlastně do toho denního studia, že nejsme úplně jakože velký ty školy a díky tomu, pokud já vím, tak vlastně prakticky jenom všichni odmítáme děti, protože máme obrovský přetlak, že ten zájem vlastně rodičů v dnešní době o to vzdělávat ty děti trošku jinak, než je to tradiční školství, je prostě opravdu obrovský.
0: Mm-hmm. Mimochodem, jak to máte s mobily? Můžete je mít ve škole? Ne.
2: No, nemůžeme je mít.
0: Ano, ty jsi ještě málo mluvil, řekni.
5: Jako většina dětí prostě, když my máme takový auto, takový svoz, my jezdíme normálně jako prostě třeba autama nebo autobusama za peníze, který bychom si koupili normálně, tak pro nás přijede svoz. A my máme jako by to, že...
0: Ano.
5: Že my to...
0: Jedete tím autobusem do školy, jo, a tam necháváte...
5: Ano, a tam jakoby, když my jedeme tím autobusem do té školy, tak jako většina dětí, všichni tam jsou prostě na mobile a tam se může. Ale už se to tak jako, že začíná zakazovat.
0: No taky jsem slyšela, že se to začíná už i ve světě hodně zakazovat, protože předpokládám, že i vaše škola, Marcelo, si spíš cení toho kamarádství a toho povídání si mezi dětmi, takže o přestávkách asi tam nenajdeme dítě s mobilem u vás.
3: Nechceme, aby to tak bylo. Neříkám, že se nám to daří na 100%, ale je tam jako dialog s těmi dětmi a opravdu máme to i ve školním řádě, že ty telefony nechceme mít ve výuce, že mají být schované, ale samozřejmě, když dítě potřebuje něco, nevím, se zavolat s rodičem, tak tam mě z nějakého důvodu vždycky umožňujeme ten kontakt, jako není to tak, že striktně a nesmíš, ale je to, jako snažíme se, aby to bylo po dohodě a zároveň jako vedeme k těm technologiím, ale spíš jako jiným způsobem, aby ty děti věděly, jakými všemi možnými způsoby je možné technologie používat, než jenom třeba na ty sociální sítě a hraní.
0: No tak já vám přeju, ať si užijete hlavně tu školu v přírodě, to bude určitě paráda. Ať se daří vaší škole, no a ať jste hlavně šťastní všichni. A panu zakladateli, tedy Zdeňkovi, děkuju za účast, Richardovi i Marcele, byli jste bezvadní. Ať se daří. Ahoj.
5: Děkujeme.
0: A nashledanou. A ty máš ještě, ale pozor, teď tady jsem málem zapomněla, Michale.
5: Zdravím mamku do rádia.
3: Tak to bylo důležité.

0: jsme se ještě vyfotili s dětmi. To bylo radosti. Je 11:45 a ještě menší děti teď promluví v našem vysílání. V kalendáři slaví 12. června svátek Antonie a Táňa a svět si připomíná také jednu velmi důležitou věc, a sice Den boje proti dětské práci. Tak si o ní teď něco povíme. Naštěstí tedy o té dospělácké samozřejmě. Ve školce znovu natáčela Tereza Brázdová.
1: Od kdy se chodí do práce?
2: Já vím, když všichni třeba spí, tak málo lidí třeba jdou chvilku do práce.
1: A od kolika let se chodí do práce?
2: Od 8 let.
1: Ne, to je brzo, to se chodí do školy, ne?
2: Tak asi do 5, ne, do 80.
3: Ne, do 36.
1: Kolik vám bude, až půjdete do práce?
2: Já vím, 19.
1: Kam byste jednou chtěli chodit do práce?
2: Já třeba budu 8-19 chodit na fotbal.
4: Nevím, do normální práce, kam chodí můj taťka. Třeba pracovat, kde třeba dělají třeba něco s dřevem nebo něco.
5: Já bych se myšla do práce s mamkou.
1: Jo. Co dělá mamka?
5: Je zubařka.
1: A do kolika let lidi tak pracují?
5: No asi tak do konce jejího života.
1: To ne, to už by nemohli přece.
5: Ale do léta, myslím.
4: Do 30.
5: Do 60.
1: A pak dostávají nějaké penízky, když už nemůžou pracovat?
5: Ano.
1: A jak se tomu říká?
5: Kapesné.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: A dnes je právě ten pátek, kdy uslyšíte doktorku Kateřinu, ale uslyšíte taky Mirka Hrubana, a to ještě předtím v písničkách Od srdce. Vítej, pěkný den.
2: Hezký den.
1: Takže písničky Od srdce jsou jasné, mně se moc líbí dnešní oslavenkyně to jméno, Toníčka Antonie.
2: Da, Toníčka, hezké, no tak Toníčka moc rádi zahrajeme, je tam jenom Toníčka, nebo tam je nějaká Konstance, jako
1: ne,
2: vždycky?
1: Ne, je tam Táňa.
2: Táňa Tonda. No tak to bude pěkné. Tak pište studio.pardubice@rozhlas.cz. Opět jsem si projížděl ten plán na dnešní odpoledne a zaujalo mě tady poznámka od kolegy Pepy Kopeckého, Chrudimsko-zábavné kočky. Tak jsem si říkal, co to může
1: co
2: být.
1: To může
2: pak
1: být.
2: Se Hruban podíval pořádně a jsou to zabavené kočky, prosím vás, protože veterinární správa řeší jeden problematický chov v městci, tak o tom budeme mluvit. A aby to bylo také o příjemných věcech, tak se stavíme samozřejmě v Litomyšli, kde začíná hudební festival Smetanova Litomyšl. O tom budeme mluvit, ohledneme se za naším přenosem. Fotbal, samozřejmě také věc, kterou nesmíme vynechat. Je toho hodně.
1: Dobře, tak hezké páteční odpoledne. Uvidíme, jak to bude s tím deštěm. No tamhle podívej, jak je černo. Asi nás to nemine.
2: Ale jak říkám, my jsme z cukru.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová dá letos peníze ze sdíleného rozpočtu do zvelebení návsi v Údánkách. Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2 a nás čeká zataženo až oblačno, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Krásné páteční poledne z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Moravská Třebová vybrala vítězný návrh na vylepšení veřejného prostranství ze sdíleného rozpočtu. 300 tisíc korun půjde do pořízení laviček a posezení na návsi v okrajové části Udánky, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Kde už máme dětské hřiště, z minulého roku je tam dokončený nový altán a Udánská náves se tak díky tomu stala navštěvovaným místem, kde lidé rádi tráví volný čas.
3: Slatiňany na Chruděmsku pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunším. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice 1/37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i víc než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
5: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
6: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2.
7: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká zataženo až oblačno, místy déšť, teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, tlak slabě až mírně klesne. Bio 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 12 hodin, 4 minuty přesně. V Pardubickém kraji o nehodách nevíme, ale vážná nehoda v tuto chvíli hlášená ze sousedního Královéhradeckého kraje. Silnice 1/11, je to v křižovatce u Třebechovic pod Orebem. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda je zřejmě velmi vážná, pokud můžete, tak se místu raději vyhněte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ještě jednou přejeme hezké a pohodové páteční poledne ze studia Českého rozhlasu Pardubice, odkud vás zdravíme, ať už trávíte čas kdekoliv, předpokládám, že většina z vás asi ještě v práci, tak ať to jde hezky od ruky. No a aby to šlo příjemně, jsou tady právě teď polední písničky od srdce. Muzika připravená, tak už jenom v rychlosti, na koho se těšit. Albano, Romina Power, také MiG-21, Petra Černocká, Michael Jackson, Phil Collins, Krzysztof Rangers, ABBA, Karel Gott a startujeme s Alicí Springs. A už teď nám můžete posílat vzkazy, které moc rádi v té následující 60-minutovce vyřídíme. Kam přesně je posílat, tak to připomenu už za malou chvíli. Pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
8: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: se mi zpátky, tak to byla Alice Springs v úvodu pátečních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Doufám, že už jste dali dohromady nějaký milý vzkazík, pozdrav nebo přání a teď už jenom čekáte na to, až řeknu kontakty sem do studia. Opět je to e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Do e-mailu se můžete rozepsat podle libosti nebo nám napište klidně i stručnou SMSku, ale nezapomeňte na správný tvar, to znamená Pardubice, mezera a váš vzkaz, no a SMSkové číslo je 90 011 04. Telefon pro odvážnější posluchače, kteří chtějí mluvit živě do vysílání, 726 46 48 48. No a hezky pohromadě všechny kontakty najdete na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz. Tak se tam podívejte, když se budete dívat dobře, tak najdete i objednávkový formulář, který vám k dispozici. Posel dobrých zpráv, tak to je Karel Gott, který nás čeká právě teď a bude dnešním oslavenkyním. Už jsme tady zmiňovali, že 12. června slaví Antonie a také Táni. Tak všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a navrch ještě písnička.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

To byl Karel Gott, co by posel dobrých zpráv ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce. No a teď tady koukám na vzkaz od paní Boženky a vidím tady slova MiG 21 píseň Malotraktorem, tak si říkám, sakra, jak to ví? A ona to neví, paní Boženka jen tuší, protože jsem říkal, že tady bude skupina MiG 21. Dobrý den, Míro, pokud má MiG 21 píseň Malotraktorem, obzvlášť mě to potěší. Díky, Boženka. Tak vás jdeme potěšit.

Cestou necestou se skupinou MiG 21 jedeme malotraktorem v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a měl jsem telefonát od paní Jarky z Osíku, tímto moc zdravím, prý poslouchala náš přímý přenos, který byl vlastně z vedlejší vesnice hnedka z Dolního Újezdu, kromě jiného tedy zdravili jsme i z Morašic a také z Příluky, tak třeba tam všude můžeme poslat pozdrav, ale v tuto chvíli hlavně do Osíku s přáním krásného víkendu. No a paní Jarka má ráda Jandu, tedy Dalibora, já tady mám Petra, tak snad to nebude vadit.

Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Ladíte Český rozhlas Pardubice a v Cerekvici by teď měli zbystřit. Prosím o zahrání k 50 nám Davidu Kosmanovi z Cerekvice písničku od celého, a teď nevím, jestli prvního nebo pracovního kolektivu. No a samozřejmě přání nesmí chybět. Davide, přejeme ti zdraví, štěstí, pohodu a hlavně ať si pořád stejně mladý duchem, a kdyby ti někdo tvrdil, že 50 je hodně, připomeň mu, že veteráni jsou také ty nejcennější kousky. Všechno nejlepší.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: A my také popojedeme v písničkách od srdce, máme tu jeden telefonát a do Moravské Třebové zdravíme paní Aničku, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím. Mějte se tam krásně, jaký je hezký počasí.
1: Děkujeme.
2: A chtěla bych nechat zahrát písničku nějakou hezkou paní doktorce Fialový. Pěkně jsem se s ní tuhle popovídala. My se máme rádi, doktoři a já. A taky jako jí přeju všechno nejlepší a si toho důchodu pěkně užije.
1: Dobře.
2: V klidu a v pohodě.
1: A s radostí a úsměvem na tváři, tak paní doktorku Fialovou zdravíme.
2: Na tu moji majoránku.
1: No a vy jste říkala, že pracujete na zahrádce dneska, protože u vás neprší.
2: Zatím neprší, začíná se to mračit, ale zatím neprší.
1: Tak.
2: Ale on se jde ještě taky zapotřebí.
1: Ale jo, to je...
2: Aspoň přečerpávám vodu a aspoň se nenudím.
1: Dobře.
2: Takže je to.
1: Tak my vám přejeme, ať to hezky jde na té zahrádce, hezky od ruky, zase to nepřežeňte a díky moc za zavolání, ať se daří.
2: Já přiměřeně.
1: Tak si mějte hezky.
2: Mějte krásně.
1: Naschle.

Prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

Český rozhlas Pardubice stále s vámi, ladíte písničky od srdce a opět tady máme jednu gratulaci, jedno přání. Prosím, zahrajte písničku k dnešním narozeninám Honzovi Mikiskovi z Letohradu a popřejte mu hodně štěstí, zdraví a oslavy bez obavy, že ti je o rok víc, nedělej si z toho nic, ač opouští tě tvoje mládí, my tě máme všichni rádi, kamarádky a kamarádi.

To byly šňůry skupiny Krištof 1237 a Míla nám píše: zdravím tě, mě už jste zahráli Magdalenu před obědem, tak můžu vyrážet do lesíčka s nožem a košíkem Pepovi na poobědovou siestu, prosím, zahrajte nějakou pohodovku, díky, Míla. No tak k tomu polednímu klidu tady mám Vysočinu a skupinu Rangers a pak chci také hlášení, jak to v lese vypadá, jestli už rostou tam u vás, anebo ne, protože pořád sleduju sociální sítě a všichni sbírají plné košíky a já furt nic a také trošku podezřívám, že to jsou fotografie z loňska.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio.

3:15, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují, opět jedna gratulace. Dobrý den, prosím, zahrajte pro Tondu k svátku, přejeme mu zdraví, štěstí a pohodu a děkuji Marta a celá rodina, my se připojíme také, přejeme všechno nej.

Jsme na konci poledních písniček Od srdce. Před malou chvíli už jsem si říkal, že máme všechno vyřešeno, vyřízeno, ale přistala tu ještě jedna SMSka. Dobré poledne, milé rádio, zahrajte prosím Abu pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem posluchačům. Hrajete parádně, píše posluchačka Zdenka. Tak díky za pochvalu, Abu už jsme si dali, tak to připojím tady k Michaelu Jacksonovi, který je před námi. No a za chvilku vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem dnešní téma popraskaná kůže.

0: Gastroservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Po víkendu začne rozsáhlá rekonstrukce na frekventované ulici Dobrovského ve Svitavách. V Litomyšli začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. V Praze se dnes lidé naposledy rozloučí s rozhlasovým novinářem Karlem Tejkalem a nás čeká zataženo až oblačno, teploty do 17 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Dělníci začnou v příštím týdnu měnit inženýrské sítě na vytížené ulici Dobrovského ve Svitavách. Za rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě 40 lánů dá město 13 milionů korun. Řidiči musí v době prací počítat s objížďkami.
6: Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně technický stav inženýrských sítí, který si už vyžaduje komplexní řešení, ale také plánovaný převod některých hlavních průtahů městem od ředitelství silnic a dálnic do majetku radnice v letech 2029 až 30. Stavební práce si vyžádají objížďky i omezení autobusové dopravy. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. V Litomyšli dnes ve 20 hodin začíná festival Smetanova Litomyšl. Během 3 týdnů nabídne 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura, tedy příroda, která se do dramaturgie promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou festivalu přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
7: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
8: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve svěcení jara.
7: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
9: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali jí v Litomyšli.
7: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Obézním dětem by zdravotní pojišťovny mohly hradit léky na hubnutí. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
10: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
5: Lidé se dnes v pražských Strašnicích naposledy loučí s rozhlasovým sportovním novinářem a publicistou Karlem Tejkalem. Ten zemřel v sobotu ve věku 88 let. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století jako sportovní redaktor.
4: Počasí.
5: A nás na východě Čech čeká zataženo až oblačno, místy s deštěm, odpolední maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio 1, to znamená mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 13 hodin, skoro 4 minuty, ještě míříme na silnice. Od příštího pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku, tak s tím počítejte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
11: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
12: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
11: téma,
12: Patriku.
11: Paní doktorko.
12: Dneska nám bude praskat kůže.
11: Slyšitelně.
12: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
11: Jestli je slyšet.
12: Jestli je to slyšet.
11: Když už
12: ano.
11: Jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo, nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a srdce.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nechty, ale ty nechty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nechty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: Oho, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění.

0: zúčastnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
1: Další dotaz, telefonický.
2: Dobrý den, všechny vás zdraví Nia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
0: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
1: tedy jako vymícená,
0: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
1: Tedy na celém světě, ne
0: na
1: u nás.
0: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
1: Jak se můžu nakazit?
0: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
1: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
0: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
1: Teď se budou lidi bát do zoo.
0: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt. Kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
1: Dobře, takže jenom
0: je plně léčitelná.
1: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
0: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
1: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Veselé a zdravé. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno mastí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A mastím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili.
1: Že to přesně. Asi
2: to není v ploche, to není vřez, to není otevřené.
1: No to ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zanovo.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No, prostě
1: a jaké léky? Se... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu. Hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, mm-hmm. tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač. Schébu, měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit se o nějaké zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky
2: nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě se si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nějak to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
4: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo, paty.
4: A s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: No to vidíte to. Já teda toho
4: to
2: smírku
4: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
4: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je řešení.
2: No,
5: tak se
2: u vás.
5: Chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak, to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano,
0: tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje, a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano, spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice, a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň, a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Po neděli začnou plánované opravy silnice z Břehů do Rohovládovy Bělé na Pardubicku. Řidiče čeká objížďka. Vláda chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou s Jižní Koreou 1-2. A zítra se lehce oteplí, bude oblačno až zataženo, místy občas s deštěm a přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidný pátek z Pardubic. Od pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů korun. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zářím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být v říjnu a doprava povede po náhradní trase.
2: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Ve Slatiňanech na Chrudimsku pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunčím. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice 37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO to projedná v následujících týdnech. Zjistil to server i rozhlas. Po vpádu ruské armády na Ukrajinu z Mezinárodního sdružení pro kosmické telekomunikace vystoupilo i Polsko nebo Německo.
3: Důvodem k odchodu z projektu Intersputnik je podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové ruská válečná agrese proti Ukrajině.
4: Členství České republiky v této organizaci už není tak přínosné jako dřív. Roli hrají také finance a geopolitická situace.
3: Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z opozičního hnutí STAN s tím souhlasí.
5: My jsme v těch krocích ještě vlastně za naší vlády začali. Účast České republiky v tomto projektu nedávala smysl. Tam bylo i velké reputační riziko spolupráce s Ruskem.
3: Intersputnik v 70. letech zakládalo mimo jiné i Československo. Organizace měla vybudovat mezinárodní družicový systém pro rozhlas, televizi a telekomunikaci. Teď ovládá 12 satelitů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Jedna aktuální zpráva ČTK. Armáda propustila z preventivní karantény českého vojáka, který v ní byl zhruba 3 týdny, a to kvůli návratu z Konga, kde se šíří ebola. Armáda to uvedla na síti X. Sport. Fotbalisté Česka zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým v mexické Guadalajaře nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Korejci Čechy přestříleli 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a taky díl ovládali míč. Získali ho zpátky a získat ho zpátky stálo svěřence trenéra Miroslava Koupka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Šulc.
6: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhali hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
0: V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2. Mistrovství světa začne taky pro další pořadatelské země. Od 21 hodin bude hrát Kanada proti Bosně a Hercegovině a ve 3 ráno našeho času začne zápas mezi Spojenými státy a Paraguají. Počasí. Jaká bude noc na zítřek? Deštivá. Čeká nás zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci budou srážky přechodně ustávat. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré. Zítra zase většinou deštivo, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, bio zítra 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné páteční cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krátce po 14. je s vámi Český rozhlas Pardubice. Přejeme krásný pátek všem, ať už nás posloucháte kdekoliv. Myslím si, že milovníci kvalitní muziky určitě velmi dobře vědí, že dnes večer začíná hudební festival Smetanova Litomyšl. Nabídne hudbu, operu, tanec, samozřejmě i výtvarné umění nebo poezii. Do města, které se stane během 3 týdnů místem plným kultury, vás pozveme už za malou chvilku. Pak tady máme jednu pozvánku pro celou rodinu na divadelní představení a máme tady i spoustu muziky pro zpříjemnění dnešního odpoledne. Písničky, které nestárnou, obstarají Iveta Bartošová, Petr Kolář, Jiří Korn a nebo Olga Lounová. Je pátek 12. června, Antonie a také Táňa. Tahle dvě jména dnes najdete v kalendáři a my k svátku přejeme všechno nejlepší.
8: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Už v neděli představí pardubické Týbrďo divadlo v premiéře pohádkové představení na motivy knížky Eduarda Petišky Birlibán. V zítřejším Dobrém ránu budou našimi hosty tvůrci, včetně tady herců a režisérky Jany Kautské. O čem vlastně Birlibán je, tak to přiblížil přímo jeho představitel Matěj Hromádka.
1: Birlibán je tedy o takovém chlapečkovi, který je možná malinko zlobivej, ale vypadá to s ním velmi dobře, protože se chce asi napravit.
0: Napraví se?
1: To je otázka, jestli se napraví.
2: Možná Matěj nechce prozradit pointu, protože vlastně o tom ten Birlibán je. Opravdu mě to provázelo, asi pamatuju, když jsem byla nemocná a potom, když byl můj syn nemocný, tak jsem mu to vždycky četla. A měli jsme to rádi. Je zvláštní, že tolik lidí tu knížku nezná, byť Eduard Petiška je dokonce snad v podstatě největší spisovatel nebo napsal nejvíce titulů pro děti. Všichni známe staré řecké báje a pověsti, ale Birlibána nikdo nezná. Ale o to je lepší. A Matěje jsem si vybrala, protože je samozřejmě strašně úžasný a skvělý. A opravdu toho Birlibána to stojí za to, abyste to viděli, jak on to hraje. 25letý Matěj hraje 6letého chlapce.
1: A ještě... je to velmi náročné hrát si na chlapce, ale strašně zábavné. Takhle děti asi zlobí pořád, respektive já jsem zlobil. A to je možná věc, kterou s ním mám společnou. A kvůli tomu si myslím, že by to děti mohlo zajímat. I nějaký kouzelný svět, který se tam objevuje, tak holky můžou říct.
3: No, třeba tam jsou bombonovice,
4: Maňáskov.
3: Bombonovice, ty jsou tam všechno je z bombonů a ze sladkostí a v Maňáskově se ty hračky opravují.
2: A ještě tam je třeba Lenošinda. Já třeba hraju tlustou holčičku.
0: Lenošindě.
2: Ano, která leží pod stromem a mrká.
3: A nebo třeba Nepořádnická lhota, tam je samý nepořádek.
0: Říká jedna z dětských hereček, které v představení můžete vidět. Já ještě doplním, že premiéra pohádky je v plánu v neděli 14. června od 10 a od 15 hodin v divadle Exil v Machoňově pasáži. No jak jsem říkal, zítra po půl deváté si nezapomeňte poslechnout v našem vysílání celé povídání s tvůrci.

0: Vyznání Petra Koláře doznívá v pátečním dobrém odpoledni, které trávíte s Českým rozhlasem Pardubice, a jak už v našem vysílání zaznělo, Litomyšl dnes večer rozezní 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Festival až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní program propojuje téma natura, které se odrazí už v zahajovacím večeru. Ve Smetanovém sále na zámeckém nádvoří totiž zazní v podání České filharmonie Stravinského světa Cení jara. A bude u toho i naše reportérka Naďa Kubínková. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Litomyšle.
0: Naďo, jak to teď v Litomyšli vypadá? Jak se město připravuje na hudební svátek roku?
1: Tak já bych chtěla hlavně říct, že neprší. Sice slunce nesvítí, ale neprší. Doufám, že to vydrží, to počasí nebude slunečné, ale jako nebude pršet. Já jsem v klášterních zahradách, tady už všechno je připraveno. Už vlastně za chvilku vystoupí pop barokní band a 5 zpívajících herců z divadla Geisler s Hofkomedianten. V 16 hodin pak přijde oficiální zahájení festivalu v zahradách, pak vystoupí hudebně divadelní performance z sboru Veselé chvíle, tentokrát ve spojení s česko-ukrajinským sborem Soniašnik z Litomyšle, a ve 20 hodin můžou diváci přijít, aby se poslechli tady zahajovací koncert, který se sem bude přenášet ze zámeckého nádvoří.
0: Festival má jednu novinku a ta má trochu souviset s letošním tématem natura. Můžeš to trochu víc vysvětlit?
1: Tak právě to téma přírody se ponese celým festivalem, a to nejenom dramaturgicky, ale bude to i o tom, že festival se vlastně snaží přírodu chránit. Už několik let se festival snaží být takzvaně udržitelný a minimalizovat ekologickou stopu na

0: tak jsme si říkali, že se naopak ty trvalky, pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane. A ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách. Ta podmínka ovšem bude, že pošlou fotografii.
1: A teď něco málo z programu pro ty, kteří třeba nemají žádnou vstupenku.
2: Tak lidé samozřejmě můžou vyrazit sem do klášterních zahrad, kde je připravený po dobu celého festivalu doprovodný program. Smetanová výtvarná Litomyšl promění vlastně město v takovou galerii současného i historického umění. Nabídne 20 výstav. Upozornila bych na jednu venkovní, a to sochy Jaroslava Róny, na které v Litomyšli narazíte ve veřejném prostoru. Pak je tu ještě Smetanová poetická Litomyšl s básníky a dalšími umělci se budete moct potkat v ulicích, v zahradách i v kostele. Chybět nebude ani program pro děti, tanec nebo večerní koncerty v neformální atmosféře.
1: Zahájení festivalu Smetanova Litomyšl sleduje reportérka Naďa Kubínková. Děkujeme za informace a hezký den do Litomyšle. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Budyk významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na naši

0: 14.30, s vámi je Český rozhlas Pardubice a nás teď čeká poslední ohlédnutí za středečním dopoledním přímým přenosem. To jsme se vydali do tří obcí na Litomyšlsku a jednou z nich byla Malebná Příluka, ve které žije asi 200 lidí. Jejich vzájemná pospolitost a chuť vzájemně se setkávat a pomáhat si je znát na každém kroku. Strávili jsme hodinu mezi skvělými lidmi a taky ve společnosti obřího psa Helenky. S Jitkou Slezákovou jsme si vyšli taky na vyhlídku ke kapličce a tam nás to okouzlilo navzdory dešti.
1: Můžete se nám představit?
2: Milan Tejnora.
1: A máte sebou společnici?
2: Mám, ano, Helenku sebou, čtyřnohou teda, Bernardínku.
1: Helenko, tady máš. No, otevřela tlamu a je to v ní.
0: Tak, a Jitka nemá ruku. Aspoň, že máš tu druhou, ve které je mikrofon. Už si tady zmiňovala, že tady mají nádhernou kapli. Kostel tu není v Příluce, ale ta kaple, ta stojí za to.
1: Řekněme si něco o její historii, pane starosto.
3: Pochází z období roku 1800, plus minus. Je to pozdně barokní stavba, šínerová střecha, cibulová, se zvonem, ale hlavně uvnitř té kaple máme vzácné vyřezávané, ručně vyřezávané oltáře, oltáříky, vyřezávají místní řezbář a když to zkoumali památkáři, tak zjistili, že podobná analogie nikde v republice není.
1: To předpokládám, že asi cykloturisté hodně navštěvují, když tudy brázdí tím krajem a že jsou nadšení.
3: Ano, určitě jsme hrdou členskou obcí mikrogonu Maštale a zároveň mikrogonu Litomyšlsko, takže cyklostezky přes naši vesnici vedou a pokračují pak dál do dalších krásných vesnic, co jsou v širokém okolí.
0: Tak kdo se půjde podívat na tu kapli, nezůstane určitě jenom u ní, může postupovat dál takovým tím krásným parčíkem. Tady máte památník na padlé z první světové války.
3: Ano, je to vlastně pískovec, pískovcový hranol, na vrchu je přilbice, je prostřelená, ale není to žádný morbidní zkaz, je uměle prostřelená přilbice, která se používá v první světové válce na italské frontě, zbraní, která se při té vojně používala.
1: Pane Milane, vy tady žijete přímo na té vyhlídce, dá se říct, ano. Krásné místo, je to nádhera. No a máte tady takovou žíznivou studánku, tomu říkáte, nebo ano. Žíznivý pramen?
2: Ne, žíznivá studánka, tomu říkáme. A máme vlastně tam občerstvení celoročně. Je to chlazený přes léto, takže když přijdou cyklisti, tak si klasně můžou sednout na vyhlídku, dát si něco k pití a my tam třeba přijdeme s Helenkou, tak s nima popovídáme, řekneme jim, kde co a jak je, a děti se vyfotějí a kolikrát se tady i sejdeme se sousedama, obvoláme se, pojďme si sednout ke studánce, každý něco vezme z domu, třeba buchtu v neděli nebo to, a tak tady sedíme a diskutujeme a je to paráda tady prostě. Každému bych to přál.
1: Každému byste přál, aby žil v takové obci.
2: Ano, ano, přesně tak.
0: A tady opravdu využívají čas dokonale, protože pan starosta nám včera říkal, že se tady konají i zasedání zastupitelstva.
3: Ano, děláme brigády, vždycky se domluvíme na nějakém termínu a máme tady vlastně oplocenku, kde máme svý obecní ekologické sekačky, ovečky, Artura, Oldřišku, Elišku a teďka nově Martu nebo Milana, uvidíme, jestli to bude kluk nebo holka. A ty oplocenky postupně rozšiřujeme, aby nám sekaly vlastně ty kopce a přitom máme už zasedání zastupitelstva, takže probereme usnesení, že uděláme dvě věci jednou ranou, jeden den a pak si na závěr dáme pěkně vychlazené pivčo.
0: A tak to má být. Pokud byste se také chtěli nechat okouzlit místní přírodou a lidovými tradicemi, zavítejte do Příluky buď to 20. června, kdy pořádají oslavu hasiči, nebo pak 19. července na přílucké pouťové slavnosti. Průvod půjde od kapličky do vsi a uvidíte i vesnickou krojovanou chasu, což je skutečná rarita.

0: Láska má Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď tu přemýšlím, jestli číst puzzle, anebo pucle, jak říkají mnozí. Zkrátka, ale víte, o čem je řeč a jestli pucle rádi skládáte, tak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se bude věnovat Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem, to pravidelní posluchači Českého rozhlasu Pardubice určitě dobře vědí a právě u příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tak bojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, tentokrát už ji nedělají oni sami, ale všech 630 výherních receptů připravuje porota a spolu s ní i naši profesionální kolegové. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, tedy recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. No a zelí bude dělat místo bílého červené.
2: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
3: Co si pamatuju, tak my jsme u pečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu v Lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
2: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
3: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
2: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
4: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože to lidi už potřebovat.
4: To je do jiného
2: prsa
4: magazínu.
2: Prsa jako prsa.
3: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
2: Moje babička stole kmínu. Za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
3: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
2: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík. Jak se dělá, si můžete poslechnout už teď o víkendu, v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku anebo Instagramu a později také na známé stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
4: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
3: Opravdu?
4: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
3: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
5: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Večer začíná Smetanova Litomyšl. Festival otevře stravinského svěcení jara v podání České filharmonie. Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. A nás zítra zase čeká oblačno až zataženo, teploty vyšší než dnes, do 23 stupňů Celsia. Zprávy a Petra Beránková, klidné páteční odpoledne z Pardubic. Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Úplně zaplněné jsou nádrže v Hamrech a Pařížově. Seč je na 85% kapacity. Podobný stav platí podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice i pro Pastvinskou přehradu. V Litomyšli večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a více otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Šo.
7: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší, a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet.
6: Na zámek v Cholticích na Pardubicku se dnes a zítra sjíždí dráteníci, kováři a další řemeslníci. Tradiční drátenické Choltice nabídnou ukázky práce 40 tvůrců. Návštěvníci se můžou těšit taky na tvořivé dílny a doprovodný program. Akce začíná právě teď a v pátek bude pokračovat až do 18 hodin. Podrobnosti přibližuje kastelán Lukáš Rychtecký.
8: Dnes, tedy v pátek 12. června a zítra v sobotu, máme drátenické Choltice, sjedou se k nám drátenici z celé České republiky, víme i o pár drátenicích ze Slovenska. Pro návštěvníky je připraveno kromě těch ukázek drátování i tvořivé dílničky.
6: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije asi 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
9: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
6: To mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 1/4 milionu obézních dětí.
0: Počasí.
6: Noc na sobotu bude zatažená až oblačná, deštivá. Místy tedy déšť nebo přehánky, v noci budou srážky přechodně ustávat. Noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra zase většinou deštivo, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra vyšší než ta dnešní 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra jednička. To bude mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Společně ještě míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme v tuto chvíli, si postojíte v koloně hlavně na Hůrkách ve směru na Sezemice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Český rozhlas Pardubice stále s vámi stejně jako páteční dobré odpoledne, ve kterém se budeme věnovat i fotbalu. Prakticky od okamžiku, kdy česká reprezentace postoupila na mistrovství světa ve fotbale, se řešila nadmořská výška. V kilometru a půl nad mořem totiž národní tým hrál úvodní zápas na šampionátu. Jestli horské prostředí dělalo problémy, tak to se dozvíte už za pár okamžiků. No a vypravíme se i na Chrudimsko. 20 koček z městce skončilo v útulku. Úřady rozhodly o odebrání zvířat majitelům, která je držela v nevyhovujících podmínkách. Další podrobnosti už za malou chvíli. Je pátek 12. června, v kalendáři dnes Antonie a také Táňa. A z muziky pro vás Lucie Bílá, Josef Laufer, zaspívá také Anaká, tedy další písničky, které nestárnou.
0: Dobré odpoledne s

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: schody, bro. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku, já jedu dál.
1: S Bohem lásku, já jedu dál. Josef Laufer ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Než se zaposloucháme do další muziky, kterou obstará třeba Lucie Bílá, zjistíme i něco víc o tom, jaké nás nejenom dnes, ale během víkendu čeká počasí.
2: Počasí.
1: Zavolal jsem na Český hydrometeorologický ústav do Hradce Králové, kde už čeká meteorolog Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
1: Tak co nás čeká během pátku ještě pěkného?
3: No, nevím, jestli pěkného, nicméně velká oblačnost a místy s přeháňkami, tak by to mělo vypadat vlastně do konce tohoto dne. Teploty v maximech na východě skoro až do 19, tady na západě 16-17 stupňů a ty maxima vlastně už byla dosažena, nebo ta maxima byla dosažena, takže to je asi ten strop, co byl, s tím, že vítr nám fouká od jeho západu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V noci tam ty teploty už budou pomaličku padat, zase hodně oblačnosti, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že v průběhu noci ty srážky přechodně budou ustávat. No a teploty od 14 do 11, to budou minima, no a vítr mírný západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Co se týká soboty a neděle, tak bude to lepší trošku?
3: No, asi úplně ta sobota ne, ta neděle by měla být trošičku lepší. V noci jsem říkal přes den oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že večer v sobotu pak ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost. Maximální teploty budou už docela příjemné, 20 až 23 stupňů Celsia a vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a v neděli tam začneme polojasnou oblohou, ale v průběhu dne přeci jenom trošku oblačnosti přibude, bude pak oblačno až zataženo. Ojediněle se budou objevovat přeháňky s tím, že na horách ty srážky budou trošku četnější, no a ke konci dne bude ubývat oblačnost. Minimální teploty 11 až 7, maximální 15 až 19 a vítr stále od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak jenom v rychlosti nakoukneme jen na začátek příštího týdne, jak to tam vypadá?
3: Příští týden začínáme v podstatě jakoby z gruntu znova, to znamená srážky už by se v rámci příštího týdne objevovat de facto neměly, teploty začneme na nízkých teplotách, to znamená podobný těm nedělním, to má 15 až 19 stupňů Celsia, ale každý den se bude postupně oteplovat, až o víkendu bude málo oblaků, takže hodně slunce a teploty by podle současných prognóz měly dosahovat 30 až 33 stupňů.
1: Tolik meteorolog Jaroslav Tuček a my děkujeme za informace a hezký den do Hradce Králové, naslyšenou.
3: Krásný den, naslyšenou.

Lucie Bílá, Vokurky 15.21, páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Chovatelce v městci na Chrudimsku úředníci zabavili 20 koček. Zvířata žila ve velmi špatných podmínkách, prozatím jsou umístěná do náhradní péče a postarají se o ně útulky. Detaily má redaktor Josef Kopecký, dobré odpoledne.

0: útok z očí. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči, který po vstupu do místnosti, kde byly kočky chovány, výrazně zesílil. Nebyly zde patrny žádné zásoby krmiva.
1: Co teď bude s těmi zvířaty dál?
2: Zatím je nařízená náhradní péče, to znamená, že putovala celkem do 3 útulků, kde byla volná kapacita a kde dokážou kočkám zajistit nutnou péči. Možností je teď několik. Majitelka se může pokusit podmínky pro chov koček vylepšit, nechat si nové zázemí prověřit a potom požádat o vrácení zvířat. A nebo bude souhlasit s adopcí koček, potom by je mohly útulky začít nabízet dalším zájemcům. Ale když do 3 měsíců nezaplatí výdaje, které souvisí s odebráním koček a umístěním do náhradní péče, může Chrudimský úřad rozhodnout o tom, že zvířata připadnou státu. Nemluvíme přitom o žádné malé částce, výdaje se můžou vyšplhat i na 100 000 korun. Chrudim prozatím z rozpočtu na vyřešení této situace uvolnila 500 000 korun.
1: Jsou případy odebrání zvířat časté?
2: To naštěstí ne, ale nejsou úplně výjimečné. Připomenu třeba rok 2020, tehdy úřady odebrali skoro 40 psů majiteli v Přestavlkách, který je choval ve velmi špatných podmínkách. Na konci loňského roku se pak stejný postup opakoval u chovu prasat na Svitavsku, pryč tehdy muselo 107 zvířat.
1: Říká redaktor Josef Kopecký, děkujeme a hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
3: Čauky.
2: Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
4: Archa je krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachránit to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
5: Da, velikej Rasii.
2: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros.
6: Tady máš Krejčíková.
2: Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
7: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
8: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
9: Třeba jste s ní špatně zacházel.
8: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 15.41 a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice vyrážíme za sportem. Česká reprezentace prohrála úvodní zápas na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V Guadalajaře národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2, Češi přitom v nadmořské výšce 1,5 km vedli. V 59. minutě dal gól kapitán Ladislav Krejčí. Mikuláš Jáša se ze šampionátu přihlásil s dalšími informacemi.
1: Byl to secvičený signál, takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvolnil jeho korejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
2: Jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je získat bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnul říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lajnu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před váma to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili za začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a 4 minutách střídal.
3: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: snad jsem to zavinil. Já to byla skupina Olympic 1550 a před námi spotřebitelský servis, ve kterém se celkem často opakuje dotaz na reklamaci zboží, které se skládá z více částí. Další podobný e-mail dostal náš spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Pan Aleš koupil sestavu akumulátor plus nabíječka. Na faktuře byly položky rozepsány samostatně s cenami a vše bylo v jednom kufru. Nyní reklamoval poruchu pily. Bylo mu divné, že chtěli jenom tuto položku, takže by rád věděl, jak se má správně reklamovat sestava několika položek, když se vada projevila jenom u jedné. Pane posluchači, podle vašeho popisu se nejedná o sadu, ale o 3 samostatné výrobky, kde kufr slouží pouze jako společný obal. Prodejce vychází zřejmě z toho, že dnes můžete koupit samostatnou pilku bez baterie, stejně jako koupíte samostatně baterii nebo nabíječku. Ta potom může být společná jak pro akupilku, vatačku nebo sekačku a tak dále, pokud budete kupovat stále stejnou firmu. Prodejce tedy postupoval správně.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová dá letos peníze ze sdíleného rozpočtu do zvelebení návsi v Udánkách. K víkendu otevřených zahrad se připojí i skoro 20 míst v Pardubickém kraji. Vláda chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. A zítra se oteplí, ale bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami do 23 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné páteční proměnlivé odpoledne z Pardubic. Moravská Třebová vybrala vítězný návrh na vylepšení veřejného prostranství ze sdíleného rozpočtu. 300 tisíc korun půjde do pořízení laviček a posezení na návsi v okrajové části Udánky. Vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL.
3: Kde už máme dětské hřiště, z minulého roku je tam dokončený nový altán a Udánská náves se tak díky tomu stala navštěvovaným místem, kde lidé rádi tráví volný čas.
2: K víkendu otevřených zahrad se připojí i skoro 20 míst v Pardubickém kraji. Komentované prohlídky krajiny UNESCO chystají v Kladrubském Hřebčíně. Navštívit bude možné zámecké parky v Chroustovicích ve Slatiňanech, Brandýse nad Orlicí nebo Starých Ždánicích. Kompletní seznam s termíny prohlídek je uvedený na webu akce. Ve Svratouchu na Chrudimsku dokončili stavbu kompostárny za 8 milionů korun. Areál je umístěný vedle silnice na Čachnov. Obec chce díky novému provozu snížit výdaje za likvidaci bioodpadu. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla asi o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%, to je nárůst o víc než 0,1% bodu v květnu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla asi 4 miliony a 800 tisíc. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik. Vláda Andreje Babiše z ANO to projedná v následujících týdnech. Zjistil to server i rozhlas. Po vpádu ruské armády na Ukrajinu z Mezinárodního sdružení pro kosmické telekomunikace vystoupilo i Polsko a Německo.
4: Důvodem k odchodu z projektu Intersputnik je podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové ruská válečná agrese proti Ukrajině.
5: Členství České republiky v této organizaci už není tak přínosné jako dřív. Roli hrají také finance a geopolitická situace.
4: Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z opozičního hnutí STAN s tím souhlasí.
6: My jsme v těch krocích ještě vlastně za naší vlády začali. Účast České republiky v tomto projektu nedávala smysl. Tam bylo i velké reputační riziko spolupráce s Ruskem.
4: Intersputnik v 70. letech zakládalo mimo jiné i Československo. Organizace měla vybudovat mezinárodní družicový systém pro rozhlas, televizi a telekomunikaci. Teď ovládá 12 satelitů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Noc bude deštivá, zatažená až oblačná, noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 9, zítra zase většinou deštivo, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm a přeháňkami, večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio zítra 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda nákladního a osobního auta ve Vysokém Mýtě u letiště, opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Krásný pátek všem.
7: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
9: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod. A
0: jinak za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bez vás, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: Mm-hmm, to bylo podle to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl no v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skok. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z dosku, že ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli. A mě řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem tam.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátí, tak aby to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těhle těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si? Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval. Koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší.

prostě po mně, tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty kruty s tím pánem hnal, a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů. Zase... Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Soncu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, ještě
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: No. Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat.

0: Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
1: Čak, ty mi taky zločinec.
0: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako, si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
2: Tě na rukou nosili.
0: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
2: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
0: za to,
2: že si užili
0: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
2: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi a gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
0: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
2: Ten tu byl tento týden.
0: My jsme spolu napsali 5 knížek, teďko děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
2: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
4: To je ona. To je ona.
1: Ajde, schejte. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
1: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
1: Chytit? Za co? Za co mám chytit, pánka, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid. My ti to tady se snaživcem ukážeme.
1: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
1: Osepíš.
4: Ano.
1: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
1: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
1: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
1: No jasně, našemu férovi na vencel placu dvakrát. To byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to jste ještě neviděl.
5: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
1: To byla nádherná šichničky.
5: To jsi byla ještě kriminální živel.
1: No to už nejsem.
5: No to už nejseš.
1: Já už nejsem kriminální
5: živel. Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
1: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Pojďme do akce.
1: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
1: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
1: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
0: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
2: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti veliké.
0: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
2: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
0: No panenka,
2: panenka.
0: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
2: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pákalo, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Vyjedu na plnej plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta?
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se vešer, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já jsem zlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová. Živec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý. Kurucová.
9: Kurucová. Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já nevím, jak se to dělá, tohle.
9: To ti bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Teď já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne?
10: No,
8: tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, Snaživec,
9: zase akce. Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Ne, to bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
3: no,
1: u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy, a kdo chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila přece.
3: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu. No,
3: tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to přečtu rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Oj, prosím, já tady čtu, jak je líbo.
5: Čti. No.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. Od začátku. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Šti.
4: No. Co?
3: Šti.
4: Po začátku?
5: Ne. Šti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pokračující rekonstrukce mateřské školy v Holicích má být hotová do září. V Litomyšli začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Ministr Tejc jednal s končící žalobkyní Lastoveckou, předala mu materiály k rezignaci. A zítra se oteplí, ale dál bude oblačno až zataženo, místy s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, klidný pátek z Pardubic. Rozsáhlé opravy mateřské školy Holubova v Holicích za 30 milionů zatím pokračují podle plánu. Hotové by měly být do září. Radnice kvůli nim přesunula školku do náhradních prostor. Část dětí je umístěná na faře a ve sportovní hale. Další jsou v budově kulturního domu. Ředitelka Lenka Chotěnovská říká, že změnu děti zvládají dobře.
4: Ba naopak je to pro ně takové zase jasně něco novýho, takže úplně v pohodě. Přestěhovali jsme se sem i třeba na faru, máme tady i svoje zvířecí kamarády, dvě želvičky. Sociálky tady máme k dispozici, takže všechny ty hygienické normy naplňujeme, takže je to úplně v pohodě.
3: V Litomyšli dnes ve 20 hodin začíná festival Smetanova Litomyšl. Během 3 týdnů nabídne 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura, tedy příroda, která se do dramaturgie promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou festivalu přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
5: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
6: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve svěcení jara.
5: Říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
7: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali jí v Litomyšli.
5: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Českému rozhlasu po odpoledním jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
8: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
3: Žalobkyně se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy, její nadřízení koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že Lastovecká přijala jeho pozvání, s materiály se musí prý podrobněji seznámit. Sport. Čeští fotbalisté v úvodním zápase mistrovství světa nebudovali. V mexické Guadalajaře prohráli s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom vedli po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř ale brzo vyrovnal a pak skóre otočil. Mluví o tom brankář Matěj Kovář.
9: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko potom, co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mého pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to, co nejlíp.
3: Druhé utkání ve skupině světového šampionátu čeká národní tým ve čtvrtek. V Atlantě bude hrát s Jihoafrickou republikou, která na úvod turnaje podlehla domácímu Mexiku 0-2. A hokejisty Caroliny dělí jedna výhra od zisku Stanley Cupu. Ve finále playoff NHL porazili Vegas v 5. zápase 4-2 a v sérii vedou 3-2. Golden Knights nepomohla ani jedna asistence českého útočníka Tomáše Hertla.
2: Počasí.
3: Předpověď na noc? Deštivo, zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. V noci budou srážky přechodně ustávat. Noční teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 9. Vítr mírný, srážky do 5 mm. Zítra zase většinou deštivo, oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio zítra 1. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Je pátek 12. června a úřady rozhodly o odebrání 20 koček majitelce z městce, která je držela v nevyhovujících podmínkách. Podrobnosti zjišťuje redaktor Josef Kopecký, se kterým se za malou chvíli spojíme a řekneme vám víc. Taky vás pozveme na hudební léto, které o víkendu začíná v Heřmanově městci, a přidáme pár pozvánek na víkend. Začíná páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Je přesně 9 minut po 17. hodině, posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Je tu Petra Beránková se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Klidné páteční odpoledne z Pardubic. V Litomyšli dnes začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na dnešním zahajovacím koncertu zazní například symfonická báseň Bedřicha Smetany Valčtýnův tábor. Do 5. července festival nabídne víc než 50 pořadů. Frekventovaná ulice Dukelská v Moravské Třebové je od tohoto týdne zase průjezdná. Práce na její rekonstrukci skončily, město za ně zaplatilo víc než 4 miliony, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: V loňském roce město provedlo budování parkovacích stání na ulici Dukelské, jedná se o rozšíření možnosti parkování, ale letos na tuto akci navázala oprava kompletního povrchu na ulici Dukelská a komunikace je plně zprovozněná.
3: A od pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny, ve druhé počínaje zářím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být v říjnu. Doprava povede po náhradní trase. Úřady odebrali chovatelce na Chrudimsku 20 koček. Zvířata žila v jedné místnosti v nevyhovujících podmínkách. Zatím zůstanou v náhradní péči. Víc od našeho reportéra Josefa Kopeckého krátce před 17:45. Slatiňany pokračují v přípravě stezky, která by spojila části rozdělené obchvatem. Radnice hledá řešení pro bezpečnější cestu mezi Škrovádem a Kunčím. Právě mezi nimi vede nová trasa silnice 37. Dokumentaci ke stavbě chce mít vedení města hotovou ještě letos. Pekárna Nopek ve Svitavách získala ocenění v soutěži Chléb roku 2026. Její výrobek zvítězil v kategorii Chléb bez hranic, ve které odborná porota hodnotila netradiční druhy chlebů. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 143 vzorků z celé republiky. Ocenění v 5 kategoriích si vítězové převzali na Dne chleba v Pardubicích. Akce se konala už po 32.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je přesně 17:15, jak už jsme vám říkali, chovatelce v Městci na Chrudimsku úředníci zabavili 20 koček. Zvířata totiž žila ve velmi špatných podmínkách, prozatím jsou umístěna do náhradní péče a starají se o ně útulky. Detaily má redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč bylo nutné majitelce kočky odebrat?
1: O odebrání rozhodl městský úřad v Chrudimi, a to na základě podnětu od státní veterinární správy. Veterináři zjistili, že majitelka kočky drží v jedné místnosti 4x4 metry, zvířata se bez kontroly dál množí, nebyl tam pro ně zajištěný dostatečný počet záchodků ani krmení. Žili tedy v nevyhovujících podmínkách, jak dodává mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
2: Kočky byly převážně plaché, část koček měla výtok z očí. Ještě před vstupem do nemovitosti byl cítit velmi intenzivní pach kočičí moči, který po vstupu do místnosti, kde byly kočky chovány, výrazně zesílil. Nebyly zde patrny žádné zásoby krmiva.
0: No a co teď bude se zvířaty dál?
1: Zatím je nařízená náhradní péče, to znamená, že putovala celkem do 3 útulků, kde byla volná kapacita a kde dokážou kočkám zajistit nutnou péči. Možností je teď několik. Majitelka se může pokusit podmínky pro chov koček vylepšit, nechat si nové zázemí prověřit a potom požádat o vrácení zvířat. A nebo bude souhlasit s adopcí koček, potom by je mohly útulky začít nabízet dalším zájemcům. Ale když do 3 měsíců nezaplatí výdaje, které souvisí s odebráním koček a umístěním do náhradní péče, může chrudimský úřad rozhodnout o tom, že zvířata připadnou státu. Nemluvíme přitom o žádné malé částce. Výdaje se můžou vyšplhat i na stovky tisíc korun. Chrudim prozatím z rozpočtu na vyřešení této situace uvolnila 500 000 korun.
0: Jsou případy odebrání zvířat časté?
1: To naštěstí ne, ale nejsou úplně výjimečné. Připomenu třeba rok 2020, tehdy úřady odebrali skoro 40 psů majiteli v Přestavlkách, který je choval ve velmi špatných podmínkách. Na konci loňského roku se pak stejný postup opakoval u chovu prasat na Svitavsku. Pryč tehdy muselo 107 zvířat.
0: Tolik redaktor Josef Kopecký. Josefe, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: počas.
1: Za 5 minut bude 17:30, přejeme vám hezké páteční odpoledne. Teď už telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a zajímá nás, jestli budou sobota a neděle lepší než celý ten uplynulý deštivý týden. Na lince je pan Jaroslav Tuček.
2: Asi úplně ta sobota ne, ta neděle by měla být trošičku lepší. Přes den oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že večer v sobotu pak ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost. Maximální teploty budou už docela příjemné, 20 až 23 stupňů Celsia a vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a v neděli tam začneme polojasnou oblohou, ale v průběhu dne přeci jenom trošku oblačnosti přibude, bude pak oblačno až zataženo. Ojediněle se budou objevovat přehánky, s tím, že na horách ty srážky budou trošku četnější, ke konci dne bude ubývat oblačnost. Minimální teploty 11 až 7, maximální 15 až 19 a vítr stále od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Příští týden začínáme v podstatě jakoby z gruntu znova, to znamená srážky už by se objevovat de facto neměly. Začneme na nízkých teplotách 15 až 19 stupňů Celsia, ale každý den se bude postupně oteplovat, až o víkendu bude málo oblaků, takže hodně slunce a teploty by měly dosahovat 30 až 33 stupňů Celsia.

0: Čas je polu šesté a 22. ročník hudebního léta v Heřmanově Městci začíná už tento víkend. Až skoro do konce letních prázdnin nabídne řadu produkcí speciálně v kostele svatého Bartoloměje. Moderátor Jakub Malý si v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice povídal s organizátorem Markem Výborným. Toho můžete znát i jako vrcholového politika KDU-ČSL a jestli je pro něj festival určitým druhem relaxace, si můžete poslechnout už teď na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Ale teď z rozhovoru vybíráme uměleckou část a ptáme se, podle čeho se vůbec sestavuje dramaturgie festivalu.
1: Snažíme se hledat nějakou jednotící myšlenku. Posledních několik ročníků už to má na starosti umělecký šéf festivalu Jiří Kabát, skvělý violista a také ředitel tady základní umělecké školy v Pardubicích na Lonkově ulici. Jednak tu linku a jednak samozřejmě také přilákat posluchače na jména známa. Letos například za 14 dní 28. června nás čeká v rámci Open Air koncertu v Zámeckém parku Raduza. To je také nabídka, řekněme třeba pro rodiny s dětmi, vezmou deku, můžou přijít opravdu do krásného přírodního amfiteátru na krásný koncert. Ale současně samozřejmě se snažíme držet to, co jsme měli na začátku, a to je prostor dávat mladým umělcům, začínajícím, třeba studentům, ať už Pardubické konzervatoře nebo Akademii muzických umění. Myslíme si, že právě ta mladá generace by měla dostat ten prostor, jak to, čemu se naučili a co třeba mají díky svému talentu, tak mohli předávat posluchačům.
2: A čím to začne teď v neděli 14. června?
1: Čeká nás schola Gregoriana Pragensis. Začneme opravdu v období renesance, baroka a ještě dřív předtím, protože gregoriánský chorál má své středověké logické kořeny a s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem patří schola Gregoriana Pragensis asi k tomu nejlepšímu a ke špičce právě v interpretaci gregoriánského chorálu. Koncert je nazvaný Posvátná znamení a možná to je i ta nabídka, která se svým způsobem úžasně kloubí s tím duchovním prostorem kostela svatého Bartoloměje. V 17 hodin, teď v neděli 14. června, v Heřmanově Městci, těšíme se.
2: Pro posluchače je ten program docela přehledný, těch 17 hodin, to je pevný začátek všech koncertů.
1: Ano, držíme to už od začátku festivalu. Vlastně i ten rytmus máme daný stále stejný, to znamená jeden koncert po 14 dnech, začínáme v polovině června a končíme týden před Bartolomějskou poutí. Letos to vychází na 23. srpna. Čeká nás 6 skvělých uměleckých, kulturních i duchovních zážitků.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radhošť, to je obec se 168 stálými obyvateli a připomíná si teď významné jubileum.
1: Regionální stopař.
0: A to je 800 let od první písemné zmínky. Zítřejší oslavy připomenou rok 1226, kdy se jméno Radhošť objevuje v listině krále Přemysla Otakara I. A právě od této první doložené zmínky se letošní 800. výročí odvíjí. Co všechno je na zítřek připravené, to v dopoledním vysílání s Jitkou Slezákovou probrala náš regionální stopař Milena Vápeníková.
2: Tak připravené je už na zítřek v zásadě všechno. Ten program začne zítra ve 14 hodin mší svatou v kostele svatého Jiří. Následovat bude setkání u obecního úřadu spojené s prohlídkou výstavy, která připomene historii i proměny života v obci. A odpoledne pak bude pokračovat posezením u místní sokolovny a večer zakončí taneční zábava. To všechno, pokud počasí dovolí, nebude pršet. Organizátoři samozřejmě mají připravenou i mokrou, takovou úspornější variantu. To mi potvrdil starosta Dušan Tesař, ale program by měl tedy běhnout za všech okolností.
3: 800 let je opravdu úctyhodných. Co víme o nejstarší historii obce?
2: Tak historici spojují počátky Radhoště s dávným osídlením v blízkosti významné obchodní cesty, která je známá jako Trstenická stezka. Ta první písemná zmínka, jak už se říkala, pochází z roku 1226 a zmiňuje zdejší tvrz. Jejímž držitelem byl Otaslav z Radhoště se svým synem Arklebem. No a další písemný doklad pochází potom z roku 1349, kdy se arcibiskup Arnošt z Pardubic zmínil o Radhošti ve své jedné listině. Jinak zajímavostí je také původ názvu obce, který je podle některých výkladů odvozován od pohanského boha Radegasta a právě na místě dnešního kostela svatého Jiří se podle historiků mohlo nacházet dávné kultovní místo. A je zajímavá i vlastně poloha Radhoště a to, jak se o ní samosprávní celky v průběhu té historie v uvozovkách přetahovaly, protože není to daleko do Holic, není to daleko do Pardubic, do Chrudimi, do Vysokého Mýta. Takže od roku 1850 byla Radhošť součástí okresu Vysoké Mýto. Potom zhruba 100 let později, od roku 1960, byla řazena zase do okresu Pardubice a od roku 2007 do současnosti patří obec do okresu Ústí nad Orlicí. A jinak ještě poslední věc, v roce 1964 se k Radhošti přidala do té doby samostatná obec Sedlíščka.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: čtvrtě na šest, je pátek 12. června, začíná dvoudenní volno a tento víkend je víkendem otevřených zahrad. Otevírá se vám tak možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky úplně novým způsobem. Cílem akce je zvýšit informovanost a také povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře a jaké zahrady můžete navštívit v Pardubickém kraji, tak to se podívejte přímo na stránkách víkendotevřenýchzahrad.cz. O tomto víkendu můžete také navštívit státní hrad Lidice, který zve na celodenní program pro děti i dospělé. Od 10 do 16 hodin po oba dva dny projdete rytířskou stezku odvahy pro děti, uvidíte šermířská vystoupení mistra kata a právo útrpné, orientální tance a další bohatý program. No ještě zítra máte možnost navštívit i největší sraz dráteníků z České a Slovenské republiky. Ten se ode dneška koná na Choltickém zámku a uvidíte neuvěřitelné věci z drátu a mnoho kreativních dílen, kde si vyzkoušíte nejenom to drátování. Těší se na vás přes 40 dráteníků a drátenic, kovářka, košíkář a mnoho dalších zajímavých řemesel. Jen dodám, že brány Choltického zámku se otevřou zítra mezi 10. a 18. hodinou. Mám tu taky něco pro fanoušky sportovních karet, podpisů a memorabilí. Pokud mezi ně patříte, tak byste si rozhodně neměli nechat ujít největší sběratelskou událost roku, a to Czech Sports Card Expo 2026, která proběhne zítra od 9:30 ráno v pardubické Enteria aréně. No a na programu je krom jiného autogramiáda legend, jako jsou Václav Nedomanský a Vladimír Růžička, a také besedy s hosty. No a na závěr víkendových pozvánek něco pro milovníky létajících modelů. V model parku pod Hradem v Němčicích totiž proběhne během zítřka jejich největší show, a to modelářská aviatická pouť 2026, která letos navíc slaví už páté narozeniny, takže bude rozhodně na co koukat. Na místě uvidíte letecké modely, vrtulníky, RC modely, akrobacie, k dispozici bude i simulátor nebo skákací hrad pro děti. No koná se toho o nadcházejícím víkendu opravdu hodně, tak pokud nechcete jen tak sedět doma, je určitě z čeho vybírat.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Za 9 minut bude 18 hodin, takový byl páteční den v kraji. No a v pondělí ráno přivítáme ve studiu ministra zemědělství Martina Šebestyána, který pochází z Pardubic. V radioporadně po 11. hodině prozradíme, jak postupovat při stavbě podkroví, jakou vybrat střešní krytinu či správnou izolaci, protože hostem Jitky Slezákové bude odborník na stavební materiály Tomáš Pirkl. No a sledovat budeme i dění na festivalu Smetanova Litomyšl, který začal dnes, a prozradíme, na kterých místech v kraji nás v létě čekají u závírky. To ale všechno až po víkendu. Teď už si užijte klidný zbytek pátečního dne, pohodovou sobotu a neděli. No a příští týden ve středu naslyšenou se těší Petr Seidl.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Po víkendu začne rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí na frekventované ulici Dobrovského ve Svitavách. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. SpaceX vstoupila na burzu. Její majitel Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem. A zítra se oteplí, ale bude deštivo, oblačno až zataženo. Teploty do 23 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne. Dělníci začnou v příštím týdnu měnit inženýrské sítě na vytížené ulici Dobrovského ve Svitavách. Za rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě 40 lánů dá město 13 milionů korun. Řidiči musí v době prací počítat s objížďkami.
2: Důvodem rekonstrukce je špatný stavebně technický stav inženýrských sítí, který si už vyžaduje komplexní řešení, ale také plánovaný převod některých hlavních průtahů městem od ředitelství silnic a dálnic do majetku radnice v letech 2029 až 30. Stavební práce si vyžádají objížďky i omezení autobusové dopravy. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: K víkendu otevřených zahrad se připojí i skoro 20 míst Pardubického kraje. Komentované prohlídky krajiny UNESCO chystají v Kladrubském Hřebčíně. Navštívit bude možné zámecké parky v Chroustovicích, Slatiňanech, Brandýse nad Orlicí nebo Starých Ždánicích. Kompletní seznam s termíny prohlídek je uvedený na webu akce. Na počest obyvatel vyhlazené obce Lidice dnes můžou lidé pálit svíčky v místech, kde stála lidická stavení. Symbolicky se tak znovu probouzí život v oknech domů zmizelé vesnice. Na cestě srovnali Lidice se zemí 10. června 1942 jako odvetu za atentát na Reinharda Heydricha. Muži byli zastřeleni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a většina dětí zavražděna nebo poslána na převýchovu. Vzpomínková akce začíná v památníku Lidice za půl hodiny. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle mluvčí policie Miluše Zajícové obešel bez zranění.
3: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
0: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by se akcie mohly hned v úvodu obchodování dostat na cenu 174 dolarů za kus. To je v přepočtu víc než 3600 korun. S tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů se Muskova firma stala jednou z nejcennějších společností na světě. Firma SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru a vývoj umělé inteligence. Sport. Čeští fotbalisté prohráli na úvod skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře, přitom vedli po trefě kapitána Ladislava Krejčího. Češi skorovali ze své první velké šance, předtím si v úvodní hodině utkání žádnou nevypracovali. Proč, popsal Českému rozhlasu záložník Alexandr Sojka.
4: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili, a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam měli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli, a Korea, musím říct, že má velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
0: Další utkání na mistrovství světa odehrají čeští fotbalisté ve čtvrtek v americké Atlantě, a to proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme deštivo, zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, noční teploty 14 až 11 stupňů, srážky do 5 mm. Zítra bude zase většinou deštivo, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz plynulý, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
5: Dobrý den, vítám vás u pořadu Východočeské výlety. Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se turistických tras v Pardubickém kraji. Máme jich tu totiž vyznačených od Klubu českých turistů na 2000 kilometrů. A to jen těch pro pěší. Další můžou využívat cyklisté, běžkaři, ale třeba i vozičkáři. Na některá místa se vydáme i s naším mikrofonem. Nezůstaneme ale jen u Klubu českých turistů. Své trasy si totiž značí třeba i radnice. Zajímavý městský okruh navštívíme ve Vysokém Mýtě. To vše v následující hodině. Příjemný poslech přeje Milena Vápeníková.
1: Východočeské výlety.

0: pořadem Východočeské výlety se dnes zaměříme na zajímavé turistické trasy v Pardubickém kraji. Ale ještě než se vydáme na konkrétní vycházku, tak se zaměříme trochu na statistiky a historii. Se mnou tu je Vlastimil Škvára jako předseda značkařské krajské komise pro Pardubický kraj.
1: Jak to s tím značením v Pardubickém kraji je? V rámci celé republiky se to počítá od roku 1899. Tady ve východních Čechách v Pardubickém kraji jsme na tom jak?
2: No s tou historií jsme na tom nepříliš dobře, protože ty podklady původní, který bychom rádi sehnali, jsme prostě nenašli. Nejstarší zmínku o značení v Pardubickém kraji, kterou jsme objevili, tak je z výroční zprávy Klubu českých turistů v Rudimi z roku 1911, kde zmiňují, že za první rok svého činnosti vyznačili několik cest, z nich první byla cesta z Chrudimi do Slavické obory.
1: Je Pardubický kraj něčím výjimečný v rámci té naší republiky, že je tady těch tras víc, méně, nevím.
2: Já bych řekl, že výjimečnost Pardubického kraje spočívá v tom, že patří mezi ty nejmenší kraje, ale podle mého názoru má nejaktivnější turisty.
1: Když bychom měli zmínit nějaké významné turistické trasy, dá se něco vypíchnout?
2: Rozhodně jsme se připojili k tomu celostátnímu projektu Hřebenovka, takže celý ten pohraniční hřeben, který v Pardubickém kraji máme, čili někde od těch Bartošovic, nebo od Zemské brány až po Králický Sněžník máme vyznačený. Z větší části je vyznačený červenou barvou, ale protože nám Orlické hory končí vlastně suchým vrchem a ta červená, která nyní říkáme Hřebenovka, pořád ještě nese název Cesta Aloise Jiráska, tak vede ji nám. Ta vede do Litomyšle a tam už prostě to pohoří není. Takže to jsou ty problémy trošku s těmi názory, že jako červená vede po hřebenu. Ano, ale taky ne. Takže tohle to je asi ta naše nejvýznamnější trasa, kterou v kraji máme, ale pro nás turisty jsou daleko důležitější takový ty méně nápadné trasy, které naopak vedou do krásných přírodních útvarů. Když začnou u té zemské brány, tak cesta údolem divoké Orlice na Pastvinskou přehradu a dál až do Nekoře. To je krása si projít. Protože jsem Chrudimák, tak já zbožňuju procházky Toulovcovými maštalemi. To je nádherné skalní město, prošpikované turistickými značkami. Máme tam až skoro problém, jestli nám ty čtyři barvy stačí.
1: Teď natáčíme pořad Východočeské výlety také na Chrudimsku, ve Slatiňanech, v oblasti, kde se říká na Monaku. Tady jsou krásné smíšené lesy.
2: Jsme přesně u restaurace Monako, které je ve středu cesty, která není značena.
1: Jak je to možné?
2: No je to možný proto, že 100 metrů pod restaurací vede žlutá značka a 100 metrů nad restaurací vede zelená značka. A nebývá zvykem na takto krátké úseky malovat. Tak dole i nahoře máme takzvanou bezbarvou směrovku a to prostě pro tu orientaci bohatě teda stačí. Samozřejmě je tam i zmínka o té restauraci, protože to je důležitý bod pro turistu. Restaurace na cestě, bez toho nemůže turista být.
1: Pro spoustu lidí je to tady i výchozí bod pro nejrůznější procházky, výlety. Máte to v malíku, kam se dá jít z Monaka?
2: Díky těm dvěma značkám, které tady jsou, tak se po té zelené dostaneme na Kočičí hrádek, místní dominantu, a dále se dostaneme i k rozhledně Bára a pak můžeme pokračovat, tam zase už máme další značky, můžeme se jít po modré do Rabštejnské lhoty a podívat se na břeh Křídového moře, který tam vystupuje v přírodní rezervaci na skalách. No a pak natrefíme třeba na žlutou značku a po ní dojdeme do Chrudimi. Na opačnou stranu ta zelená nám vede ke Kochánovickým rybníkům, což je zase zajímavost. Tam ochránci přírody vybudovali takový biotop a se úplně nejzajímavější pasou se tam tuři.

0: Pořad Východočeské výlety dnes mapuje značené turistické trasy v Pardubickém kraji a v tuto chvíli ještě zůstáváme s předsedou místní značkařské krajské komise Vlastimilem Škvárou u zajímavostí, které jsou s tím spojené.
1: Na začátku jste zmínil, že v Pardubickém kraji je zhruba 2000 kilometrů těchto vyznačených tras. Věnujete se tomu celý život. Prošel jste každý ten kilometr?
2: No, tak musím se přiznat, že teda 100% to projetí nemám, ale když to odhadnu na nějakých těch 80%, tak určitě ano, protože samozřejmě ty značené cesty mě zajímají už proto, že je to turistická záležitost a pak samozřejmě chodím s otevřenýma očima. To je prostě problém snad každého značkaře, postižení. Kouká se na všecko možné, co vidí, ale především vidí ty značky. Takže okamžitě kvituje, jestli ten značkař pracoval dobře, nebo jestli to odbil, nebo jestli něco vynechal, nebo jestli je to patlal, který teda neumí prostě ten čtětec použít a ta barva mu různě stýká a značka je různě hrbatá a nevzhledná, no.
1: Když se vrátíme k tomu značení a k těm trasám jako takovým, jsou různé barvy, jsou celkem 4, červená, modrá, zelená a žlutá. Dá se podle toho nějak vyčíst a vydedukovat obtížnost té trasy, nebo to se musím zjistit z jiných zdrojů?
2: Ten princip byl takový, červená hlavní trasa, nejdůležitější, hřebenová, mezi nejvýznačnějšími památkami, modrá, hele, tady už nám ta červená nestačí, musíme ji něčím doplnit. A pořád jsou to teda ty významné trasy. No a dostali jsme se k té zelené, protože najednou se nám objevili takový, hele, a ještě my bychom chtěli tady taky vyznačit nějakou trasu mezi těma našima sousedníma vesnicema. Dobře, vyznačíme zelenou. Tam už ty cesty jsou takový obyčejný lesní cesty, bez nějakých teda velkých úprav. Kromě toho, když se nám to nevyvede a je potřeba přejít kus po asfaltové silnici. No a ta žlutá, ta byla ponechaná vždycky jenom na ty spojky. Pravda ovšem je taková, že někdy se nám ty spojky spojily a máme tady třeba tady tu žlutou, po který se teda dostanete až na Horní Vradlo a je to nějakých 30 kilometrů, což už teda není spojka, ale je to teda jasná trasa. Že jo?
1: Myslela jsem to spíš tak, jestli když třeba někdo má nějaké omezení nebo jde s kočárkem, jestli si může říct tady jdu po žluté, to zvládnu, anebo jestli to neplatí?
2: Tak to si nemůže říct nikdo na žádný trase, protože teda co s takovou horskou trasou, která nám leze po skalách? Každý uživatel té turistické trasy musí počítat s tím, že je to trasa pro pěší, čili žádný kočárky, kola pro tyto vyznačený není. Tudíž ta záruka kvality té cesty tam rozhodně teda není. Pravda je taková, že máme vyznačené cesty pro vozíčkáře. Nezapomněli jsme na ně, udělali jsme na to si dokonce sbírku, už asi 15 let už funguje.
0: Kde je najdeme?
2: Když budu mluvit o Pardubickém kraji, měli jsme tady 4 v současné době, ale jsme bohužel jednu museli zrušit. Na místě proběhla lesní těžba a ta cesta se stala neprůjezdnou.
1: A ty zbylé 3, alespoň jedna, odkud kam vede?
2: Jednu máme hned tady na kopci. U rozhledny Bára, tam máme vyznačenou vozíčkářskou trasu, která teda objíždí těmi městskými chrudimskými lesy, takže vede na ten kočičí hrádek a pak to tam pod tím vrcholem zvaný Hůra se to vrátí zpátky zase k té rozhledně Bára. Další a úplně první tato stezka, ta byla ve Svitavách, tam v tom jejich lese Brand u rybníku Rosnička. A v současné době se na ní provádí zrovna obnova. A ta třetí je okolo Lanškronských rybníků.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Pořadem Východočeské výlety se tentokrát věnujeme značeným turistickým trasám v Pardubickém kraji a po takovém obecnějším úvodu jsem už vyrazila do terénu. Jsem konkrétně na Svitavsku u chaty Rosnička a je tady se mnou Eva Fečková z klubu českých turistů ze Svitav. My tady jsme u Rosničky. Je to výletní místo, je to možná i takový záchytný bod pro zdejší turisty, že odtud míří mnoha směry. Kam například se dá jít?
1: Například můžete dojít k památníku včelích matek, což je taková stavba věnovaná včelařům, včelím matkám, protože tam kdysi bývala základna, kde ty včelí matky chovaly. Je to stavba, která připomíná buňku z toho včelího plástu. Stojí určitě za navštívení. Pak odtud můžete dojít po těch místních značených cestách k písníku, což je vytěžený pískový lom a je to tam teď moc pěkně upravené a můžete po lávce přejít přes část té hladiny. Potom po té značené trase se dá dojít do Kukle a z Kukle zase na Stráň a zpátky do Svitav po Žluté, což je takový okruh, který má asi 17 kilometrů.
0: To už je v podstatě takový celodenní výlet, ale.
1: To už je celodenní výlet, ale dá se to zkrátit samozřejmě, nemusíte to jít celé, dá se to zkrátit po místních cestách, nebo město Svitavy tady vyznačilo svými značkami. Dvě trasy, jedna je pro pěší, jedna je pro cyklisty, říkají tomu brandy a tam si to může ten návštěvník různě projít, tak jak mu to vyhovuje a nakolik stačí.
0: Brandy, protože této lokalitě, tomu areálu lesnímu tady se říká brand.
1: Ano, a jsou to vlastně ty značené cestičky.
0: A my se vydáváme po které? Po žluté, po červené?
1: No, my teď jsme na vozíčkářské trase, která tady vede těma lesama a dovede nás asi i k tomu písníku. Ta vozíčkářská trasa tady byla vyznačena před několika lety a jak už ten název napovídá, tak ji můžou používat vlastně handicapovaní občané, měli by tady projet s vozíčkem. No.
0: Na druhou stranu netřeba to specifikovat jenom na vozíčkáře, ale třeba je to vhodné i pro maminky s kočárkem.
1: Mně to jsem taky chtěla dodat, nebo prostě pro lidi, kteří nejsou tak fyzicky zdatní a vidíte sama, že tady zrovna je asfalt, že opak dál ta cesta je taková zpevněná.
0: My jsme popošli zhruba kilometr od chaty Rosnička, pořád jsme ale u rybníku Rosnička a vidíme první turistické značení, na které jsme narazili a je to poměrně pestré, je tady klasická modrá a pak taková svislá červená a do toho ještě našikmo zelená značka. Tak nám popište, co to všechno znamená.
1: Ta modrá je naše turistická, která je prostě klasická, označuje tu trasu, která vede z nádraží ve Svitavách. Tady ta červená, to je ta místní, kterou si tady nechalo udělat město Svitavy a podle mě by měla asi znázorňovat nějakou cestu. A tohle to je taky turistická klubu českých turistů a je to naučná stezka. No jsou ty značky tady v takovém stavu už, jsou přerostlé, tak bych to řekla. A potřebovali by obnovit. Vyprávím.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Stále posloucháte pořad Východočeské výlety a já s Evou Fečkovou z Klubu českých turistů zůstávám na Svitavsku. Teď se vydáme trochu dál než k Rosničce. Vy jste z Březové nad Svitavou a tam také máte řadu možností pro turisty, kteří by chtěli vyrazit do nějakého terénu. Co nabízí lokalita u vás?
2: U nás, když k nám dojedete vlakem, tak můžete vyrazit k takovému cíli, který se jmenuje dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana, která stojí na pravém břehu řeky Svitavy v kopci nad dráhou, která vede ze Svitav do Brna. No a můžete se rozhlédnout do kraje. Ono, když slyšíme jméno Járy Cimrmana, tak je s tím spojená nějaká kulišárna.
1: Přesně, aby to nebyla dobře ukrytá rozhledna někde v údolí.
2: Ne, můžete se rozhlédnout a vidíte na ty kopce směrem na Poličku, na Vysočinu, na Olešnici. Je tam vidět na rozhlednu v horním lese, nebo třeba ty vesničky Rohozná. Svojanov vidět není, protože ten je v dolíku.
1: Tematicky, abychom to propojili. Dostaneme se tam po nějaké turistické stezce?
2: Jo, z náměstí tam vede zelená trasa, ta vás dovede přes lanový centrum. Je tam altán, než se dojde nahoru na rozhlednu. No a po zelené dojdete k té rozhledně, tam se můžete vydat dál, vlastně obejdete tu Březovou, napojíte se na žlutou trasu a po žluté trase můžete dojít na druhou stranu kopce, jakoby nad Bělou, a tam jsou čertovy díry, což jsou puklinové jeskyně, kde sídlí netopíři a je to zrovna chráněná lokalita. No a dojít můžete zase na nádraží do Březové nad Svitavou. Na druhou stranu z Březové nad Svitavou vede červená trasa a tu mám teda zvlášť ráda, protože ta vede přes Rudnou nahoru nad Křenov a pokračuje k Mariánskému obrazu. No a hlavně po cestě jsou výhledy a já tam mám zvlášť ráda to, když tam raší buky. Je to tam moc hezký z jara. A nebo na podzim, kdy se zase ty listnaté stromy zbarví všemi barvami a je to tam takový malebný. Takže to je jedna z tras, která se mi líbí. Ona ta červená pokračuje potom dál po tom hřebeckým hřbetu, vlastně k Tetě, přes Vysoký pole až Kanenské Studánce.
1: Které trasy máte radši? Ty domácí? Tady na Svitavsku nebo v Pardubickém kraji, anebo někde v zahraničí?
2: To záleží, že jo. Když třeba přijedu na Slovensko, tak se mi líbí slovenský trasy, ale většinu času stejně trávíme v Česku, takže já jsem si tady našla cestičky, které můžu projít, když prostě nemám jinou možnost někam vycestovat, že jo.
1: Takže správný turista ocení to, co zrovna...
2: Je, že jo, protože důležitý je dostat se do přírody, projít se, případně si najít nějaký zajímavý cíl, že jo, pro oživení toho výletu. Jinak z těch cest, který mám moc ráda, tak jsou samozřejmě ty Březovsky, že jo, protože už tam žiju řadu let a vlastně od dětství jsem se tam vždycky někde potulovala. Jedna ta cesta má i jako historický význam, dokonce je zmiňovaná v nějakých starých kronikách. A je to, ze Březové se jí říká Rudenská cesta. To rozcestí jedno je tam označený jako Rudenská cesta a byla to cestička, která spojovala vlastně tu Březovou s Olomoucí, že se tam dalo už i ve 12. století nebo ve 13. století. Tam putovali kupci zřejmě, možná i armády a putovali přes Jevičko do Olomouce. Což je taková zajímavost, ale trošku se na to asi zapomnělo. Ta cesta místy zarůstá, což je škoda. No.
1: Rudenská cesta je tedy dnes vyznačená Klubem českých turistů.
2: Jenom část ze Březové se tam jde po neznačené cestě, která vlastně tím, jak Březová je v dolíku, že, tak to hodně prudce stoupá do kopce a potom, jak se dostaneme tady na to značené rozcestí, tak už do té Rudné je to lepší. Ale je to zrovna ta část, která je historická.

0: mikrofonem pořadu Východočeské výlety se tentokrát zabýváme turistickými stezkami, na které se v Pardubickém kraji dá vyrazit. Zatím jsme mluvili víceméně o těch takových klasických značkách, které má na starosti Klub českých turistů, ale je spousta dalších možností. Různé naučné stezky, městské okruhy vyznačují třeba samotné radnice. A jedna taková, nebo možná víc takových, je i ve Vysokém Mýtě, kde jsme právě teď s Martinou Skálovou z Vysokomýtského infocentra. Kam se dá vyrazit tady z náměstí?
1: Já bych návštěvníky obrazně chtěla přivítat u nás ve Vysokém Mýtě a pozvat je na naši vysokomýtskou naučnou stezku, která má celkem 3 okruhy. Jeden z nich je městský, druhý je duchovní a třetí je přírodní. Městský okruh my si dneska projdeme, poznáme. Je to okruh, který je zhruba kilometr dlouhý. Při jeho absolvování poznáváme jednak historická místa, památky, dozvíme se na Kortenových zastaveních o životě vysokomýtských lidí a je zaměřen především na ten historický ráz. Další naučná stezka je přírodní, ta nás zavede do okolí Vysokého Mýta, kde můžeme poznávat přírodní krásy, krajinu, vede po chodníčku, který je lemován lipami, kudy chodil například i Jaroslav Seifert, vede na Vinice, potom do lesů v okolí Velkého a Malého Chobotu a v blízkosti je také rekreační a sportovní areál Vinice, kde mohou návštěvníci aktivně si zacvičit, vyzkoušet výběhové schody nebo venkovní tělocvičnu.
0: Jak je dlouhý tenhle přírodní okruh?
1: Tento okruh je poměrně dlouhý, je 9-kilometrový, avšak samozřejmě bylo myšleno i na rodiny s menšími dětmi. Okruh lze zkrátit na 4 kilometry a tato část je vybavena edukativními prvky, kdy děti mohou si vyzkoušet zvuky dřeva nebo například vyzkoušet venkovní pekseso.
0: A pak jste říkala, že máte ještě duchovní okruh?
1: To je okruh, který je nejdelší, dlouhý téměř 20 kilometrů. Ten běžně doporučujeme spíše cyklistům. Tento okruh vede z velké části po poutních cestách. Zavede nás až do Vraclavy, což je místo, kde byla studánka se zázračnou vodou. V tomto místě se vybudovala kaplička s poustevnou, později lázně a také kostel.

0: pořadem Východočeské výlety zůstáváme ve Vysokém Mýtě. Spolu se mnou tu je v tuto chvíli Vojtěch Barcal z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a my se vydáváme na ten zmiňovaný městský okruh. Začínáme na náměstí Přemysla Otakara II. Něco zajímavého o tom, kde právě stojíme?
1: Těch zajímavostí je celá řada. Vysokomýtské náměstí patří mezi největší náměstí v České republice a pokud se budeme bavit o náměstí čtvercového typu, tak je vůbec největší v celé České republice. Má plochu více než 2,5 hektaru. Uprostřed náměstí se nachází Morový Mariánský sloup a to náměstí je od jak živa takovým přirozeným srdcem města, kde se konají různé důležité události a kulturní akce a podobně. To náměstí nemůjí historické objekty, například stará radnice z 15. století, budova staré pošty, také třeba rodný dům Bedřicha Bridla, což byl významný barokní básník.
0: V chvíli zůstaneme na náměstí, protože, jak jste říkal, je to největší čtvercové náměstí u nás, ale když už se potom dostatečně pokocháme a všechno si pročteme a dozvíme se, tak kam nás ten městský okruh vede dál.
1: Další zastavení městského okruhu je pak u Vodárenské věže. Vodárenská věž je vlastně původně hradební věž, střežila nároží městského opevnění a v 18. století byla upravena na vodárnu, která rozváděla vodu z Mlýnského potoka do jednotlivých kašen v ulicích města. Dneska už ta věž neslouží tomuto účelu a je vlastně pěkným pozůstatkem středověkého opevnění.
0: Dá se jít dovnitř?
1: Nedá.
0: Tak kam budeme pokračovat dál?
1: Dalším zastavením potom je botanická zahrada. Vlastně lemuje severní obvod městského opevnění. Vznikla už na počátku 20. století, později víceméně zanikla, nebyla pak udržovaná jako botanická zahrada. K její obnově, byť ta poněkud skromnější míře, došlo pak poměrně nedávno kolem roku 2020.
0: Botanická zahrada je sice název, ale spíš to odkazuje na tu minulost. Dnes je to takový parčík.
1: Parčík, kde můžeme se projít kolem středověkých hradeb. Máme zde pěkný výhled na severní část města. A dominantou tohoto prostoru je jedna z dochovaných hradebních bašt, takzvaná klášterská bašta.
0: Takže aby někdo nehledal vyloženě skleník ve Vysokém Mýtě. Botanická zahrada ale znamená to park, kterým když projdeme, tak se dostaneme.
1: Potom můžeme projít postupně do Jungonových sadů, což je další z parků, které lemují původní městské opevnění. No totiž ve Vysokém Mýtě máme takovou zajímavost, že vlastně kolem celého historického jádra, kolem těch hradeb je vlastně prsten parků, zelený okruh, řekněme, a i zde v těch sadech Jungonových tam máme zbytky městských opevnění. Zajímavostí zde je, že tam jsou do té hradební zdi zasazeny pamětní desky, které připomínají důležité události z dějin města. A také se tam můžeme udělat hezkou procházku směrem do prostoru bývalého hřbitova a dojdeme ke kostelu Nejsvětější Trojice, který je dalším zastavením té naučné stezky.
0: To už jsme zhruba v polovině, možná za polovinou.
1: Ano, kostel Nejsvětější Trojice je původně hřbitovní kostel a hřbitov zde kolem něj byl až do počátku 20. století. Poté byl zrušený a proměnil se v park. A vlastně zajímavostí je také, že na tom hřbitově dneska stojí také jedna z místních základních škol, základní škola Javornického. Kostel samotný ten dneska má novorenesanční podobu, má krásný štít s reliéfní sochařskou výzdobou a uvnitř se nachází několik cenných náhrobníků místních šlechticů.
0: Tenhle kostel ale není jediný, který tady máte ve Vysokém Mýtě.
1: Ano, je to tak. Tento kostel bych dokonce označil za takový méně důležitý. Hlavním farním děkanským chrámem ve Vysokém Mýtě je kostel svatého Vavřince, což je významná gotická památka ze 14. století, která je opravdu dominantou našeho města. Má dvě vysoké věže, které mají výšku 67 metrů a vévodí celému městu i širší krajině.
2: Kostel svatého Vavřince se nachází na náměstí Vaňorného, kam nás městský vysokomýtský okruh také zavede. A posledním zastavením v Havlíčkových sadech se dostáváme nejen na konec městského okruhu ve Vysokém Mýtě, ale i na konec dnešního pořadu Východočeské výlety. Ten připravila a šťastnou cestu, pokud se vydáte po některé z turistických tras, vám přeje Milena Vápeníková.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Po neděli začnou plánované opravy silnice z Břehů do Rohovládovy Běle. Řidiče čeká objížďka. Armáda začne po prázdninách přijímat do základního výcviku 900 zájemců, o třetinu víc než teď. Kajakář Krejčí vyhrál po druhé za sebou závod světového poháru, tentokrát triumfoval v Augsburku. A zítra bude zase deštivo, oblačno i zataženo, ale oteplí se. Teploty do 23 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Klidný podvečer z Pardubic. Od příštího pondělí musí řidiči počítat s uzavírkou na trase Břehy Rohovládova Bělá na Pardubicku. Silničáři začnou dělat rozsáhlou modernizaci silnice za 90 milionů. V první etapě opraví úsek z Břehů do Vlčí Habřiny. Ve druhé počínaje zářím obnoví zbývající část směrem do Rohovládovy Bělé. Hotovo by mělo být do října. Doprava povede po náhradní trase.
3: Vyznačená objížďka odvede dopravu na silnici 2/333 u obce Břehy přes Živanice do Lázní Bohdaneč. Odtud bude pokračovat po silnici 2/211 do Bukovky a Rohovládovy Bělé a zpět do Vlčí Habřiny. Opravy ovlivní i veřejnou dopravu. Změny v jízdních řádech jsou už podle investora Pardubického kraje vyvěšené na dotčených autobusových zastávkách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Po silných deštích stouply hladiny přehrad v Pardubickém kraji. Úplně zaplněné jsou nádrže v Hamrech a Pařížově. Seč je na 85% kapacity. Podobný stav platí i pro Pastvinskou přehradu. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Armáda začne nabírat víc lidí, počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze asi 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí pořád víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Sport. Kajakář Jakub Krejčí slaví další vítězný závod světového poháru ve vodním slalomu. Po úspěchu v pražské troji byl nejrychlejším v Augsburgu. V cíli Krejčí popsal, co mu ve finálové jízdě vyšlo nejlíp.
5: Vypíchl bych to, že se mi podařilo celou dobu prostě koukat na tu vodu a reagovat na to, jak to zrovna teče a být v těch místech nejlepší. Na nějakých 40 metrů jsem se už kousl a dojel jsem to s grácí.
2: Krejčí stál na stupních vítězů zatím v každém letošním závodě. Kromě dvou vítězstvů byl taky třetí na úvod světového poháru v Tacenu.
1: Počasí.
2: A jaké nás čeká počasí v Pardubickém kraji podle meteorologů? Tak nadcházející noc bude převážně oblačná, deštivá, zatažená místy s občasným deštěm a přehánkami, teploty 14 až 11 stupňů, na horách 12 až 9. Zítra zase většinou deštivo, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, večer budou ustávat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najde na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jezdíte bez nehod, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně, přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zeme zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžu se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepce.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slasti.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů, náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, věřím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si

0: pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil. Moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
1: Další dotaz, telefonický.
2: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
0: Tak to zcvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná.
1: Tedy
0: jako
1: vymícená,
0: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
1: Tedy na celém světě, ne
0: na
1: u nás.
0: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
1: Jak se můžu nakazit?
0: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
1: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
0: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
1: Teď se budou lidi bát do zoo.
0: No právě, ale tak jako zase úplný tam je to kontakt. Kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
1: Dobře, takže jenom
0: je plně léčitelná.
1: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal
0: přesně
1: si léky,
0: tak.
1: které jsou potřeba.
0: Ano. A hlavně, pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
1: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdraví. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Využijte toho.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má dobrý puštěný den. Rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roku a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévním. Já bych doporučila objednat se na cévním.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu mít.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co? Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Tejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučuje mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdanová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzém.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivní.
4: A ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky
2: nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě, jestli si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Hmm. To se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až jste to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo,
6: paty. A s tímto... No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: To na, no, smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to. Já teda toho smírku
6: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
6: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
6: Prosím?
2: Kde se sežene ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle, no
5: tak to je
2: jo,
5: řešení.
2: No,
5: tak
2: se
5: u
2: vás. Děkujeme.
5: Děkujeme moc, ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Co tě znám?

0: Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám jen se řeknu, já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to.
1: Ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat, pomáhá, ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba?
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vaše kovanda klávesy Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský P v band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

čas už se nevrátí, chlapečku. Nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Na téma jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýmhle domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: jsem objezdila,
1: objezdila
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? A to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na patě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zas na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učení.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával výdelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vydavit.

0: da. Jelimánek Felsmánek tě jede po Falbech. Tak jen se neubejbej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
2: Ty lidičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Felsman.
2: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejít, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Felsman mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Felsman futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
0: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
0: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
0: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
0: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
0: A stará taky nejsi.
1: Au.
3: to lichta.
4: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev.
3: Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
4: A sukni zkrátíme.
3: Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
4: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
3: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
3: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
3: Prosím tě, griotku.
4: Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem.
3: Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
3: Felcmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: A druhou vyžene taky.
3: Vygneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
3: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
4: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuly. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Viď, můj svatej Antonín.

0: se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude, s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatej přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod. Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jevišti ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jedinej on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc
5: kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako být zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody a jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové a postel a on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct, to byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě šipkou i teď. No a já když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stejně od Uranových dolů s Liaskou nějaký čerpadla do Olomouce, jak tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi zase mi zastavil, nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my prý jedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejžíma byla škodovka, no, nebo to se měla. Zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde ukročil Heidrichiády a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, a říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, kde už za rok bylo tu zesláve, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc takže krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a to říkám, kam to bude, no my projedeme na svatbu cestu, jako jedu stopem někam se podívat, někam a vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Středí. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A mimo rady, jak se říká, jak byš, mimo rada. No. A teďko skandál a Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel umalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný, zastavili, a kam jdeš, kluku, zastavili a vyskočil nahoru, a zastavili kousek od kasáren za Sedí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sedí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomoh, tak to mám za nejtý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Teda ono by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: A to takový kratší záležitosti, ano samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebyl jako profesionál, ale tak nějak jako v práci a v zemědělství a soukromně a teď no se jezdíme v té čelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by ty kluci pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všechny zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna ze Šlapanic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Mm-hmm. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebrál. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mi bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo

0: dejme tomu v nedávné minulosti, a máte příběhy na tohle téma, v tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jda po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom, tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji... nebo kam jedu, já jsem měl na třeba, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. S Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavili sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se 2 náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehuny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, protijeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: Jalovec.
1: Pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu nás vidíte pravého tu nás vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička je Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra, tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. A pak mě napadlo, že teda že s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to, to je práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No. To bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína, a já, že ale já odbočuju na Dolní Bojanovice, je, no do Břeclavy to mám ještě, to je ještě daleko, no tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná, měsíc, a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach, a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, stopařu, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím, tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím, prostě dneska už je to o strach, nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karasu Čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavil víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme se toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom. No
1: mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už někde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypíte. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. Vydal. No strašná sranda, to je ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden.
0: Samozřejmě.
1: Krátky. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lidskou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikl, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima teda relativně, na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje, a říkala, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzl prostě z nějakých důvodů, nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale vázíme strašně moc, nebo 8-9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to balí a skladáme za nebo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako za, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Hmm. Oni byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzl, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všechno velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všechno za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svez, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi by nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to bylo zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
2: ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
2: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou
2: noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem ji teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účes, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. Takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají, a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. A já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, přes týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat. A představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela s

0: jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích. A ono mě to vezlo dál. A ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
1: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu. Jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no. Právě na vojně, právě.
0: A to tam, no. To mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tom ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňsko-budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě, jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na tý hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem, ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
1: No, tak.
0: Platné přímo.
1: A to je
0: děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době před 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem se dělala sice vzádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
1: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
0: Tam je to nádraží taky odlehlý.
1: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
0: Já, už... Ale dobře, že Šumavy, když jsem
1: no,
0: tam je...
1: No.
0: Tak do někdy...
1: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
0: Co, já vám jenom chci říct krátce už a už doloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem. Jo? Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
1: Mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 700.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, ne, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí, jako něco jiného je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali a myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No, to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: Hmm. Asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn a možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano,
2: ten
0: ano, ano, ano, ano, ano, jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já jim měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta... celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně byla to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Setín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková tam migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Setína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu, se v podstatě ještě jsme potřebovali popojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě teda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no, ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě, pravdě, určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Městě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudrata.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí.

že je náš cit vůbec živý.

nežli zvedneš své obočí, když si pohled skrýval, tak ti stačí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám nánky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupěč, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nesíjeli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: na tom smíchu. Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty jsi...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
7: To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.

0: Tak tuhle?
1: Jste byla tak hodná.
0: Tak přidržte si to tak a dotáhnout
1: dozadu.
0: No a za vámi je zrcadlo.
2: No to je krása.
3: Evžene, no řekni, no. No to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
2: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
0: Vážně, ale já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
3: Tonda, ten vám padne k nohám.
0: Prosím, děkuju.
2: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
3: No to je Kongo.
0: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
2: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
3: S dovolením. Můžeme si to vzít?
0: Prosím.
3: No tohle? No to by šlo.
2: Víte, se to je podobný ty.
0: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
2: Dcerušku?
3: To není dceruška. To je milenka.
2: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
0: Promiňte, na shledanou.
4: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejen televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
5: No,
4: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
5: To je možná pravda.
4: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
5: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
4: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
5: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak jako, někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: teda... Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácala, oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchala, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermá, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: A co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména s dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ona je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.